Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Klasický rock. Radio Beat. I could stay awake just to hear.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

online. Laďte na www.radiobeat.cz a poslouchejte. Třeba na pobřeží Slonoviny.

0: so high.
1: Před časem řekl
2: I'll be back.
1: Teď říká
2: ahoj bíďáci, jsem David Gorej, vašej průvodce mezi rock, blues rock, country rock a jižanský rock.
1: Je to tak, American Rock Show. Nejlepší muzika ze Spojených států. Staré kusy i čerstvé novinky. Od Amíka jako poleno. American Rock Show a David Gore.
2: Čago Belo.
1: Dnes od 7 večer na rádiu Beep.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Klasický rok.
1: Klasický rok.

0: zapažit, unožit, přinožit, předklonit a zaklonit.
1: Sokole Vifič, už je 6. Teď tady máme zkoušku my, tak s tím vaším aerobikem jděte třeba před Sokolovnu.
2: Sebevědomí rockovým kapelám určitě nechybí.
1: To si píšte, če.
2: Tento prodloužený víkend proto strávíme v jejich společnosti, abychom zjistili, jestli mají na to dostat se z okresního přeboru do první ligy, či možná ještě

Po celý prodloužený víkend hrajeme pouze kultovní kapely. Tedy kapely z Kulturáků a Sokoloven. Na rádiu Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.
1: Classic Rock.

0: před časem řekl
1: I'll be back.
0: Teď říká
1: ahoj bíďáci, jsem David Gorej, vašej průvodce mezi rock, blues rock, country rock a jižanský rock.
0: Je to tak, American Rock Show. Nejlepší muzika ze Spojených států. Staré kusy i čerstvé novinky. Od Amíka jako poleno. American Rock Show a David Gore.
1: Čago bello.
0: Dnes od 7 večer na Rádiu Beat.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Dobré čtvrteční ráno, 2 minuty před 6 hodinou. Začíná 2. červenec a začala oprava k Belské ulice v Praze. A já si myslím, že teď do půlky srpna to bude hlavní hvězda dopravních servisů. Už teď je kolona kamionů z ústecké dálnice z Cínovecké, brzdí se před sjezdem na Čakovice a Ďáblice. Na Novopatské, tedy na přivaděči od Mladoboleslavské dálnice a Černáku, houstne provoz od odbočky na Satalice. No a už je taky trošku zpomalení od 3. kilometru na příjezdu do Prahy po Slánské dálnici, samozřejmě kvůli omezení u letiště. A opatrně na D1 u Brna směrem od Prahy na Vyškov u Mikulovského sjezdu na 194. kilometru stojí v odbočovacím pruhu nepojízdný nákladák po nehodě. Dobré ráno.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být většinou polojasno, na východě zpočátku až zataženo a ojediněle zaprší. Během dne je malá pravděpodobnost přehánek, večer ale bude v severozápadní polovině mraku přibývat a později déšť. Teploty 22 až 26, na jižní Moravě 29 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalovou reprezentaci by podle předsedy asociace Trundy mohl vést zahraniční trenér. K této variantě se přiklání více než k českému kouči. Basketbalista Matěj Svoboda odchází z mistrovského Nymburka do Opavy. Smlouvu ukončil z rodinných důvodů. Vláda omezila roli prezidenta Pavla na summitu NATO v Ankaře. Hlava státu chtěla jednat s premiérem, tento ale odmítl. Do delegace mu Babišova vláda navíc schválila pouze jednoho spolupracovníka. Za parkovací dům u brandýského vlakového nádraží se nově platí.
2: Jedná se však o symbolickou cenu. Platit se bude 10 korun za dalších započatých 12 hodin stání. V režimu P plus R je přes 300 míst k zaparkování. Pro elektrovozy je 6 dobíjecích stanic. Prostor je zde i pro cyklisty a motocykly. Luboš Dvořák, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav.
1: A nakonec NASA chystá záchrannou misi pro teleskop Swift, který kvůli zvýšené sluneční aktivitě klesá k Zemi. Robotická loď ho má zachytit a přesunout na vyšší oběžnou dráhu. Projekt za asi 700 milionů korun má otestovat servis kosmických zařízení na dálku. To byly zprávy a začíná čtvrteční ranní vysílání Rádia Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Dobré ráno, býťáci, před námi čtvrtek 2. července 2026. Na programu Beatu hned tři sestry, zaspíváme si s Fanánkem o lepších časech. Lepší zmrzlinovač si můžete pořídit dneska, pokud budete úspěšní v rokové detektivce. Vejvoďák se na vás těší po 9. hodině. No a jak to bude s budoucností z pohledu meteorologů? Tak dnešek by měl být slunečný s minimem srážek, odpolední teploty 22 až 26, na jihu Moravy do 29 stupňů, na horách pak okolo 17. Zítra opět slunečno, teploty 20 až 24, tedy mírný pokles, ale o víkendu se zase vrátíme spíše k těm dnešním hodnotám a v neděli má být více oblačno a prý v neděli dojde i na trochu toho deště.

0: předpažit, zapažit, unožit, přinožit, předklonit a zaklonit.
1: Sokole Vifič, už je 6. Teď tady máme zkoušku my, tak s tím vaším aerobikem jděte třeba před Sokolovnu.
2: Sebevědomí rockovým kapelám určitě nechybí.
1: To si píš, čeče.
2: Tento prodloužený víkend proto strávíme v jejich společnosti, abychom zjistili, jestli mají na to dostat se z okresního přeboru do první ligy, či možná ještě.

Po celý prodloužený víkend hrajeme pouze kultovní kapely. Tedy kapely z Kulturáků a Sokoloven. Na rádiu Beat.

Dobré čtvrteční ráno, je 2. červenec a víte, že dneska je to 55 let, co Queen poprvé vystoupili kompletní. V roce 1971, 2.7. s nimi totiž poprvé hrál i basák John Deacon. Bylo to na koleji v Londýně a před představením se Freddie Mercury a John pohádali kvůli oblečení. Freddie měl totiž velké představy o tom, jak má tedy i vizuální prezentace kapele vypadat, zatímco John prostě chtěl mít jenom normálně civilně džíny a tričko. Nedalovalo dlouho a John se nakonec vzdál a kapela si opravdu vytvářela svůj vlastní image. A další událost, která se vztahuje k 2. červenci, to je takzvaný Rooseveltský incident, kdy údajně v Novém Mexiku havarovalo UFO, takže dnešek je taky světový den UFO. Takže si pustíme ano kapelu

Tak nakonec všechny tři celky z pořadatelských zemí letošního mistrovství světa ve fotbale jsou v osmi finále. Po Kanadě a Mexiku prošli do nejlepší šestnáctky i Američani, když dnes v Kalifornii 2-0 porazili Bosnu a Hercegovinu. V pondělí bude jejich dalším soupeřem Belgie, která v noci 3-2 přehrála Senegal. Rozhodnutí přišlo až na konci prodloužení. Historicky nejpozdější gól šampionátu padl z penalty ve 125. minutě. Jinak rekord padl i v zápase mezi Amerikou a Bosnou a Hercegovinou. V dresu poražených hrál totiž útočník Schalke Edin Džeko. A bosenský kapitán ve věku 40 let a 106 dní se tak stal nejstarším hráčem, který kdy odehrál vyřazovací zápas na mistrovství světa. A ještě jeden výsledek. Anglie otočila dvěma brankami Harryho Kanea zápas s Kongem a o čtvrtfinále si zahraje v neděli v Mexico City proti domácímu výběru. We'll be right back.

0: jezdci na čtyřech kolech.
1: Za minutu bude 6:30 na karlovarské dálnici. Na Rakovnicku stojí nákladák po srážce se zvěří. Opatrně za Novým Strašecím na 40. kilometru směrem na Vary. Na Prahu jedoucí kamiony po ústecké dálnici se řadí do pravého pruhu už těsně před zdiby. Důvodem je oprava Kbelské ulice. Z toho je taky problém na Novopatské, to znamená na přivadiči od D10 nebo od Černého mostu, kde kolona začíná už na konci Mladoboleslavské dálnice. Na 5. kilometru u Středokluk se zaseknete na D7 Slánské dálnici kvůli omezení, které máme před Prahou u letiště. No a ještě tu mám varování ohledně jedné bouračky, která je z Frýdku Místku na Dobrou, ne tedy po dálnici, ale po té souběžné 648. Na začátku Dobré nehoda autobusu a osobního auta. Dobrou jízdu a dobrou společnou kávu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.
3: Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
4: Jdeme na tu večeři. Tak si vezmi něco decentního, jo?
5: Co je decentní?
4: No žádný kapely. Košili, nechceš tak nějaký tričko? Čistý, černý třeba.
5: A to bych měl, to zas jo.
6: Jistě, že černá je decentní a hodí se všude. Na večeři, na jednání, na balet. Už máte Black in Black? Nová trika a dámská tílka objednávejte právě teď na adrese klub.radiobeat.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
7: Dnes má být většinou polojasno, na východě zpočátku až zataženo a ojediněle zaprší. Během dne je malá pravděpodobnost přeháněk, večer ale bude v severozápadní polovině mraku přibývat a později déšť. Teploty 22 až 26, na jižní Moravě 29 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
7: Fotbalový útočník Ondřej Mihálik zůstává v Hradci Králové. S prvoligovým klubem prodloužil smlouvu do léta 2029. O státní dluhopisy je výrazně vyšší zájem, než se čekalo. Zatím jsme si je objednali za zhruba 80 miliard korun místo plánovaných 20. Bývalý ministr zdravotnictví Arenberger skončil ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady. V posledních měsících čelil tlaku kvůli podezřelé smlouvě na klinické studie. Pražský dopravní podnik pokračuje v modernizaci metra i o prázdninách.
8: Od 4. do 10. července se bude pracovat v úseku linky C mezi stanicemi nádraží Holešovice a Pražského povstání. Stejně jako při jiných omezeních, tak i v tomto termínu bude zavedena náhradní autobusová doprava. Ta bude kopírovat metro a označena bude XC. Honza Navrátil, Praha.
7: A nakonec odpovědi populárních AI chatbotů se v politických otázkách liší a často nejsou zcela neutrální. Většina modelů inklinovala spíše k levicovým postojům, zatímco nejvyváženější vyšel systém Gemini. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.

0: Ještě tak 10 stupňů a mohlo by to fungovat. Možná kdybych přidal kompresor, jenže bude to stačit. To je detektivka.
1: Co děláš s tím mrazákem? Snažíš se zhmotnit tmu?
0: Potřebuju zmrazit rum, budu dělat zmrzlinu.
2: Jestli si do zmrzlinovače dáte ovoce, jogurt nebo něco jiného, necháme na vás. Ale detektivka to je. Vyhrajte v ní zmrzlinovač Senkor želaterie za skoro 6 000. V těchto dnech se bude hodit. Stačí na to přijít jako první. Šanci máte už dnes od 9 hodin. Na Beatu.
3: Planeo. Specialista na domácí spotřebiče, televize, mobilní telefony, klimatizace i na zahradní techniku. To vše ve 124 prodejnách po celé České republice i na planeo.cz. Plané.

Je to tak asi měsíc, co Phil Collins vypustil do světa zprávu, že se cítí natolik dobře, že by mohl zkusit i vrátit se na koncertní pódia. Pořád koncertuje Josef František Skřek. Ano, pořád ještě funguje kapela SBB, tu si teď pustíme, protože její frontman má dneska 78. narozeniny. Takže hurá, zabijte tam do Polska.

proplouváme čtvrtečním ránem na rádiu Beat. A i ve třetím kole Wimbledonu v dámské dvouhře dojde na české derby. Poté, co včera Bartůňková porazila Siňakovou, si zahraje proti Barboře Krejčíkové. Ta v souboji grandslamových šampionek porazila vítězku French Open Andreje Vovou. A je dokonce možnost, že i čtvrté kolo v Londýně nabídne souboj českých tenistek, protože vítězka duelu Bartůňková-Krejčíková může narazit na Karolínu Muchovou, tedy ta, pokud udolá thajské překvapení turnaje kvalifikantku Sagankvíjovou. Včera první kolo mužské čtyřhry zvládl i Adam Pavlásek s Patrikem Riklem, bohužel vypadl Matěj Vocel se svým ekvádorským spoluhráčem. S Jetroutal pokračujeme na vlnách Beatu. Za 7 minut bude 7.

ajťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Spoustu vašich hitů budeme na beatu hrát i po 7. hodině, teď je 6.59 a počítejte s tím, že na příjezdu do Prahy po D8 se zaseknete u zdib. Tak připomínám, že opravují k Belskou ulici, která je mezi Novopatskou a Kolbenovou obousměrně uzavřena a nedá se sjet na Letňany, Prosek ani na Vinoř. Novopatská, to je přivaděč od D10, tak ten je v koloně, ten přivaděč nebo ta Novopatská od konce Mladoboleslavské dálnice. A pokud tedy raději budete pokračovat na Černák, tak počítejte, že na Štěrboholské radiále kousek za připojením těch od D11, tedy od Mladoboleslavské dálnice, takže kousíček za sjezdem z D11 je taky bouračka. Je omezení u letiště, takže ve čtvrthodinové koloně už je teď dojezd do Prahy po Slánské dálnice, brzdí se u Středokluk na 7. kilometru. A v Brně na Líšeňské ukřížení s ulicí Šedova je záchranná složka, protože tam osobní auto srazilo cyklistu. Tak opatrně, dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pidlovo kamery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na pantek.cz. Radio B. Počasí.
1: Dnes většinou polojasno, na jihovýchodě zpočátku až zataženo a na východě ojediněle slabý déšť. Během dne zejména na horách přehánky jen s malou pravděpodobností. Večer má v severozápadní polovině území přibývat oblačnost, teploty 22 až 26, na jižní Moravě 29 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Belgie postoupila do osmifinále fotbalového mistrovství světa. Po obratu porazila Senegal 3-2 po prodloužení. V další fázi se střetne se Spojenými státy, které 2-0 porazily Bosnu a Hercegovinu. Dále jde také Anglie po výhře 2-1 nad Kongem. Ministr Klempíř v minulosti nabízel pomoc Petru Pavlovi v prezidentské kampani proti Andreji Babišovi. O současné hlavě státu doslova napsal, má fakt šanci bábu nakopat. Po nástupu do Babišovy vlády ale změnil postoje i v dalších tématech, například k financování veřejnoprávních médií. Ekologický posudek EIA pro splavnění Labe mezi Chvaleticemi a Pardubicemi by prý mohl být už příští rok v květnu. Stavba by pak začala kolem roku 2030. Pavel Obrlík ze společnosti, která zpracovala dokumentaci, o jednom z největších problémů říká.
2: Teď ten zásah do těch modrázkových luk je minimální. Naopak u některých těch modrázkových luk může být i pozitivní tím, že se zvýší hladina podzemní vody, protože i ty modrázy v posledních letech trpí tím, že ty louky vysychají.
1: A nakonec D-test upozorňuje na dětské vitaminy Chewy Whites, které se tváří jako přírodní a bez cukru. Hlavní složkou je přitom podle složení právě cukr. D-test kritizuje zavádějící marketing, nízký podíl ovoce i nevhodné dávkování některých vitaminů pro děti. Poslouchali jste zprávy Rádia Beat a dáme si Aerosmith.

Byl to právě David Bowie, který jednou pravil, že když už je všechno ztraceno, zůstává ještě budoucnost. Co bude dneska večer na rádiu být spoustu zajímavého? Tak například od 19 hodin se do našeho vysílání vrací náš Američan z Krkonoš, Dave Gore a American Rock Show. Určitě si nenechejte ujít skvělá muzika a k tomu ty skvělé hlášky. O 20. můžete u repráků rozprávět s Otou Semanem, od 23. si užít půl hodinu bluesu, čeká nás bluescast s Markem Hlavicou a jeho hosty. No a na závěr dne to budou nemocní, umírající a mrtví. Přesně tak se jmenuje 16. album kapely Megadeth, které vyšlo 2. září 2022 a to je deska, která nás dneska čeká, co by půlnoční album na beatu.

0: Ať už prcháte čtvrtečním ránem s datem 2. července 2026 do práce nebo na dovolenou, pokud to bude po ústecké dálnici, tak na příjezdu do Prahy počítejme s dlouhými kolonami. Začala oprava k Belské ulice s tím, že v tuto chvíli kamiony se řadí v pravém pruhu do kolony kousíček za sjezdem na Zdiby. A před chviličkou tudy projížděl i Býťák Tomáš.
1: Jak je ten štrudl od té osmičky do Prahy, tak teď na úrovni čerpací stanice Orlen se tam zčukli dva osobáci, takže to bude stát ještě dál, než to stálo.
2: Menšinové sporty na rádiu Beat.
3: Polský skialpinista Andrej Bargiel sjel z vrcholu Nanga Parbatu až do základního tábora bez kyslíku. Stal se tak prvním člověkem, který zvládl sjet na lyžích všech 5 pákistánských osmitisícovek. Navázal tím na loňský sjezd z Mount Everestu. Skialpinistka Iris Pessy vytvořila nový rychlostní rekord výstupu na Mont Blanc. Francouzka zvládla výstup za 5 hodin a 2 minuty. Po dosažení vrcholu se navíc na paraglidu vrátila do Chamonix a vytvořila další rekord kombinovaného výkonu. Připomeňme, že běžně se na Mont Blanc leze 2 dny. Terénní triatlonista Tomáš Dvořák vyhrál závod Valachymen v Novém Hrozenkově, mezi ženami zvítězila Štěpánka Bisová. Poslouchali jste dnešní první relaci o sportech, o kterých se tak často nemluví.
2: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Ještě tak 10 stupňů a mohlo by to fungovat. Možná kdybych přidal kompresor, jenže bude to stačit? To je detektivka.
1: Co děláš s tím mrazákem? Snažíš se zhmotnit tmu?
0: Potřebuju zmrazit rum, budu dělat zmrzlinu.
2: Jestli si do zmrzlinovače dáte ovoce, jogurt nebo něco jiného, necháme na vás. Ale detektivka to je. Vyhrajte v ní zmrzlinovač Senkor Želaterie za skoro 6 tisíc. V těchto dnech se bude hodit. Stačí na to přijít jako první. Šanci máte už dnes od 9 hodin. Na Beatu.
3: Planeo. Specialista na domácí spotřebiče, televize, mobilní telefony, klimatizace i na zahradní techniku. To vše ve 124 prodejnách po celé České republice i na planeo.cz. Planeo.

0: Za 4 minuty bude 7:30, budu ráda, když mi pomůžete s dopravním servisem. I od toho je linka 210 32 33 34, ale nejenom od toho.
1: Dobré ráno, Katko, Vašek Bezděkov. Prosím tě, jak zhrála před chvílej to polský SBB, tak bych chtěl připomenout, kdo by je chtěl slyšet naživo, tak 8. srpna budou v Broumově v Edenu. Takže tam by to mohlo být zase suprový.
0: Ano, frontman Josef František Skřek, vůdčí osobnost kapely SBB, má dneska narozeniny, takže krásné datum k zapamatování 8.8. Broumov klub Eden, tam si je můžete užít. A dneska v ostravském baráku koncertují tito čtyřlístkové.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Za minutu bude 7:30 a kvůli opravě k Belské ulice už je kolona na konci Mladoboleslavské dálnice před nájezdem na Novopatskou a v tom místě, kde se rozhodujete, jestli tedy jet na Letňany nebo na Černák, ještě nějaký Ťukanec. Na Ústecké dálnici se brzdí Uzdib a na Kbelské směrem od Letňan u Orlenu je ještě ta nehoda dvou osobáků, ale to už tam vlastně ani není nic navíc. Navíc pozor, na D46, jestli jedete z Olomouce na Vyškov, tak pozor, u 12. kilometru probíhá tam údržba, tak opatrně dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Včera neděle bylo. Včera neděle bylo.
4: Za týden bude zas.
5: Jestli neděle byla včera, předevčírem nebo předpředevčírem, to je teď úplně jedno.
6: V každém případě bude zase
0: klasika, novinky, rozhovor.
7: Každou neděli od 8 do půlnoci.
8: Za týden
0: bude zas. Rádio Beat. Počasí.
9: Dnes většinou polojasno, na jihovýchodě zpočátku až zataženo a na východě ojediněle slabý déšť. Během dne zejména na horách přehánky jen s malou pravděpodobností. Večer má v severozápadní polovině území přibývat oblačnost, teploty 22 až 26, na jižní Moravě 29 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
9: Fotbalisté Ostravy zvládli úvodní přípravný zápas. Kroměříž porazili 3-1 po obratu pod vedením nového kouče Skuhravého. Pardubice remizovali v prvním utkání rakouského soustředění s Opolím 1-1. Sněmovna omezila pravomoci prezidenta při jmenování vedoucích stálých misí u mezinárodních organizací. Návrh nyní posoudí Senát. Hrad kvůli tomu zvažuje stížnost k ústavnímu soudu. Ministr zahraničí odmítl odebrat řád Bílého lva ukrajinskému prezidentovi. Iniciativu SPD označil za politické gesto a uvedl, že pro takový krok není zákonná cesta. V Praze dnes začíná dlouho avizovaná rekonstrukce Kbelské ulice. Do 15. srpna bude doprava v obou směrech svedena ze dvou pruhů do jednoho. A nakonec zájem o last minute dovolené mezi Čechy roste, více Lukáš Kubát z RegioJetu.
10: Podle našich dat tvoří více než polovinu prodaných zájezdů právě ty zakoupené méně než měsíc před odjezdem. Největší zájem je o Egypt, Řecko a Turecko, kde lze týdenní pobyt all inclusive pořídit už zhruba za 7,5 tisíce korun na osobu.
9: Tímto končí krátké zprávy na Beatu.

0: 1995. Čte Honza.
1: Těžko říct, proč jsme při hledání baskytaristy nesáhli rovnou po Zemánkovi. Přitom jsme byli nerozluční kámoši a trávili spolu spoustu času. Asi to bylo proto, že jsme chtěli někoho extra pro sebe a Jirka už svou kapelu měl. Nějak se hecnul, začal cvičit na basu a už chvíli byl součástí tělesa se skvělým názvem Fifinka is Dead, se kterým občas hráli v Praze v klubu na Újezdě nebo v podobných prostorách. Tu kapelu tvořila povedená divadelní parta od Zemánka z práce, dělal tenkrát zrovna na civilce kulisáka v Karlínském divadle, což obnášelo dost pít a žít neuspořádaný bohemský život. Doma se moc nevyskytoval, protože to tam okupoval jeho starší brácha se svýma kámošema, což byly starý smažky, který odnášeli prodat do zastaváren cokoliv, co mělo nějakou hodnotu, což hrozilo i basový kytaře. Zemánek, který dost zhubnul a nechal si narůst dlouhý vlasy, byl často u nás, věděl, že hrajeme a chceme založit kapelu, ale stejně to trvalo dlouho, než někoho napadlo dát to takhle dohromady. Možná i proto, že jeho kapela Fifinka is Dead začala nějak stagnovat, se nakonec Zemánek rozhodl vstoupit do hry. A začali jsme trénovat ve třech. Neměli jsme prachy, takže jsme u nás doma v pokoji hráli buď na sucho, nebo přes nějaký mizerný aparáty. Přišlo nám, že to krásně funguje. Byla to basa s bonusem, protože jsme nemuseli řešit cizí lidský faktor. Takže ještě bubeníka a někoho, kdo bude držet mikrofon a show must go on.

0: Já ti tu chatu, Františku, závidím. Ráno vstaneš, vyjdeš ven a co vidíš?
1: Sousedku, jak pleje záhony.
0: V plavkách?
1: Jo, ty od 83. nezměnila.
0: A ona?
1: Ona se změnila.
0: Tak třeba pro tebe něco má.
2: Sousede, to je dost, že jste vylezl. Nechcete cuketu?
3: Chybí vám nějaké oživení v letních měsících? Taková cuketa, to je na chvíli.
1: Hele, jak letí.
3: Tak co s tím uděláme?
4: Zesilte svůj rozhlasový přijímač.
5: O zbytek už se postaráme my.
3: Ty nejlepší živé nahrávky těch nejslavnějších rockerů. Každý všední den od 9 hodin po celé prázdniny.
4: Léto jako živé.
3: Na rádiu Bí.

0: I v 7 hodin 45 minut na webu Rádia Beat najdete anketu o půlnoční alba. Vybíráme dvě desky, které si příští týden pustíme celé. Všechny jsou domácí a všechny vyšly v roce 2022. A na půlce z nich je na obalu, nebo jsou na obalu interpreti v současném počasí chráněni kloboukem. Jak Proteus na své první sólovce po odchodu s Dimitry, tak Petr Janda na albu Asi se mi nebude chtít, anebo Honza Holeček s Pavlem Marcelem na jejich společném Holeček Marcel projektu na desce Light Up Your Fire. Mimochodem na této desce najdeme i předělávky Led Zeppelin nebo Simona s Garfunklem, ale já pouštím jejich originální titulní skladbu.
1: Faresti meglio a trovare da solo la via del Signore, piuttosto che lasciare ad altri di farlo per voi. Quindi, accendi il tuo fuoco,

0: Titulní skladba z alba Light Up Your Fire projektu zpěváka a klávesisty Honzy Holečka a kytaristy Pavla Marcela. Ten hraje zítra ve Strakonicích a v neděli v Dačicích s Michalem Prokopem a s Framus Five. A Honza Holeček bude v neděli v Šemanovicích s Flamengo Reunion Session ve známém to podniku Nostalgická myš. Jestli chcete jejich společnou desku, ze které jsme teď tady slyšeli ukázku titulní skladbu, tak jestli chcete slyšet nabítu celou, tak pro ně hlasujte v anketě o půlnoční alba na webu radiobeat.cz. Teď se pojďme s Martinem mrknout na ústeckou dálnici.
1: Na D8 směrem z Prahy na Ústí mezi 64. a 5. kilometrem udělali nové čerstvé omezení. Je to přesně to místo, kde se napojuje ta rychlostka od Teplic na D8. Takže kdo chce z Teplic na D8 jako na Ústí, tak zjistí, že místo toho, aby se plynul napojen dlouhým připojovákem, skončí na stopce. Teď to tam udělali před 10 minutami. Myslím, že za chvilku bude stát, že to bylo hodně daleko za tu zatáčku, tak ať se na to dej všichni bacha.
2: Býťáci řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: jezdci na čtyřech kolech.
1: Je 8 hodin a na dálnici z Prahy na Brno se za 9 kříži srazily dva tyráky. Ta nehoda je na 170. kilometru a pravý pruh zpomaluje už za Velkou Bíteší. Pak taky směrem na Brno je další štrůdl od Ostrovačic od 178. kilometru. U Kývalky na 182. je další karambol. Jak Martin říkal, tak si dejte pozor, v nájezdu na Ústí od Teplic z 63 na dálnici je stopka, protože na ústecké dálnici u 64. kilometru zavřeli pravý pruh kvůli údržbě a bude to tam do odpoledne. Opačně na ústecké dálnici před Prahou je kvůli opravě k Belské ulice kolona začínající lehce před Zdiby a taky od konce Mladoboleslavské dálnice a na tom přivaděči na Letňany před odbočením na Satalice je nehoda. A jede tedy po dálnici 35 na Hradec Králové, tak se brzdí u 125. kilometru, kde se řeší bouračka se zraněním. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes slunečno s minimem srážek, na horách přeháňky jen ojediněle, večer mají na severozápadě přibývat mraky, teploty 22 až 26, na jižní Moravě 29 stupňů. Zítra polojasno až oblačno, na horách opět přeháňky s malou pravděpodobností, ráno v jihovýchodní polovině až zataženo, místy s doznívajícím deštěm nebo přeháňkami. Večer ubude oblačnosti až do vyjasnění, teploty 20 až 24, na jihu Moravy 27 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Tenistka Krejčíková po třísetové výhře nad Ruskou Andrejevovou postoupila na Wimbledonu do třetího kola. Dále jdou také Bartuňková, Muchová a deblisté Pavlásek s Riklem. Ti mají za sebou první kolo. Včera se tak z našich nedařilo jen Matějovi Vocilovi v deblu se svým ekvádorským parťákem. Češi každopádně budou na Wimbledonu hrát i dnes, více Petr Plintovič.
2: Pětice českých tenistů zabojuje o postup do třetího kola Wimbledonu. Na travnatých kurtech v Londýně se představí v mužském pavouku Lehečka a Menšík. Mezi ženami Nosková, Bousková a Karolína Plíšková. Nejtěžší soupeřku má jednoznačně Plíšková, kterou čeká obhájkyně titulu Polka Iga Świąteková. Duel začne odpoledne v 14:30.
1: Poradce ministra zahraničí Pavel Šik šíří podle deníku N nepodložená tvrzení o ústavním soudci Šámalovi. Prý ho ovlivnil prezidentův poradce Kolář. Oba to odmítají. Šik své výroky nevysvětlil a odmítá je stáhnout. Poslanci v úvodním kole podpořili novelu o látkách poškozujících ozonovou vrstvu. Jde především o fluorované skleníkové plyny, kterých bude méně v klimatizacích, tepelných čerpadlech či aerosolech. A nakonec Praha zavádí přísnější pravidla pro umisťování výdejních boxů na svých pozemcích. Nově mají být součástí budov nebo dopravních uzlů a nemají zabírat veřejný prostor ani rušit okolí. Opatření se zatím týká jen městských pozemků, do budoucna chce město pravidla rozšířit i jinam. To byla poslední informace těchto zpráv. Čtvrteční vysílání pokračuje dál s Metalikou.

0: Češi byli poprvé pozváni do Holandska na slavný harlemský baseballový týden jako náhradníci za Japonsko. Včera prohráli s domácími 4-7 a zítra je čeká poslední zápas, a to o páté místo proti mezinárodnímu výběru světoběžníků. S nimiž svěřenci Pavla Chadima v první zápas těsně prohráli, takže jim mají zítra co vracet. Teď se vrátil do studia Beatu se sportovními informacemi Šimi.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Triatlonista Matěj Procházka skončil sedmý v juniorském závodě Evropského poháru ve sprint triatlonu ve Velsu. Při premiéře mezi elitou žen se blízkla Češka Vanda Křížová a obsadila 24. místo. Závod ve windsurfingu Pohár Vysočiny na Velkém Dářku provázely silné větry. Ve třídě raceboard zvítězil Petr Kučera před Radimem Kamenským a Petrem Kalabisem. V kategorii Techno 293 vyhrál Jakub Štěpánek před sestrou Janou a Tomášem Jiříčkou. Volejbalový reprezentant Antonín Klimeš přestupuje do Itálie. 20-letého blokaře získal z Karlovarska vicemistr Lub Čivitanova. Poslouchali jste další magazín Rádia Beat.

0: Ještě tak 10 stupňů a mohlo by to fungovat. Možná kdybych přidal kompresor, jenže bude to stačit. To je detektivka.
1: Co děláš s tím mrazákem? Snažíš se zhmotnit tmu?
0: Potřebuju zmrazit rum, budu dělat zmrzlinu.
2: Jestli si do zmrzlinovače dáte ovoce, jogurt nebo něco jiného, necháme na vás. Ale detektivka to je. Vyhrajte v ní zmrzlinovač Senkor Želaterie za skoro 6 000. V těchto dnech se bude hodit. Stačí na to přijít jako první. Šanci máte už dnes od 9 hodin. Na Beatu.
3: Planeo. Specialista na domácí spotřebiče, televize, mobilní telefony, klimatizace i na zahradní techniku. To vše ve 124 prodejnách po celé České republice i na planeo.cz. Planeo.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Je 8:30, ranní špička povolila, nebo už všichni vědí, že jsou trable na opravované Kbelské v Praze, a tak příjezd do metropole od Ústí je v takovém standardním zdržení na 10 minut. Pokud na Letňany potřebujete od Mladoboleslavské dálnice, tak na začátku Novopatské u připojení od Černáku je v levém pruhu nehoda a o kousek dál pak stojí v pravém porouchaný kamion. Mezi Veverskou Bytýškou a Kuřimí je za Moravskými Kninicemi nehoda se zraněním. Stejně tak na dálnici 35 směrem od Olomouce na Hradec Králové na 152. kilometru, tam jak je čerpačka Dolní Roveň. A jedete-li z Liberce na Prahu, tak opatrně před Mladou Boleslaví na 51. kilometru D10 stojí u kraje porouchaný autobus. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Prosím vás, vy jste cukrárna?
4: Ne, autoservis.
3: Jo, tak já bych si dal jednoho indiánka.
4: Povídám, že jsme...
3: Indiánka, rychle.
4: No, jak chceš. 20 korun.
3: Cože?
5: Když vás honí mlsná a chcete něco opravdu dobrého, jděte na to správné místo. Větrník. Aneb Jaromír Tůma servíruje jednu hudební laskominu za druhou.
3: Větrník.
5: Prostě pošušňáníčko pro každého rockera.
3: Větrník. A je čerstvý?
5: Ten už čerstvější ani být nemůže. Posuďte sami. V neděli od 7 večer na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Počasí.
6: Dnes má být většinou polojasno, na východě zpočátku až zataženo a ojediněle zaprší. Během dne je malá pravděpodobnost přehánek, večer ale bude v severozápadní polovině mraku přibývat a později déšť. Teploty 22 až 26, na jižní Moravě 29 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
6: Fotbalový útočník Ondřej Mihálik zůstává v Hradci Králové. S prvoligovým klubem prodloužil smlouvu do léta 2029. O státní dluhopisy je výrazně vyšší zájem, než se čekalo. Zatím jsme si je objednali za zhruba 80 miliard korun místo plánovaných 20. Bývalý ministr zdravotnictví Arenberger skončil ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady. V posledních měsících čelil tlaku kvůli podezřelé smlouvě na klinické studie. Pražský dopravní podnik pokračuje v modernizaci metra i o prázdninách.
7: Od 4. do 10. července se bude pracovat v úseku linky C mezi stanicemi nádraží Holešovice a Pražského povstání. Stejně jako při jiných omezeních, tak i v tomto termínu bude zavedena náhradní autobusová doprava. Ta bude kopírovat metro a označena bude XC. Honza Navrátil, Praha.
6: A nakonec, odpovědi populárních AI chatbotů se v politických otázkách liší a často nejsou zcela neutrální. Většina modelů inklinovala spíše k levicovým postojům, zatímco nejvyváženější vyšel systém Gemini. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
0: Radio Beat. Klasik.

Dobré čtvrteční ráno s datem 2. července 2026. V kalendáři taky máme Patrici, která má dneska svátek, je den světových sportovních novinářů, taky světový den UFO a nebo mezi.

Mezinárodní den proti zapomínání. Tak, možná, že jste to nezapomněli, ale ještě jste nebyli vzhůru před 6:45, kdy jsem zmiňovala, že dneska má narozeniny vůdčí osobnost polské kapely SBB Josef František Skřek. No a taky má dneska narozeniny bubeník, kterého si teď dáme s kapelou Evanescence. Občas v některých kapelách taky ale hraje na kytaru. Dneska má narozeniny taky Rocky Gray.

0: zapažit, unožit, přinožit, předklonit a zaklonit.
1: Cokoliv, Fič, už je 6. Teď tady máme zkoušku my, tak s tím vaším aerobikem jděte třeba před Sokolovnu.
2: Sebevědomí rockovým kapelám určitě nechybí.
1: To si píšte, če.
2: Tento prodloužený víkend proto strávíme v jejich společnosti, abychom zjistili, jestli mají na to dostat se z okresního přeboru do první ligy, či možná ještě.

0: zase příště.
1: Po celý prodloužený víkend hrajeme pouze kultovní kapely. Tedy kapely z Kulturáků a Sokoloven.

Koukám jako blázen, tak se jmenuje jedna ze skladeb z první solovky Protea z desky Závislosti a i ta je v nabídce půlnočních alb na našem webu na stránce radiobeat.cz. Vyšla jenom půl roku poté, co Honzovi ještě pod maskou a Dimitri vyšel společný titul Farmageddon. No jo, rok 2022 byl pro ní asi hodně nabitý a třeba frontman Olympiku Petr Janda slavil 80. a to i s deskou, která se jmenuje Asi se mi nebude chtít. Tak vy až budete chtít, tak klikněte na náš web na stránku radiobeat.cz a vyberte z šestičlenné nabídky dva tituly, které si příští týden přehrajeme celé. Celá devátá bude už za necelých 6 minut, pak roková detektivka o zmrzlinovač.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: 3 minuty před 9 vám přeju dobrou jízdu, ať už do práce, anebo někam na dovolenku, anebo třeba jenom na takový speciální čtvrteční výlet, když dneska má být příznivé počasí. Tak z nepřízní na Kbelské ulici se perete statečně, musím říct, a pochválit vás. Jo? Nejlepší se jí je prostě vyhnout. Po okolí už to není tak zarvané. Na Novopatské směrem na Letňany už taky nehodu v odpojení na Černák odstranili. Novou bouračku v metropoli ale máme v klesání z Barandovského kopce, tedy v ulici k Barandovu. Srazila se tam 2 osobní auta, v té skrumáži je taky dodávka, takže počítejte, že se zaseknete nahoře u akvaparku. Tak třeba tam si jdete a půjdete se koupat. I to může být plán pro čtvrtek. Ať se vám dneska daří.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes slunečno s minimem srážek, na horách přehánky jen ojediněle, večer mají na severozápadě přibývat mraky, teploty 22 až 26, na jižní Moravě 29 stupňů. Zítra polojasno až oblačno, na horách opět přehánky s malou pravděpodobností, ráno v jihovýchodní polovině až zataženo, místy s doznívajícím deštěm nebo přehánkami. Večer ubude oblačnosti až do vyjasnění, teploty 20 až 24, na jihu Moravy 27 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalovou reprezentaci by podle předsedy asociace Trundy mohl vést zahraniční trenér. K této variantě se přiklání více než k českému kouči. Čeští boxlacrosisté na mistrovství Evropy ve čtvrtfinále podlehli Finsku 10-14. Stejně jako ženy si tak zahrají o páté místo. Po sérii extrémně teplých dní a následných velmi silných bouřek nás čeká klidnější počasí. Do soboty má být přes den převážně slunečno a kolem 25 stupňů, v neděli přehánky. Za parkovací dům u brandýského vlakového nádraží se nově platí.
2: Jedná se však o symbolickou cenu. Platit se bude 10 korun za dalších započatých 12 hodin stání. V režimu P plus R je přes 300 míst k zaparkování. Pro elektrovozy je 6 dobíjecích stanic. Prostor je zde i pro cyklisty a motocykly. Luboš Dvořák, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav.
1: A nakonec záchranářům na Slapech nově slouží speciální záchranný člun, ten starý šel na Orlík. Uvnitř je vybavený stejně jako sanitka a stál skoro 6 milionů korun. Poslední informace těchto zpráv je ta, že předávám slovo Vejvodákovi.
3: Připravte si notes, lupu, telefon a zkuste ho dopadnout. Detektivka na beatu startuje.

0: Špík.
1: Naposledy v této sezóně a naposledy v tomto týdnu detektivka, hrajeme o zmrzlinovač, který se jmenuje Sencor SIC 5050WS Gelateria. Doufám, že se pohybujeme na té úrovni kvality, že víme, jaký je rozdíl mezi gelatérií a galantérií, aby jsme si to, protože z galantérií byste si moc zmrzliny asi doma neudělali. Tahle věc, kterou dáváme naposledy v tomto týdnu jako cenu, tak umí udělat samozřejmě zmrzlinu, sorbet, frozen jogurty, milkshakey, ledovou kávu a další věci, které jistě oceníte v tomhle počasí, i když malinko nám ta teplota zase trošku klesla. První indicie, první nápověda, rovnou na to jdeme. Myslím si, že dneska to pro vás nebude vůbec těžké a že si tu kapelu, kterou vypátráte, dostatečně užijeme až do 10. hodiny. Princip je jednoduchý, v ten moment, kdy to někdo z vás uhodne, tak od toho okamžiku hrajeme toho interpreta nebo tu kapelu až do 10. hodiny. Čím dřív na to přijdete, tím víc muziky si od té kapely dneska zahrajeme. Tady je první nápověda z notoricky známého animovaného amerického seriálu, ale je třeba prostě přijít na to, proč zrovna tohle.
2: Víci, dnes umřete.
3: Cože?
2: Možná vám atraktivní kolega složí poklonu. Lenny?
4: Opravdu tam píšou zemřete? To je na horoskop nezvykle konkrétní.
3: A radši se podívám na svůj. Dnes váš manžel zemře? Homer, já mám strach.
2: To je hrůza. Ušetři mě, horoskope, už se třesu. Au, krvácím. Vedle, blbej horoskop. Blbej horoskop. Au, blbej hrobosvod.
5: Homre, můžu ti složit poklonu?
2: Ano, jen do toho.
5: To je moc hezký chřestýš, co ti zrovna žužlá ruku.
3: Jo, pěkný, ale nevadí ti, že je smrtelně jedovatej.
2: Ne, ono ho to za hodinu přestane bavit. Hadi jsou hrozný ulejváci.
1: No, 210, 32, 33, 34, aktuální telefonní číslo do studia. Kdo na to přišel, ten vyhrál. Kdo na to nepřišel, tak ten nevyhrál ještě.

0: uráží mě právě to, že je to jasné až příliš,
1: řekl Sherlock Holmes. A co říkáte vy? Detektivka na rádiu Beat.
2: To si poslechneme, 210, 32, 33, 34, rádio, prosím. To byl skvělý gol v tom Nagánu. Takhle pálí guma. Pamatujeme si to úplně všichni. Tak koho hledáme dneska?
3: Hele, já si myslím, že to jsou Deep Purple.
2: Proč Deep Purple? Kvůli čeho?
3: Napadlo mě to, no. Já jsem hlavně rád, že jsem se dovolal.
2: Takhle, takže když už jsem se dovolal, řeknu Deep Purple, třeba to vyjde.
3: No jasně.
2: Nejsou to oni, je to jiná kapela, jo.
3: Teď jsem chtěl
2: něco říct, jako abych ti podnapověděl, ale spolknul jsem to, abych to zbytečně nevykecal.
3: Zatím
2: ti děkuju, čau. Tak Deep Purple, to je první dnešní špatný tip. Kdo přidá druhý špatný? Radio Beat, Vejvoďák, prosím.
4: Martin, ahoj.
2: Martine, držím ti palce.
4: Tak v těch Simpsonech mám pocit, že hrála i kapela Aerosmith, tak zkusím Aerosmith.
2: I Metallica tam byla, to je, tam bylo kapel, člověče, to je, ten seriál, no hodně, tam bylo i známých prostě osobností, ať už kladných, či záporných. Není to tak, jo, co se týče té kapely, kterou dneska hledáme, Aerosmith, Metallica, to jsou všechno americké kapely, my dneska americkou kapelu rozhodně nehledáme, jo?
4: Dobrý.
2: Tak čau.
4: Mějte, ahoj.
2: No byl smutný Martin. Kdo bude veselější? Radio Beat, prosím.
5: No ahoj, tady je Pavel.
2: Pavle.
5: Já bych zkusil Halloween.
2: Halloween. To taky není úplně teda jako kapela, která by měla patřit jako zeměpisně tam, kde dneska hledáme, ale přeci jenom se zeptám, Halloween kvůli komu?
5: Já si myslím, že ta ukázka byla ze Simpsonu z halloweenského speciálu, já.
2: Ty člověče, nemyslím si, on měl čet horoskop, jo, ten mu říkal, že dneska umře, což mu Marge, jeho žena, potvrdila, dnes váš manžel zemře. Jak on se jmenuje, ten vlastně ta hlava rodiny Simpsonů?
5: Homer.
2: Homer, správně, děkuju. A zase máme o trošku víc z detektivky. Čau,
5: tak ahoj. Tak ten možná pomohl, tak ahoj.
2: No, třeba ano a třeba ne. Kdo je další, komu možná bylo pomoženo? Hergo, to je vysko.
6: Ahoj, tady Díťák Martin, zkouším detektivku, takže seriál Simpsonovi, Springfield, Offspring, zkouším.
2: Přes Springfield si se dostal do Offspring. Ta cesta je dobrá, logická, ale špatná. Protože okay. Furt jsme v Americe, teda ty, a já už jsem říkal, že americká kapela to dneska není. Jo?
6: Mm-hmm, dobře.
2: Díky,
6: tak, jo.
2: Čau. A ještě nějaký jeden tip odvážný. Radio Beat, Vejvoďák, prosím. Halo.
7: Ahoj, Petře, tady Petr. Já bych zkusil Queeny.
2: Queen, to už taky, to nejsou Američani, to je britská kapela a my ani britskou kapelu dneska nehledáme. Jo?
7: Dobře, výborně.
2: Dávám druhou nápovědu, druhou indici, přivři oči, ať si představíš tu cestu, jak letíme takhle mezi těma hvězdama. Jo? Tak čau, ahoj.
7: Čau.
8: Co se nachází za hranicí vesmíru? Otázka, která je stará jako lidská zvědavost sama. Přesto její odpověď zůstává zahalena tajemstvím. Představte si nekonečno. Prázdnotu, ve které neexistuje nahoře ani dole, minulost ani budoucnost, jen ticho a tma. Lidská mysl se spírá pochopit takovou realitu. Naše existence je pevnou smyčkou času a prostoru, kde má vše svůj počátek i konec. Ale vesmír ten hranice nemá. Nebo snad ano? Astrofyzika tvrdí, že vesmír se rozpíná. Příběhy o tom, co může ležet za vesmírným horizontem, se pohybují na hranici měřitelného a mystického.
2: Příběhy o tom, co může ležet za vesmírným horizontem, se pohybují na hranici měřitelného a mystického. A tím, jak říkám, že to nejsou Američani ani Britové, jestli to tedy skutečně není česká kapela dneska. 210, 32, 33, 34.

0: Tolik možností.
1: Tolik možností.
0: Tolik pokusů.
1: Tolik pokusů.
0: A jeden vítěz.
2: Detektivka na rádiu Beat.
3: Ano, správně, zmrzlinovač nabízí spoustu možností, to je správně, 210, 32, 33, 34 je telefonní číslo a dvě nápovědy už jsme slyšeli. Rádio, prosím.
4: Pan Vývoda?
3: U telefonu, tak pojď, Dušane, řekni mi, na co jsi přišel dneska, ale to jsem zvědavý.
4: Jsem přišel na Krausberry.
3: Na Krausberry, to už jako je správně zeměpisně, my víme, že českou kapelu hledáme, ale přeci jenom Krausberry to nejsou. Kdo tě nakukal, že jsou to Krausberry?
4: No to jsem nakukal já.
3: A z čeho jsi to vykukal, Dušane?
4: No prosím tě, tak Márč mu četla horoskop, že jo? Tak
3: jo, horoskop, ano, vidíš to. A já už jsem se ptal jednou a zeptám se po druhý, komu vlastně, kdo čet ten horoskop, jak se jmenuje ta postava?
4: No Márč.
3: Ale Márč je jeho žena. Von, jak se jmenuje, starý.
4: Jo takhle, Homer.
3: Jak se to píše?
4: Homer.
3: No, tak čau, ahoj.
4: Ahoj, jo.
3: No, panečku, a hnedka okamžitě to muselo někomu jako trknout, ho. Rádio Beat, prosím.
5: Ahoj, já to tady Adam.
3: Adame, zkus to.
5: Hele, podle mě to je Odysea.
3: No, trklo tě to? Nebo podle čeho si myslíš, že je to Odysea?
5: Ne, tak Homer a Odysea.
3: Jasně.
5: I něco s tím vesmírem, tak vesmírná Odysea.
3: Přesně tak, a třetí nápověda by bývala byla jaká schválně? Poznal bys to, když byla vesmírná Odysea? Ty jsi mladý kluk podle hlasu, tak možná, že si ten seriál nepamatuješ, konec 70. V 80. letech jsme na to jako děti koukali. A to byla inženýrská... Taky Odysea. Dal bych tam býval Rangers, že jo, promovaní inženýři, inženýrskou. Správně, dneska je to kapela Odysea. A ty, díky tomu, jak jsi na to přišel, a logicky, a to tě chválím, tak vyhráváš poslední zmrzlinovač Senkor od Planea. Je to SIC 5050 WS Gelateria. Budeš si moci dělat ledový kafe, zmrzlinu samozřejmě, tadle ty frozen jogurty. Jo, je to skvělý. Navíc ta mašina je docela designová. Až si ji postavíš v kuchyni na linku, hnedka, jako, myslím si, že se ji bude líbit, jo?
5: Paráda.
3: Tak až do 10. hodiny budeme hrát Odysseu, já si pošmáknu, věřím, že vy také. Děkuju.
5: Jo, díky.
6: Planeo, specialista na domácí spotřebiče, televize, mobilní telefony, klimatizace i na zahradní techniku. To vše ve 124 prodejnách po celé České republice i na planeo.cz. Planeo.

0: Poslední detektivka v této sezóně padla na Odysseu a my si ji vychutnáme až do 10. hodiny. Budeme hrát pouze muziku a skladby a hudbu právě kapely Odyssea. Po dopravních informacích a po zprávách s Petrem Šimáčkem pokračovačka.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Buďte velmi opatrní na Jindřichohradecku z Jarošova nad Nežárkou směrem na Novou Olešnou po 23. jedete-li, tak je tam bouračka přímo u Jarošova, je tam zdržení kolem 10 minut a osobní auto, které nakonec skončilo mimo silnici. Všechny složky integrovaného záchranného systému jsou na místě. Pozor, v Litoměřicích ve Staré Mostecké na konci Tyršova mostu je silný provoz, jeden pruh stojí kvůli havárce dvou osobních aut. V Praze ve Vodstářově ulici srazilo nákladní auto cyklistu. I tady zasahuje rychlá. V Domažlicích v Masarykově ulici jsou policisté u havárky dvou osobáků a ještě na Českobudějovicku v Hluboké nad Vltavou v ulici Karla Čapka. Tam se srazily dvě dodávky a i tady zasahuje kompletní integrovaný záchranný systém.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Včera neděle byl.
4: Včera neděle byl.
3: Včera byl hezký čas.
4: Včera byl hezký čas.
3: Včera neděle byl.
4: Včera neděle byl.
5: Za týden bude zas.
6: Jestli neděle byla včera, předevčírem nebo předpředevčírem, to je teď úplně jedno.
7: V každém případě bude zase klasika, novinky, rozhovory.
8: Každou neděli od 8 do půlnoci.
5: Za týden bude zase
8: na Beatu.
1: Radio Beat. Počasí.
9: Dnes většinou polojasno, na jihovýchodě zpočátku až zataženo a na východě ojediněle slabý déšť. Během dne zejména na horách přehánky jen s malou pravděpodobností. Večer má v severozápadní polovině území přibývat oblačnost, teploty 22 až 26, na jižní Moravě 29 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy... už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
9: Fotbalisté Ostravy zvládli úvodní přípravný zápas. Kroměříž porazili 3-1 po obratu pod vedením nového kouče Skuhravého. Pardubice remizovali v prvním utkání rakouského soustředění s Opolím 1-1. Sněmovna omezila pravomoci prezidenta při jmenování vedoucích stálých misí u mezinárodních organizací. Návrh nyní posoudí Senát. Hrad kvůli tomu zvažuje stížnost k ústavnímu soudu. Ministr zahraničí odmítl odebrat řád Bílého lva ukrajinskému prezidentovi. Iniciativu SPD označil za politické gesto a uvedl, že pro takový krok není zákonná cesta. V Praze dnes začíná dlouho avizovaná rekonstrukce Kbelské ulice. Do 15. srpna bude doprava v obou směrech svedena ze dvou pruhů do jednoho. A nakonec zájem o last minute dovolené mezi Čechy roste, více Lukáš Kubát z RegioJetu.
10: Podle našich dat tvoří více než polovinu prodaných zájezdů právě ty zakoupené méně než měsíc před odjezdem. Největší zájem je o Egypt, Řecko a Turecko, kde lze týdenní pobyt all inclusive pořídit už zhruba za 7,5 tisíce korun na osobu.
9: Tímto končí krátké zprávy na Beatu.
1: Radio Beat.

Samozřejmě ta skladba se jmenuje Tak co vám řekli, pane Hendl, ale Plzeňáci samozřejmě ví, že Tak co pa vám řekli, pane Hendl. Odysea na beatu, 5 minut před 9:45 dopoledne. Odyseu jsme dneska hledali a našli. Ty indicie, hned ta první byla ze seriálu Simpsonovi přes Homera Simpsona, protože Homer Simpson se píše Homer, ne Homer, ale Homer. No a Homer, asi nejstarší známý řecký básník, autor dvou eposů, tedy epických básní Ilias a Odysea. No a pak jsem měl záměr, že dám dvě Odysei, jednu vesmírnou, tu jste poznali, to bylo vlastně o příbězích, které leží za vesmírným horizontem v té ukázce a v té nápovědě. Je to vesmírná Odysea z sci-fi série, samozřejmě Arthur C. Clarke, britský spisovatel. Docela kreativní jsou názvy jednotlivých těch dílů té vesmírné Odysei. Začíná to v roce 2001 a končí v roce 3001 a jmenují se Vesmírná Odysea, pak druhá vesmírná Odysea, pak třetí vesmírná Odysea a pak poslední vesmírná Odysea. Ta je z roku 97, ale pojednává o roku 3001. Ta poslední nápověda nakonec nepadla, byla inženýrská Odysea, seriál

Myslím, že nemusíme tuhle nápovědu dávat až do konce. To je inženýrská od Rangers nebo od plavců, řekl bych spíš tedy od Rangers. A přes inženýrskou Odysseu, přes tento seriál, který známe, bychom se potom na Odysseu jistě dostali, ale nemusela padnout. Teď je připravena skladba, kdy v podstatě otvírám okno do kořán, do vzpomínek krásných a slyším Přijíždět můj autobus. To je skladba, která se vám povede napsat jednou za život.

0: Budíš bráno poselství skupiny Odysea celkem jasně, ponejprv kam na kouří, potom kam na čoudí a mezi tím jasný vzkaz, že risotto je zapotřebí ponechat si na ráno. Za minutu bude 10 hodin, Odysseu jsme dneska hledali v detektivce na beatu, byla to poslední detektivka, co se týče prázdninového času, teď budeme pauzírovat a v září se detektivka zase vrátí.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: A nepřijde sama, s ní přijde zákon, jak by řekl klasik. Na dálnici D1 z Prahy na Brno v úseku Ostrovačice Kývalka od 179. kilometru, tak se popojíždí v koloně, vy s tím počítejte. Na Pražském okruhu od Vltavy směrem k letišti je velmi silný provoz. Než se dostanete k D5 od Vltavy, tak ztratíte minimálně půl hodiny. Na 20. jede tedy od Blatné na Písek u Drhovle, je to vlastně ze zhora od D4 dolů na Písek, je tam bouračka osobního a nákladního auta. V Jablonci nad Nisou v ulici Slovenského národního povstání se jezdí kyvadlově pouze jedním pruhem kvůli havárce, kdy nákladňák se zaklínil ve viaduktu, a v Praze na Strahově v Diskarské ulici se vyšetřuje dopravní nehoda dvou osobních vozů.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům. Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pydlovo kamery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na pantek.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes slunečno s minimem srážek, na horách přeháňky jen ojediněle, večer mají na severozápadě přibývat mraky, teploty 22 až 26, na jižní Moravě 29 stupňů. Zítra polojasno až oblačno, na horách opět přeháňky s malou pravděpodobností, ráno v jihovýchodní polovině až zataženo, místy s doznívajícím deštěm nebo přeháňkami. Večer ubude oblačnosti až do vyjasnění, teploty 20 až 24, na jihu Moravy 27 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Belgie postoupila do osmifinále fotbalového mistrovství světa. Po obratu porazila Senegal 3-2 po prodloužení. V další fázi se střetne se Spojenými státy, které 2-0 porazily Bosnu a Hercegovinu. Dále jde také Anglie po výhře 2-1 nad Kongem. Hokejový brankář Daniel Vladař podepsal v NHL 5letou smlouvu s Philadelphia. Vítek Vaněček bude rok chytat za New York Islanders. Obránce Radko Gudas se upsal v Floridě na 6 let. Letošní červen byl v Česku třetí nejteplejší od roku 1961. Průměrná teplota dosáhla 19 stupňů, tedy o 2,5 stupně víc, než je dlouhodobý normál. Ekologický posudek EIA pro splavnění Labe mezi Chvaleticemi a Pardubicemi by prý mohl být už příští rok v květnu. Stavba by pak začala kolem roku 2030. Pavel Obrlík ze společnosti, která zpracovala dokumentaci, o jednom z největších problémů říká.
2: Teď ten zásah do těch modrázkových luk je minimální. Naopak některý těch modrázkových luk může být i pozitivní tím, že se zvýší hladina podzemní vody, protože i ty modrázy v posledních letech trpí tím, že ty louky vysychají.
1: A nakonec NASA chystá záchranu misi pro teleskop Swift, který kvůli zvýšené sluneční aktivitě klesá k Zemi. Robotická loď ho má zachytit a přesunout na vyšší oběžnou dráhu. Projekt za asi 700 milionů korun má otestovat servis kosmických zařízení na dálku. To byl přehled zpráv, po něm Bruce Springsteen.

0: zapažit, unožit, přinožit, předklonit a zaklonit.
1: Sokolevi fič, už je 6. Teď tady máme zkoušku my, tak s tím vaším aerobikem jděte třeba před Sokolovnu.
2: Sebevědomí rockovým kapelám určitě nechybí.
1: To si píšte, če.
2: Tento prodloužený víkend proto strávíme v jejich společnosti, abychom zjistili, jestli mají na to dostat se z okresního přeboru do první ligy, či možná ještě.

Po celý prodloužený víkend hrajeme pouze kultovní kapely. Tedy kapely z Kulturáků a Sokoloven.

Jako kluci jsme v Plzni na Senečáku, tedy u Seneckého rybníka, zpívali Can Babylon. Skladba samozřejmě kapely Beatles se jmenuje Can Buy My Love. Tahle skladba je z roku, já nevím, 64, 63. Autorem té skladby je Paul McCartney, pouze Paul McCartney, ale přesto je napsáno, že ji napsal s Johnem Lennonem. Najdete ji na Perném dni, tedy Hard Day's Night, na téhleté desce. I ve stejnojmenném filmu se tahle skladba objevila. Nahraná byla v lednu v roce 64 v pařížském studiu společnosti EMI, kde Beatles odehráli také 18 koncertů v divadle Olympia. No a na tom samém místě, tedy v divadle Olympia, odehráli Deep Purple v roce 96 koncert v rámci svého turné Perpendicular. No a z koncertu byl pořízen záznam a následně vydaná deska s názvem Live at Olympia 96. A právě tenhle živák kapely Deep Purple si zahrajeme zítra jako první koncert v rámci živáků během celých vlastně dvouměsíčních prázdnin. Každý všední den po 9. hodině si hvízdneme jeden živák, tak jak jsme zvyklí. Celé se to jmenuje Léto jako živé, nebo Léto jako lživé, jak chcete vyslouhat. Zítra tedy vás čeká živá kapela Deep Purple Live at the Olympia 96. Startujeme v 9 ráno.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Je, krásně to dohrálo Michal Prokop a Framus 5. Noc je dlouhá, já jsem tady jenom sledoval, jak 8000 Nanga Parbat dovolila jednomu polskému ski alpinistovi dokončit jeden rekord. O tom rekordu vám bude vyprávět už za chvíličku Petr Šimáček v menšinových sportech, v muziky nebo z muziky The Who, taky Milan Prince a Roman Dragón, anebo AC/DC.
1: Radio Beat. Jsme nejen slyšet, ale i vidět na www.radiobeat.cz nebo na Facebooku.
2: Dobrý večer, máte vybráno?
3: Dobrý den, pane vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergie na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
2: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxík.
1: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Rocková pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť, a patřičně si to také užijte. Náš pan vrchní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme každou sobotu od 7 večer. Rocková pípa na Rádiu Beat. Menšinové sporty na Rádiu Beat.
4: Polský skialpinista Andrej Bargiel sjel z vrcholu Nanga Parbatu až do základního tábora bez kyslíku. Stal se tak prvním člověkem, který zvládl sjet na lyžích všech 5 pákistánských 8000. Navázal tím na loňský sjezd z Mount Everestu. Skialpinistka Iris Pessy vytvořila nový rychlostní rekord výstupu na Mont Blanc. Francouzka zvládla výstup za 5 hodin a 2 minuty. Po dosažení vrcholu se navíc na paraglidu vrátila do Chamonix a vytvořila další rekord kombinovaného výkonu. Připomeňme, že běžně se na Mont Blanc leze 2 dny. Terénní triatlonista Tomáš Dvořák vyhrál závod Valachymen v Novém Hrozenkově, mezi ženami zvítězila Štěpánka Bisová. Triatlonista Matěj Procházka skončil 7. v juniorském závodě Evropského poháru ve sprint triatlonu ve Velsu. Při premiéře mezi elitou žen se blízkla Češka Vanda Křížová a obsadila 24. místo. Závod ve windsurfingu Pohár Vysočiny na Velkém Dářku provázely silné větry. Ve třídě raceboard zvítězil Petr Kučera před Radimem Kamenským a Petrem Kalabisem. V kategorii Techno 293 vyhrál Jakub Štěpánek před sestrou Janou a Tomášem Jiřičkou. Volejbalový reprezentant Antonín Klimeš přestupuje do Itálie. 20-letého blokaře získal z Karlovarska vicemistr Lub Čivitanova. Poslouchali jste další magazín Rádia Beat.
1: Rádio Beat.

Takhle, když to člověk poslouchá, tak to zní celkem uhlazeně, že jo, ten Big Beat, ale když si vezmeme, že v určité fázi a v určité době tak koncerty skupiny Who končily tím, že přišla paní uklízečka a smetáčkem a lopatkou zametla to, co na pódiu zbylo, včetně hudebních nástrojů, tak to nevypadá tak jako by úplně tvrdě. The Who, I Can See For Miles, muzika, která teď ve 10:45 dohrála, jenom připomenutí na Pražském okruhu, kde byl zásek a kde to vlastně stálo už odněkud od Zbraslavy, od Vltavy směrem potom nahoru na Zličín, tak pokud sjedete z dálnice D1 u Modletic a najedete na Pražský okruh, tak byste měli plynule projet vlastně až k Lochkovskému tunelu. Tam začíná lehký zásek, ale oproti normálním poměrům je to v pohodě, protože někde na nějakém 14. kilometru před Lochkovem vjedete do silného provozu, ale to zdržení je spočítáno podle Národního dopravního informačního centra někde kolem 6 minut mezi Lochkovem přes Ořech a Chrášťany, což je skutečně naprosté minimum. Připravená je skladba, která se jmenuje Lights Out od UFO, ale až po písni Litty Ford a Ozzyho Osborna, která se jmenuje Close My Eyes Forever. To forever, to je pro učitele angličtiny, aby jim trošku se rozcukalo v oko.

0: před časem řekl
1: I'll be back.
0: Teď říká
1: ahoj bídňáci, jsem David Gorej, vašej průvodce mezi rock, blues rock, country rock a jižanský rock.
0: Je to tak, American Rock Show. Nejlepší muzika ze Spojených států. Staré kusy i čerstvé novinky. Od Amíka jako poleno. American Rock Show a David Gore.
1: Čago Bello.
0: Dnes od 7 večer na Rádiu B.

0: Kolikrát tam bylo opakováno a zpíváno jméno nebo název téhle skladby Lights Out, kapela UFO v programu Rádia Beat 4 minuty a 30 vteřin do konce 11. hodiny. Na 11. sem přijde Petr Šimáček, přečte zprávy, my pustíme Traktor od Vysáčů, pak třeba Lou Reed a ZZ Top, Floydy a nebo Maidny. No a předtím doprava.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D1 z Prahy na Brno za 9 kříži na 170. kilometru začíná silnější provoz, to zdržení, než dojedete potom do Brna. V silnějším provozu je přes 10 minut pro osobní auta. Na Pražském okruhu, jak už od nás víte, mezi D1 a D5 v úseku Lochkov, Ořech, Chrášťany mezi 14. a 21. kilometrem je to zhruba asi na 5 minut zásek. D7 na 56. kilometru ve směru na Prahu je to před sjezdem na Postoloprty. Srazila se tam dodávka a osobní auto, policie na místě. Pozor na 55C ve Veselí nad Moravou, což je vlastně ve Veselí třída, Masarykova třída, je tam bouračka osobního auta. Na Mostecku jedete-li z Litvínova, směrem na Dubí nebo na Teplice, na 27C u obce Lom je jeden pruh stojící kvůli havárce dvou osobních a jednoho nákladního auta. Je to tam průjezdné pouze jedním pruhem, počítejte s komplikacemi. Ve Zlíně v Bartošově v ulici se srazil nákladňák a osobák a v Plané nad Lužnicí, v Průmyslové ulici, v Plané nad Lužnicí na Táborsku, tak stojí pravý pruh, je tam bouračka nákladního a osobního vozu.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes slunečno s minimem srážek, na horách přehánky jen ojediněle. Večer mají na severozápadě přibývat mraky. Teploty 22 až 26, na jižní Moravě 29 stupňů. Zítra polojasno až oblačno, na horách opět přehánky s malou pravděpodobností. Ráno v jihovýchodní polovině až zataženo, místy s dožnívajícím deštěm nebo přehánkami. Večer ubude oblačnosti až do vyjasnění. Teploty 20 až 24, na jihu Moravy 27 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Celkem 5 českých tenisových reprezentantů na Wimbledonu včera postoupilo. Ve třetím kole jsou díky tomu Krejčíková, Bartuňková a Muchová. Deblisté Pavlásek s Riklem prošli úvodem. Z našich se tak nezadařilo jen Matějovi Vocelovi v deblu se svým ekvádorským parťákem. Češi každopádně budou na Wimbledonu hrát i dnes, více Petr Plintovič.
2: Pětice českých tenistů zabojuje o postup do třetího kola Wimbledonu. Na travnatých kurtech v Londýně se představí v mužském pavouku Lehečka a Menšík. Mezi ženami Nosková, Bousková a Karolína Plíšková. Nejtěžší soupeřku má jednoznačně Plíšková, kterou čeká obhájkyně titulu Polka Iga Świąteková. Duel začne odpoledne v 14:30.
1: Vojenská policie nenašla při prověřování převozu dronů na Ukrajinu žádný trestný čin. Případ ze sbírky drony Nemesis může mít pro vojáky jen kázeňskou dohru kvůli porušení interních pravidel. Emise ze sekačky málem stály život muže v Plzni. Ten se otrávil oxidem uhelnatým a skončil ve vážném stavu. Z plodiny vdechl ve sklepě chaty, odkud ho hasiči vynesli, a vrtulník přepravil do nemocnice. Americký prezident Trump loni vydělal téměř 1,5 miliardy dolarů. Bylo to hlavně z kryptoměn, které profitovaly z jeho politických kroků. To byla poslední zpravodajská relace čtvrtečního dopoledne. Je tu Vysací zámek.

0: Já ti tu chatu, Františku, závidím. Ráno vstaneš, vyjdeš ven a co vidíš?
1: Sousedku, jak pleje záhony.
0: V plavkách?
1: Jo, ty od 83. nezměnila.
0: A ona?
1: Ona se změnila.
0: Tak třeba pro tebe něco má.
2: Sousede, to je dost, že jste vylezl. Nechcete cuketu?
3: Chybí vám nějaké oživení v letních měsících? Taková cuketa, to je na chvíli.
1: Hele, jak letí?
3: Tak co s tím uděláme?
4: Zesilte svůj rozhlasový přijímač.
5: O zbytek už se postaráme my.
3: Ty nejlepší živé nahrávky těch nejslavnějších rockerů. Každý přední den od 9 hodin po celé prázdniny.
4: Léto jako živé.
3: Na rádiu Beat. Y'all still want me to come with you?

Tohle jsou ZZ Top a Viva Las Vegas na beatu ve 14, tedy minutu před čtvrt na 12 dopoledne. Během ZZ Top a už během toho Lou Reeda, tak jsem tady koukal na fotografie Jirky Rogla, který byl teď v úterý v Plzni v Logspeed.cz aréně na koncertu Alice Coopera. V rámci nebo součástí toho koncertu tak byla i taková malá oslava, nebo ne malá oslava, oslava jako taková, protože kytaristka v kapele Alice Coopera Anička, tak slavila přímo na pódium 23. narozeniny. Alicovi Cooperovi je 78. Myslím si, že to je dobrý, když skoro 80-letý muzikant, zpěvák si nabrnkne do kapely 23-letou kytaristku, že takhle je svět ještě v pořádku. Kdybyste chtěli, tak se můžete podívat a nasát, jak říkáme, s oblibou atmosféru toho úterního koncertu v Plzni Alice Coopera. Jirka Rogl, kolega a fotograf, byl na místě a má fotografie vylepené na našem webu radiobeat.cz. Je to hned na titulní stránce. Alice Cooper oslavil v Plzni narozeniny své nové kytaristky, se jmenuje článek, rozkliknete. A dole je potom galerie, fotogalerie Jiřího Rogla, který fotil koncert Alice Coopera. Stojí to za to. Tohle jsou Pink Floyd, píseň Hey You. Mimochodem David Gilmour, který bude zpívat teďko za chvilečku, tak ten je ještě o 2 roky starší než Alice Cooper.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Rybízovka s Okenou to vyloženě není, ale Iron, ano, Iron Maiden v programu Rádia B 3 minuty před 11:30 dopoledne. Za chviličku trošku jiný hudební sud od Def Leppard, taky Jasná páka anebo Lynyrd Skynyrd.
1: Triko černé. Potisk černý. Černé totiž není nikdy dost. Trika B, Black in Black, najdete na adrese klub.radiob.cz. Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
2: No tak co ti řekl?
3: Blbý je to. Heleč ti.
2: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Proboha, co to je?
3: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
2: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
3: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
1: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Zítra od 7 večer na Rádiu B.

to byly ještě takový dopolední Def Leppard, Let's Get Rocked. Dvě minuty, necelé dvě minuty, před 11:45 dopoledne. Normálně neprozrazujeme dopředu, co se týče živáků, ale já už jsem to dneska udělal a jenom chci vás nalákat, protože zítra počínaje pátkem 3. to vychází, tedy července, tak startuje léto jako živé. Každý všední den po dobu prázdnin, vlastně až do konce srpna, tak budeme hrát po 9. hodině vždycky na beatu nějaký živák, tak jak jsme zvyklí z každého kterého léta. Celé se to jmenuje Léto jako lživé, anebo Léto jako živé, to si můžete vybrat, něco jako Rockerova rána, anebo Rockerova rána. Zítra to celé načneme živákem kapely Deep Purple, ten živák se jmenuje Live at the Olympia 96, tedy z roku 1996, je to dvojce CDčko, má to přes 2 hodiny, takže to nestihneme samozřejmě během těch 60 vysílacích minut odehrát celé, ale věřím tomu, že si pošmákneme. Zítra tedy po 9. hodině, laďte rádio Beat, uslyšíte živák Deep Purple z Paříže z roku 1996. Black Sabbath za chvilečku, teď pan Neil Young a dětské šaty jsou ti přítěží.

0: 3 minuty před 12. Za chvilečku tady bude Jirka, ne pardon, Pepa, ne, jak mě napad Jirka, Pepa Lábus, i když pravda, Jiří Lábus je to jméno celkem slavné, ale my máme našeho Pepu. Tak Pepa přijde na zpravodajský přehled dne, hned na to nás čeká bluesová 12. Přesto půjdou Deep Purple, budeme hrát Genesis, anebo třeba Shocking Blue, aby se zpřísnila hra.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D1 z Prahy na Brno už před Velkou Býteší na 158. kilometru zastavíte ve Štrúdlu. Ten se pak táhne až do Brna. Sice to jede, ale to zdržení je kolem 20 minut. Pozor na Příbramsku ze Sedlčan směrem na Vrchotovy Janovice na 18. na hlavní u obce Kosova Hora. Je tam bouračka dvou osobáků a motorkáře, na místě záchranka, taky hasiči a policisté. Jedete-li ze Strakonic na Vodňany po 22. U Drahonic je vylitý nebo rozlitý olej na silnici z nákladního auta, hasiči už by měli být na místě. Pozor také na Českolipsku v Novém Boru v ulici Rumburských Hrdinů, vyšetřuje se tam havárka dvou osobáků. Na Třebíčsku v Moravských Budějovicích v ulici Khoře srazilo osobní auto cyklistu, i tady zasahuje rychlá. A pozor, v Kralupech nad Vltavou v Dobrovského ulici je k řešení bouračka dvou osobních vozů.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia.

0: Radio B. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude skoro jasno až polojasno, hlavně na horách s ojedinělými přeháňkami. Večer bude v severozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Maximální teploty dosáhnou 27, na jižní Moravě až 30 stupňů. Zítra se o 3 stupně ochladí, sem tam mírně sprchne.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Bík.
1: Fotbalovou reprezentaci by podle předsedy asociace Trundy mohl vést zahraniční trenér. K této variantě se přiklání víc než k českému kouči. Fotbalisté Ostravy porazili v úvodním přípravném zápase Kroměříž 3-1. Pardubice remizovali v prvním utkání rakouského soustředění s Opolím 1-1. Letošní červen byl v České republice třetí nejteplejší od roku 1961. Průměrná teplota dosáhla 19 stupňů, tedy o 2,5 stupně víc než je dlouhodobý normál. Po sérii extrémně teplých dní a následných velmi silných bouřek nás ale čeká klidnější počasí. Do soboty má být přes den převážně slunečno a kolem 25 stupňů, v neděli přehánky. Minister Klempíř v minulosti nabízel pomoc Petru Pavlovi v prezidentské kampani proti Andreji Babišovi. O současné hlavě státu doslova napsal, má fakt šanci bábu nakopat. Po nástupu do Babišovy vlády ale změnil postoje i v dalších tématech. Poradce ministra zahraničí Pavel Šik šíří podle deníku N nepodložená tvrzení o ústavním soudci Šámalovi, prý ho ovlivnil prezidentův poradce Kolář. Oba to odmítají, Šik své výroky nevysvětlil a odmítá je stáhnout. Dvě oběti a 34 zraněných si vyžádal požár střechy nemocnice ve městě Ludwigslust na severu Německa. Zaměstnanci a pacienti byli z budovy evakuováni na invalidních vozících nebo odváženi na postelích. Lidé zůstávali na chodníku nebo trávníku před nemocnicí. Hasičům se už podařilo dostat požár pod kontrolu. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluzovou dvanáctku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Bluesová dvanáctka.

0: odpažit, zapažit, unožit, přinožit, předklonit a zaklonit.
1: Cokolevi, fič, už je 6. Teď tady máme zkoušku my, tak s tím vaším aerobikem jděte třeba před Sokolovnu.
2: Sebevědomí rockovým kapelám určitě nechybí.
1: To si píšte, če.
2: Tento prodloužený víkend proto strávíme v jejich společnosti, abychom zjistili, jestli mají na to dostat se z okresního přeboru do první ligy, či možná ještě.

jako jedna z prvních v odpoledním programu Rádia Beat byla tahle skvělá věc od Genesis, která se jmenuje Paper Late. Teď je připravená skladba, která se mi naprosto přesně hodí, protože za prvé teda svátek má dneska Patricie, protože 2. července, to dobře víme, od rána, je taky Mezinárodní světový den UFO, tedy UFO, každé UFO, nebo to, co si myslíte, že letí a vy nevíte, co to je, tak dneska má svůj svátek. Věřím tomu, že na Mezinárodní den UFO se ta frekvence těch létajících neidentifikovaných, víte, co chci říct na za slovo, že se bude zvyšovat. Taky, a to je hodně strašidelný den, dneska je totiž po celém světě oslavován takzvaný žíznivý čtvrtek, což nemusí úplně dobře skončit. No a co se mi hodí s tou skladbou We Are The Champions od skupiny Queen, tak je to, že dneska po celém světě slaví svůj den sportovní novináři.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Tohle byl Katapultíček a lesní manekýneček v programu Rádia Beat, 3,5 minuty před 12:30 odpoledne, za chviličku konopí od Kabátu, taky Firefly od Uriah Heep, máme připravenou skladbu Money for Nothing od Dire Straits, to vše, ale až po Beatoskopu s Pepou Lábusem za okamžik.
1: Kdo zažil devadesátky, ten si je prý nepamatuje. Žilo se rychle a ráno jste si nepamatovali, co jste dělali včera. Natož po 30 letech byla to zkrátka dekáda naplno. A dekáda naplno, to je nová kniha Radka Distlera o všem, co se v devadesátkách dělo na české hudební scéně. Pokud si z té doby něco nepamatujete, máte šanci hraničící s jistotou, že to tam najdete. Dekáda naplno je kniha proměn a kronika české populární hudby 90. let. 400 stran, stovky fotek a dobových dokumentů. Vydává nakladatelství 65. pole, tudíž všechno podstatné o ní najdete na www.65.pole.cz.
2: Kufry?
3: Autě.
2: Pasy?
3: V autě.
2: Bítě?
3: V autě.
4: Taky máte bítě? Objednejte mu bítové bodičko.
5: A na auto nezapomeňte nalepit vkusnou samolepku.
4: Všechno potřebné je na klub.radiobeat.cz. Beatoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
6: Hezký den vám u Beatoskopu přeje Pepa Lábus. Víc než 30 sportů si budou moci zájemci vyzkoušet na 15. ročníku ČES Lipno Sport Festivalu. Akce, kterou loni navštívilo 55 000 lidí, se uskuteční u Lepenské přehrady od 14. do 23. srpna. Festivalu se zúčastní také známí sportovci jako například fotbalista Jan Koller, cyklista Roman Kreuziger nebo motocyklový závodník Filip Salač. Největší zájem tradičně bývá o cyklistický a běžecký závod. Pořadatelé nabídnou i některé novinky. Zájemci si budou moci například poprvé vyzkoušet kombinaci běhu a střelby jako v moderním pětiboji. Víc nám řekne ředitelka festivalu Kateřina Neumannová.
7: My jsme rozhodli, že zařadíme nový sport a nový závod a bude to něco ve stylu Hyrox a bude to vlastně závod pro takovou tu fitnessovou komunitu. To znamená kombinace silových cvičení s během, takový ty populární závody pro lidi, kteří chodí hodně do fitka, ale nakombinovaný právě s běháním a bude to v podobě jak pro veřejnost, tak i pro takovou tu profi klientelu.
4: Beatoskop.
6: A MX-30 je starý francouzský hlavní bojový tank z 60. let minulého století, který by v dnešních podmínkách už neobstál. Železo ale jen tak nezestárne. A tak ho tamní zbrojovky přestavili na robotické vozidlo. Z tanku zůstal podvozek, na který inženýři přimontovali robotické komponenty. Chtěli tak ukázat, co lze udělat z tisíci stárnoucích tanků, které razivějí ve skladech napříč Evropou. Beatoskop je v závěru. Teď si poslechněte další kvalitní Big Beat na Rádiu Beat.
4: Rádiu Beat u nás. Rádiu.

Kabáti tady zpívají o indickém konopí. Pepa Labus dobře ví, že rotterdamské modely jsou kolikrát mnohdy i ještě zajímavější. Teď je 3/4 na 1, ne teda úplně, asi za 2 minuty. Bude 3/4 na 1, před námi je muzikál Rolling Stones, Stones vydávají desku 10. července, příští týden v pátek, jmenuje se Foreign Tongues, tedy cizí jazyky, to už bychom měli vědět. Já jsem teďko šmátral na stránkách Stonesů, rollingstones.com, tam si můžete tu desku předobjednat, dokonce v několika formátech, a také získat pro sebe předběžné úložení desky třeba na Spotify, YouTube Music, Apple Music nebo Amazon Music, ale i v jiných platformách. A je tam i dokonale vlastně, no ty stránky jsou, jako dělá to pro ně machr nějaký samozřejmě, ale je tam i dokonale stvárněn ten obal té desky, což je vlastně koláž karikatur Micka Jaggera, Ronnieho Wooda a svou část ksichtu karikatury tam má i Keith Richards, stojí to za to, možná, že už jste to viděli, je to celkem strašidelná karikatura. Ta deska ale samozřejmě strašidelná nebude a už se na ní moc těšíme. Příští týden v pátek jim vyjde. Tohle jsou Rolling Stones na beatu Waiting on a Friend.

0: před časem řekl
1: I'll be back.
0: Teď říká
1: ahoj bídiaci, jsem David Gorej, vašej průvodce mezi rock, blues rock, country rock a jižanský rock.
0: Je to tak, American Rock Show. Nejlepší muzika ze Spojených států. Staré kusy i čerstvé novinky. Od Amíka jako poleno. American Rock Show a David Gore.
1: Čago bello.
0: Dnes od 7 večer na rádiu Beat.

0: Je logické, že když jsme hráli před chviličkou Stony, takže jsme si hvízdli ještě Beatles, Fall on the Hill na beatu. Jak se přiblížila třináctka, tak už se tady za chviličku pravděpodobně rozletí dveře a přijde Pepa Lábus, budou zprávy. Po zprávách potom Svíti, taky Queensryche, Olidné z chleba, Doors anebo Nirvana. Teď ještě dopravní informace.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Buďte připraveni na bouračku na dálnici D1 na 170. kilometru ve směru na Prahu. Je to v levém jízdním pruhu, tam, kde je zúžená vozovka na jeden. Srazila se 3 osobní a 1 nákladní auto. Na místě hasiči, záchranka, policisté, havárka je na 170. Kolona začíná už na 174. kilometru. Na Pražském okruhu zhoustl provoz od letiště kolem D5. 24. až 17. kilometr zdržení přes 5 minut pro osobní auta. Zlý Kvítková ulice blokovaná havárkou 2 osobáků. Na Karvinsku v Orlové v Ostravské ulici křižovatka s Lazeckou je havárka 2 osobních vozů. Bruntál, Pionýrská ulice křižovatka s Jesenickou. Policisté tam vyšetřují bouračku osobního auta, které srazilo cyklistu. A ve Frýdku Místku v Bruzovské ulici ukřížení z Revoluční také dopravní nehoda 2 osobních aut.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pydlovo kámery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na pantek.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Hezký den vám přeji. Pepa Lábus. Dnes bude skoro jasno až polojasno, hlavně na horách s ojedinělými přeháňkami. Večer bude v severozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Maximální teploty dosáhnou 27, na jižní Moravě až 30 stupňů. Zítra se o 3 stupně ochladí, sem tam mírně sprchne.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
2: Dnes od 21 hodin našeho času v Los Angeles vstoupí do vyřazovací fáze fotbalového mistrovství světa úřadující evropští šampioni Španělé. Jeden z favoritů turnaje ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku změří síly s Rakouskem, které prošlo ze skupiny po 44 letech. Na zasedání Bezpečnostní rady státu, která jednala od rána na úřadu vlády, se rozhodl dorazit i prezident Pavel. Nejvyšší představitelé státu pokračovali v debatě o koncepci výstavby armády České republiky do roku 2040, kterou v polovině června nedokončili. Prezident se tak zároveň ještě před summitem NATO v Ankaře setkal tváří v tvář s premiérem Babišem. Ten totiž v úterý napsal, že před summitem nevidí důvod k osobní schůzce s hlavou státu. Extrémní bouřky, které se přehnaly přes Beskydy včera odpoledne, sebou přinesly krupobytí. Kroupy dosahovaly až velikosti pingpongových míčků. Lidé z Karolinky na Vsetínsku museli k jejich odhrnutí vytáhnout i lopaty na sníh. Hromady krup během dne nestihly rozstát a držely se při okrajích silnic a v zahradách až do nočních hodin. Ukrajinská armáda dnes zaútočila na jednu z největších ruských ropných rafinérií, která se nachází ve městě Kstovo v Nižgorodské oblasti. Informují o tom média s tím, že rafinérii, která zásobuje moskevskou oblast, pohltily plameny. Gubernátor Nižgorodské oblasti Nikitin ráno uvedl, že protivzdušná obrana nad regionem zneškodnila 30 bezpilotních letounů. To byly zprávy, po nich si poslechněte další rockovou klasiku na rádiu Beat.
0: Radio Beat. Klasika.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Asi nejvíc známá deska skupiny Nirvana, tedy Nevermind, Kurt Cobain, Chris Novoselic, coby basák a Dave Grohl, tehdy ještě bubeník, tedy skupiny Nirvana, In Bloom, tedy na Švestkách, myšleno tedy na Blumách, anebo přímo v nich. Za dvě minuty bude půl druhé, za chviličku Twister Sister, taky Janis Joplin, anebo Hold the Line od Toto.
1: Radio Beat. Jsme nejen slyšet, ale i vidět na www.radiobeat.cz nebo na Facebooku.
2: Dobrý večer, máte vybráno?
3: Dobrý den, pane Vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergie na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
2: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxík.
1: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Ruková pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť, a patřičně si to také užijte. Náš pan Vrchní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme každou sobotu od 7 večer. Rocková pípa na Rádiu Beat. Beat u nás.

který kouří klejky, přitom pase bejky, anebo pase bejky a přitom kouří klejky, We Are Gonna Take It, Twisted Sister. Mnozí z nás si pamatujeme vystoupení tahle kapely ve Vizovicích na Masters of Rock. Letos tenhle festival už je v podstatě za dveřmi, je od čtvrtka do neděle mezi 16. a 19. červencem.

0: Tohle byl breakup song, který má už velmi blízko k wake up songu tady na beatu. Jak je 14. přiblížená, přiblížení jsou i pánové Pepa Lábus a Standa Rubáš, Pepa Zprávy, Standa Tupláky. První Tuplák po 14. hodině bude s Brianem Adamsem.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D1 stále platí na 170. kilometru je dopravní nehoda ve směru na Prahu, v levém jízdním pruhu, tam, kde je zúžená vozovka na jeden pruh, je tam bouračka náklaďáku a tří osobních automobilů. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Kolona aktuálně začíná na 179. a zdržení kolem 20 minut. D48 na 54. kilometru ve směru na Český Těšín. I tady stojí jeden pruh, i tady zasahuje záchranka, hasiči a policisté u bouračky dvou osobních vozů. Pozor na 37. ze Ždírce nad Doubravou směrem na Trhovou Kamenici na Havlíčkobrodsku. Je tam havárka dvou osobáků. V Opavě v Mahenově ulici u křížení ze Žižkovo se srazila dvě osobní auta. Na Kladensku v obci Běleč na Dukelské srazilo nákladní auto motorkáře a v Opavě v Ratiborské ulici u křížení s Holasickou vyšetřují havárku dvou osobních aut. Vejvodák vám přeje šťastný cestu s rádiem Beat.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Počasí.
1: Hezký den vám přeji, Pepa Lábus. Dnes bude skoro jasno až polojasno, hlavně na horách s ojedinělými přeháňkami. Večer bude v severozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Maximální teploty dosáhnou 27, na jižní Moravě až 30 stupňů. Zítra se o 3 stupně ochladí, sem tam mírně sprchne.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Bík.
1: Fotbalisté Mladé Boleslavy pořád ještě nevědí, proti komu za 3 týdny začnou nový ročník první ligy. Nebude to Táborsko, které volné místo po vyloučení Karviné nevzalo. Nabídka od Ligové fotbalové asociace tak míří k Artisu Brno, třetímu mužstvu uplynulé sezóny druhé nejvyšší soutěže. Pokud by ani on možnost nevyužil, zůstane mezi elitou Dukla, která se stoupila. O státních svátcích v neděli a v pondělí budou moci být otevřené obchody nad 200 metrů čtverečních. Zákaz prodeje ve větších vozovnách se na den slovanských věrozjezdů Cyrila a Metoděje 5. července a den upálení mistra Jana Husa 6. července nevztahuje. V tiskové zprávě na to upozornila Česká obchodní inspekce. Přesto ale doporučuje, abychom si otevírací dobu podniků o svátcích ověřili. Stát za první pololetí vybral na daních 789 miliard korun, meziročně o 5% víc. Nejrychleji rostl výběr daně z příjmu fyzických osob. Dánský minister pro integraci prohlásil, že to v jeho zemi nebude vypadat, jako když se člověk prochází v Islamabadu. Vysvětloval tak plán vlády na zavedení celostátního zákazu azánu, neboli veřejného svolávání prostřednictvím amplionu k islámské modlitbě. Ten 5krát denně recituje muezin z minaretu mešity nebo z vyhrazeného místa. Tolik ze zpráv, teď už si vychutnejte hodinu tupláků na Rádiu Beat.
0: Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Brian Adams na rádiu Beat, Let's Make a Night to Remember, a taky Summer of 69. První tuplák otvírá k tuplákový toho dnešního dne. Máme úspěšně za sebou a dohrál přesně 10 minut po 14. hodině. Po zprávách s Pepkem, po dopolední s kolegou Vejvodákem, jehož zpívajícího krom jiného najdete na Beatovém Facebooku, takže se tam klidně na něj podívejte. S vámi je Standardováš, přiju příjemné čtvrteční odpoledne, které strávíme jak jinak než ve společnosti vybrané muziky, ale spousty dalších věcí k tomu, které tak nějak teprve přijdou na řadu. Teď jsme v tuplácích, takže můžu slibovat muziku hranou po dvou kusech, no a ty další kusy budou z Austrálie. Pojďme si dát AC/DC. Mám tu Big Gun, to je věc, kterou zná podle mě úplně každý. Nevím, jestli úplně každý si vybaví melodii skladby Baptism by Fire. V momentě, kdy začne hrát, tak asi jo, ale v té dvojici si troufnu tvrdit, že teď je to ta méně známá.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: Já ti tu chatu, Františku, závidím. Ráno vstaneš, vyjdeš ven a co vidíš?
1: Sousedku, jak pleje záhony.
0: V plavkách?
1: Jo, ty od 83. nezměnila.
0: A ona?
1: Ona se změnila.
0: Tak třeba pro tebe něco má.
2: Sousede, to je dost, že jste vylezl. Nechcete cuketu?
3: Chybí vám nějaké oživení v letních měsících? Taková cuketa, to je na chvíli.
1: Hele, jak letí?
3: Tak co s tím uděláme?
4: Zesilte svůj rozhlasový přijímač.
5: O zbytek už se postaráme my.
3: Ty nejlepší živé nahrávky těch nejslavnějších rockerů. Každý všední den od 9 hodin po celé prázdniny.
4: Léto jako živé.
3: Na rádiu Beat.

0: Odpoledne kachní muzika tady na beatu AC/DC a jejich dva kousky v tuplácích, ty máme aktuálně za sebou 14:20, přesný čas, kdo by si chtěl štelovat cibule na ten velitelský, tak tady to vypadá právě tak, ale než dopovídám, tak ono bude 14:21, protože si musíme říct, že tupláky jsou v plném proudu, že si dáme další dvojici písní, že to v porovnání s těma AC/DC vezmeme teď za takový ten jemnější a klidnější konec a že tady budou dvakrát za sebou hrát Beatles.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků na rád.

0: Česká muzika by také v Tublácích tady nabíto neměla chybět. I když v případě toho, který aktuálně skončil, je to tak jako že na půl česko-anglické. Takže si to vyslovujte buď jako BSP nebo BSP, to nechám na vás. Ale v každém případě Baláš, Střihavka, Pavlíček, Holka čapni draka, jasně, tu zná úplně každej. A On the Border to byla právě ta druhá, která aktuálně dohrála ve 14 hodin a 33 minut. Chystám pro vás Tuplák delšího typu. Co říkáte? To bychom si mohli dát býťáci. Tak volím teď aktuálně, že bychom pustili Pink Floyd a já jsem právě dlouho nepouštěl žádnou skladbu z takových těch kolosálních kusů a tak mi teď do oka padly Prasátka. Ty mají 10,5 minuty, tak ta by mohla splňovat právě tady ten předpis toho ultra dlouhého songu přes 6 minut. Ta druhá, kterou si dáme, nebo první vlastně v pořadí, kterou si dáme, tak ta bude přece jenom o chlup kratší a bude se jmenovat Wish You Were Here.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peskách pěkně za sebou.

0: před časem řekl
1: I'll be back.
0: Teď říká
1: ahoj bídňáci, jsem David Gorej, vašej průvodce mezi rock, blues rock, country rock a jižanský rock.
0: Je to tak, American Rock Show. Nejlepší muzika ze Spojených států. Staré kusy i čerstvé novinky. Od Amíka jako poleno. American Rock Show a David Gore.
1: Čago Belo.
0: Dnes od 7 večer na Rádiu Beat.

0: tak nakonec byly tři. Nějak mi to tenhle týden tak vychází, že slibuju topláky a hraju hat-tricky Wish You Were Here, Pigs a teď do třetí nohy ještě také Waiting for the Worms, to je ta, která právě teď dozněla. Zatímco Pink Floyd čekali na červa, já tady čekám na kolegu Pepu Lábuse, který přinese čerstvé zprávy a to už za malou chvilku, protože se blíží celá po třetí hodině nastane právě ta Pepova chvíle, kdy ho pustíme do své světničky, ale zároveň už vám můžu slibovat i muziku další, kterou budeme hrát, protože si ji tady chystám, dáme Stony a Satisfaction, Prudy, dáme Guns N' Roses, dáme toho hromadu.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Teď dáme taky prostor Milanovi, který se hlásil z dopravy.
2: Na 35 u Liberce stojí auto s píchlým kolem, jsou tam teda už policajti, řídí to, ale bacha.
0: To je taková jedna preventivní, stručná, Milanovi, díky. Ozýváte se z Prahy, z Karlovarské ulice, tam je nehoda nákladního s osobním autem. V Brně, v Tuřance, tam pozor, někdo postrácel několik prken, ty se tam válejí na vozovce a tvoří tam nebezpečnou překážku, ale zároveň docela dost hodnotnou, protože kdo naposledy nakupoval stavebniny, tak ví, že takový prkno to má kolikrát cenu zlata. Vysoké Mýto, Rokycanova ulice, nehoda dvou osobních aut, projíždějte opatrně, počítejte také, že se spozdíte na D1 před Brnem na 195. kilometru ve směru od Prahy je hlášena havárie nákladňáku a osobáku s vlekem, takže ta se sepisuje. Kdo jede na Kytlici od Děčína, vyhýbá se nehodě dvou osobáků. Jeďte prosím opatrně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Classic Rock. Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude polojasno s kupovitou oblačností. Na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Ráno bude v jihovýchodní polovině území oblačno až zataženo místy s doznívajícím deštěm nebo přeháňkami. Večer ubude oblačnosti až do vyjasnění. Maximální teploty dosáhnou 24, na jihu Moravy až 27 stupňů.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Tenistka Marie Bousková se probojovala po třetí v kariéře do třetího kola Wimbledonu. Na londýnské trávě porazila 18-letou Italku Tyru Katarinu Grantovou 7-5, 6-3. V boji o osmifinále narazí na nasazenou 15-ku Rusku Dianu Schneiderovou nebo její krajanku Ludmilu Samsonovovou. Prezident Pavel už dostal od vlády dokument s postupem české delegace na setkání nejvyšších představitelů států NATO v Ankaře 7. a 8. července. Novinky.cz napsali, že Česká republika na summitu vyjádří podporu Ukrajině, zaváže se také zvedat výdaje na obranu v příštích letech až k 5% HDP v roce 2035. Prioritou má být protivzdušná a protidronová obrana. Z modernizačního fondu, který je financován výnosy systému emisních povolenek EU ETS, byly dnes uvolněny 2,5 miliardy eur na podporu 51 energetických projektů v 11 členských státech Evropské unie. Třetí nejvyšší částku získala Česká republika, konkrétně v přepočtu 12,5 miliardy korun. Dnes o tom informovala Evropská komise. Německý ústavní soud dnes potvrdil, že zákaz erotických panen s dětským sezřením je v souladu s německou ústavou. Zákon, který zakazuje výrobu, prodej a držení takových panen, platí v Německu od roku 2021. Stěžovatelé namítali, že zákon omezuje jejich právo na sexuální sebeurčení. A je po zprávách. Po nich si poslechněte Guns N' Roses na Rádiu Beat.

Začínám mít čím dál častěji pocit, že některé věci v životě, ve světě, v tom dění nemůžou být náhoda. Hele, vemte si třeba dnešek, čtvrtek, 2. července, Patricie má dneska svátek, ale zároveň se dá vždycky slavit spoustu dalších věcí. My je probereme, ale když jsem se podíval potom, co dalšího se váže k 2. červenci, no tak první, co na mě vyskočilo, je takzvaný Made in the USA Day, tedy kdy svátek slaví všechno, co sem k nám přišlo ze Spojených států amerických. Já to budu muset doma oslavit s autem a motorkou, ale o tom jsem mluvit nechtěl, protože jestli teda v tomhletom případě budeme něco oslavovat, tak je to třeba i Dave Gore, který zrovna dneska, a to fakt je náhoda, přichází zpátky po letech sem k tomuhle mikrofonu, kde sedím já, a já vám můžu slíbit jeho American Rock Show vlastně po takové dlouhé pauze znovu obnovenou v éteru Rádia Beat. Od 19 hodin se těšte na bestiální americký přízvuk a taky fantastickou americkou muziku, kterou sem pravidelně Dave Gore opět bude nosit, tak jak jsme před mnoha a mnoha lety na to byli zvyklí.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: I can hear your heartbeat, Chris Rea, ta je právě za námi. Já koukám na to, jak vypadá odpolední špička, ne, že bych s ní chtěl nějak strašit, ale mě třeba si uvědomit, že už je půl čtvrté, že už to na některých místech začíná housnout. No zkrátka, začaly návraty z práce směrem k domovu. Tak třeba první, co mě tady do oka kopne, když se podívám na dopravní mapu, je příjezd do Prahy po D5. Už před Rudnou zpomalujeme i dneska si budeme říkat stále to samé. A sice, že k Ořechu to nejede úplně kvapem, rozjíždí se to až zatím. Ale navíc ještě přibyl nějaký ťukanec na Pražském okruhu, v podstatě v tom místě, kde se to zbíhá jakože od D6 směrem na ten okruh. To znamená, počítejte, že zřejmě poroste i zličínský Cancourek. To je ta druhá korona, která bývá o něco kratší, ale bývá tam takhle v odpoledních exponovaných časech na Pražském okruhu. A to se tedy bavíme samozřejmě o tom směru Plzeňská a Brněnská. Když se podívám na Brněnskou jako takovou, no tak už u Velké Bíteše houstne provoz a hustý zůstává až k Brnu. To platí i takhle časně z odpoledne.
1: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
2: Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
3: Včera byl hezký čas.
4: Včera neděle byla.
5: Za týden bude zás.
6: Jestli neděle byla včera, předevčírem nebo předpředevčírem, to je teď úplně jedno. V každém případě bude zase
7: klasika, novinky, rozhovory.
8: Každou neděli od 8 do půlnoci.
9: Za týden bude zás.
8: Nabídu.

0: Kavalinex S na rádiu Beat naživo. 15.37, přesný čas, čas, kdy jsem to před malou chvilkou zakřik s tou teprve začínající odpolední špičkou.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Jedete-li po D8, co bych vám tak řekl, no, nepotěším vás, protože už se hlásili Milan.
2: Na 35 u Liberce stojí auto s píchlým kolem, jsou tam teda už policajti, řídí to, ale bacha.
0: Taky se hlásil Radim.
3: Ahoj Stando, Radim. Jedna dobrá z pražské dopravy, Černý most, Belská, kamionem, 10-15 minut, úplně čistý, 60 minimální rychlostí prakticky všude, kromě té zatáčky z Novopatský na Kbelskou. Za to v protisměru, někde na úrovni Březině vsi, nehoda asi 4 aut v levém pruhu, směrem do Prahy dolů od D8. Ahoj.
0: No jo, a Martin to v zápěti potvrzoval.
4: Prosím tě, jedu z Prahy v D8 ven a před Prahou, před sjezdem na Čakovice, na druhé straně směrem do Prahy, hromadná nehoda 4 osobáků v levém pruhu. Je to čerstvý a kolona už se začíná dělat sjezdem na Zděby.
0: Ano, už je před sjezdem na Zděby. Zděby jsou asi poslední šance, kudy to můžete objet, pokud se rozhodnete pro objízdnou trasu, anebo proskakovat. Zatím, pokud moje všechny informace platí, tak to uzavřené není. Na druhou stranu, nehoda 4 aut si vyžádá v levém pruhu na chvilku minimálně nějaký přibrždění, aby se ty auta odklidily a dalo se projíždět alespoň jedním jízdním pruhem. Tak to, býťáci, sledujte, já to budu sledovat taky a počítejte, že na příjezdu do Prahy v tomto směru naberete nějaké zpoždění. We'll be right back.

0: 30 cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 10. Ujasněme si Zemánka. Rok 1995. Čte Honza.
2: Těžko říct, proč jsme při hledání baskytaristy nesáhli rovnou po Zemánkovi. Přitom jsme byli nerozluční kámoši a trávili spolu spoustu času. Asi to bylo proto, že jsme chtěli někoho extra pro sebe a Jirka už svou kapelu měl. Nějak se hecnul, začal cvičit na basu a už chvíli byl součástí tělesa se skvělým názvem Fifinka is Dead, se kterým občas hráli v Praze v klubu na Újezdě nebo v podobných prostorách. Tu kapelu tvořila povedená divadelní parta od Zemánka z práce, dělal tenkrát zrovna na civilce kulisáka v Karlínském divadle, což obnášelo dost pít a žít neuspořádaný bohemský život. Doma se moc nevyskytoval, protože to tam okupoval jeho starší brácha se svýma kámošema, což byly starý smažky, který odnášeli prodat do zastaváren cokoliv, co mělo nějakou hodnotu, což hrozilo i basový kytaře. Zemánek, který dost zhubnul a nechal si narůst dlouhý vlasy, byl často u nás. Věděl, že hrajeme a chceme založit kapelu, ale stejně to trvalo dlouho, než někoho napadlo dát to takhle dohromady. Možná i proto, že jeho kapela Fifinka is Dead začala nějak stagnovat, se nakonec Zemánek rozhodl vstoupit do hry. A začali jsme trénovat ve třech. Neměli jsme prachy, takže jsme u nás doma v pokoji hráli buď na sucho, nebo přes nějaký mizerný aparáty. Přišlo nám, že to krásně funguje. Byla to basa s bonusem, protože jsme nemuseli řešit cizí lidský faktor. Takže ještě bubeníka a někoho, kdo bude držet mikrofon a show must go on.

0: Brian Ferry, Let's Stick Together, tahle věc je za námi, je 15.55, skoro 6.50, pojďme si slíbit Judas Priest na začátek té příští hodiny. Taky Kiss tady budu mít, Every Time I Look at You by se mi tak líbila, kdyby zazněla Kings, Blue Effect a hromadu dalších.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: No a teď je bike dopravy a samozřejmě taky na D8.
2: Ahoj Stando, radím. Jedna dobrá z pražské dopravy, Černý most, Belská, kamionem, 10-15 minut, úplně čistý, 60 minimální rychlostí prakticky všude, kromě té zatáčky z Novopatský na Kbelskou. Za to v protisměru, někde na úrovni Březiněvsi, nehoda asi 4 aut v levém pruhu, směrem do Prahy dolů od D8. Ahoj.
0: Díky za zprávu, pojďme se podívat na další, které přicházejí, a to jsou třeba ty, které se týkají druhého konce Prahy. Na D5 se počítejte, že se tradičně stojí už někde za loděnicí před Rudnou a pokračuje to k Pražskému okruhu a k Ořechu. Když to ale budete chtít si zkrátit tak, že to vezmete jako po starý přes Rudnou, no tak mezi loděnicí a Rudnou je dopravní nehoda, která to vydatně přicpává tam i zpátky, takže počítejte s tím, že se budete vyhýbat i tomuto místu. Co mi hlásíte dál, tak je Teplice a Pražská ulice, nehoda 3 osobních aut a je to tady s únikem kapalin, takže to bude chtít ještě něco málo sorbentu a práce hasičů. Je to tam přímo u Lidlu, kdybyste se chtěli lépe zorientovat. Jedete-li po Opavě, tak v Olomoucké ulici je vážná dopravní nehoda. Osobní auto srazilo chodce, vyšetřuje se také na 47 u hranic na Přerovsku, nehoda 2 osobních aut, D1 na 290 tam druhém kilometru z Prahy na Brno a z Brna nahoru na Ostravu, tak tady počítejte s poruchu odstaveným nákladákem, to mi hlásíte, a taky mi hlásíte vážnou dopravní nehodu na příjezdu do Vyššího Brodu od Českého Krumlova. Je figure v tom osobák a na místě jsou teď aktuálně také všechny složky IZS. Projíždějte s opatrností nejenom tady, ale úplně všude.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bí.

0: Radio Beat. Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pidlovo kámery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na Pantek.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude polojasno s kupovitou oblačností. Na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Ráno bude v jeho východní polovině území oblačno až zataženo, místy s doznívajícím deštěm nebo přehánkami. Večer ubude oblačnosti až do vyjasnění. Maximální teploty dosáhnou 24, na jihu Moravy až 27 stupňů.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Reprezentační pivot Adam Kejval po dvou sezónách opouští basketbalisty Brna. Jeho novým působištěm bude Menorka, která hraje druhou španělskou ligu. Kejval přišel do Brna předloni ze švýcarského celkového Riviera a loni v týmu pomohl k první finálové účasti v NBL po 29 letech. Výbor pro bezpečnost podpořil změnu pravidel dočasné ochrany pro uprchlíky z Ukrajiny před válkou. Má zaniknout lidem, kteří se budou zdržovat mimo státy schengenského prostoru déle než 30 dnů. Ochrana má skončit také v případě trestního nebo správního vyhoštění. Kvůli prudkému nočnímu poklesu rozpuštěného kyslíku v Dyji u jezu v Bulharech na Břeclavsku uhynula v řece přibližně tuna ryb. Je to výrazně méně než při podobných událostech v minulosti. O situaci informovalo Ministerstvo zemědělství a povodí Moravy. Hasiči na místě postavili nornou stěnu a provzdušňovali vodu nad jezem. Kraj v minulých dnech zasáhla vlna veder, kdy teploty opakovaně dosahovaly k 38 stupňům. Počet potvrzených případů eboli v Kongu ke včerejšku vzrostl na 1406, z čehož 438 lidí zemřelo. Dnes o tom informovala agentura Reuters. V úterý to bylo 1333 případů a 399 úmrtí. Epidemie vyhlášená před 7 týdny se šíří ve 3 severovýchodních provinciích, ale hrozí, že se rozšíří do dalších 2. Víc už se do zpráv nevejde. Teď si poslechněte další kvalitní Big Beat na Rádiu Beat.
0: Radio Beat. Classic Rock.

0: zapažit, unožit, přinožit, předklonit a zaklonit.
1: Cokoliv vyfič, už je 6. Teď tady máme zkoušku my, tak s tím vaším aerobikem jděte třeba před Sokolovnu.
2: Sebevědomí rockovým kapelám určitě nechybí.
1: To si píšte, čet.
2: Tento prodloužený víkend proto strávíme v jejich společnosti, abychom zjistili, jestli mají na to dostat se z okresního přeboru do první ligy, či možná ještě.

celý prodloužený víkend hrajeme pouze kultovní kapely. Tedy kapely z Kulturáků a Sokoloven. Na rádiu Beat.

Celý den a celou noc, tak se jmenuje tahle píseň v překladu od kapely Kings, která dohrála ve 4:15. V den, kdy v kalendáři máme Patricii, je 2. července, tak je ale Mezinárodní den všeho amerického, ať už se jedná o auta, o motorky, o muziku, o Dave'a Gora, který dneska startuje zase po dlouhé době svou American Rock Show v éteru Rádia Beat, což teda nemůže být náhoda, ale fakt jsme to tak neplánovali, ono to vyšlo prostě k sobě. Tak to je jedna z věcí, kterou můžete oslavovat. Stejně jako třeba UFO. Dneska je Mezinárodní den UFO, takže pokud uvidíte někde lítat něco podivného, tak tomu nezapomeňte zamávat třeba, nebo nevím, jak se to slaví. Slavit můžete, i když nevím úplně, jak to uchopit, taky Mezinárodní den diska a diskotéky. A pokud už patříte mezi ty, kteří zapomínají úplně všechno, tak dneska oslavte sami sebe, protože dneska je také Mezinárodní den zapomínání. Tady na Beatu startuje v úzovkách nový pořad American Rock Show a hned zítra ráno startuje Léto jako živé, protože dáme rockerovým ránům i detektivkám prázdniny. No a až do konce srpna vám každý všední den můžeme slíbit, že si v 9 ráno to dopoledne odstartujeme nějakým tím živákem. Když se mrknete na sociální sítě Beatu, myslím tím třeba Facebook a Instagram, tak tam zjistíte, že k tomu už je obrázek a že už tam trošku tak jako startuje diskuze na téma, jaký živák by určitě během toho letošního léta neměl v éteru rádia být chybět.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Radio Beat.
1: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
2: Prosím vás, vy jste cukrárna?
3: Ne, autoservis.
2: Jo, tak já bych si dal jednoho indiánka.
3: Povídám, že jsme...
2: Indiánka, rychle.
3: No, jak chceš. 20 korun.
2: Cože?
4: Když vás honí mlsná a chcete něco opravdu dobrého, jděte na to správné místo. Větrník. Aneb Jaromír Tůma servíruje jednu hudební laskominu za druhou.
2: Větrník.
4: Prostě pošušňáníčko pro každého rockera.
2: Větrník. A je čerstvý?
4: Ten už čerstvější ani být nemůže. Posuďte sami. Neděli od 7 večer na Rádiu Beat.

nějakou chvíli dřív a proskákal tímhletím místem. Sledujeme ho, tak jak jsme si slíbili, pokud bychom měli z něj nebo od jinoz nějaké novinky, tak si dáme vědět. Za malou chvíli konec konců bude takzvaně velká doprava. Pokud k ní něco máte, tak jsem na čísle 210 32 33 34.

0: před časem řekl
1: I'll be back.
0: Teď říká
1: ahoj bíďáci, jsem David Gorej, vašej průvodce mezi rock, blues rock, country rock a jižanský rock.
0: Je to tak, American Rock Show. Nejlepší muzika ze Spojených států. Staré kusy i čerstvé novinky. Od Amíka jako poleno. American Rock Show a David Gore.
1: Čago bello.
0: Dnes od 7 večer na Rádiu Beat.

0: Kate Bush na rádiu B. Tavik běhla do kopce, my čekáme toho skrintore z kopce. Tím myslím Pepu Lábu, se za malou chvilku dáme čerstvé zprávy o Iron Maiden, z Holy Smoke, o tu Petřinu a jeho čas neodeslaných dopisů na Europe dojde, na Stony a možná, že i na ty kachní ACDC, to ještě uvidíme.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Tomu se pojďme podívat na dopravu. Velké Němčice, Brněnská ulice, to je místo, kde se řeší nehoda tříosobných aut, s tím počítejte. Také 57 u Valašského Meziříčí je místo, kde se vyšetřuje. Tady je čerstvý ťukanec dvou osobních a policisté jsou na místě. Na Argentinské v Praze nehoda osobního s motocyklem na D1. Ono se píše, že to je směr na Brno, ale je to 202. kilometr, tak to už je v podstatě za Brnem, potom dál na Olomouc. Počítejte s tím, že tam je celkem dost zacpáno. No, ono tady i před Brnem mezi námi je zacpáno, protože dopravní mapy hlásí kolonu, která začíná někde v podstatě, no ona začíná už někde u Velké Bíteše, tam zpomaluje a stojí někde od Říčan, tam počítejte, že začnete ztrácet čas, je to taková ta tradiční odpolední záležitost, která se na D1 objevuje. Na D8 na 13. kilometru na Prahu je porouchaný auták, odstavený nákladňák i s návěsem, což ale není to nejhorší, protože když se na D8 podíváme, tak se tam stále došetřuje ta nehoda čtyř osobních aut, která se stala na úrovni Ďáblické. A proto už od Klíčan na Prahu stojí poměrně hustý špunt. Naopak, co se nezvykle stalo, tak se mi zdá, že podle barev dopravních map zrychlila trošku D5 na Prahu. Není to tak, že byste jeli úplně volně, ale v podstatě se to tak jako posouvá, stojí to až od Chrášťan. Tam to začíná být poměrně husté a situace bude proměnlivá, protože na úrovni Řecha v tom místě, kde se nám to obvykle rozjíždí, tak je dopravní nehoda, takže odtud už je to poměrně pomalá záležitost. Z druhé strany od Slivence také počítejte, že tady nějaký čas budete muset strávit. Jeďte prosím opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům. Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude polojasno s kupovitou oblačností. Na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Ráno bude v jihovýchodní polovině území oblačno až zataženo, místy s doznívajícím deštěm nebo přehánkami. Večer ubude oblačnosti až do vyjasnění. Maximální teploty dosáhnou 24, na jihu Moravy až 27 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Bík.
1: Šampionát Formule 1 bude o víkendu pokračovat velkou cenou Británie a domácí jezdci budou na okruhu v Silverstone usilovat o třetí vítězství za sebou. Loni vyhrál Lando Norris a o rok dřív Lewis Hamilton. Třetí výhru za sebou mohou britští piloti zaznamenat i v této sezóně. Minulý víkend ve velké ceně Rakouska zvítězil George Russell z Mercedesu. Předtím závod v Barceloně ovládl Hamilton z Ferrari. Ministerstvo financí dnes zveřejnilo cenové stropy na pohonné hmoty, které budou v platnosti zítra. Benzín se bude moci prodávat maximálně za 40,93 a nafta za 37 korun a 1 haléř za litr. Nejvyšší ceny paliv stanovené státem na dnešek činily 40,64 za litr benzínu a 36,74 za litr nafty. Stropy se tedy v obou případech zvyšují. Záchranáři dnes zasahovali ve stanici metra Háje v Praze, kde spadla žena do kolejiště. Zdravotníci odvezli do nemocnice s vážným poraněním hlavy. Dopravní podnik na necelou hodinu zastavil soupravy mezi stanicemi Kačerov a Háje, kde zavedl náhradní dopravu. Nehoda se stala krátce před 11. hodinou. Soudní dvůr Evropské unie dnes potvrdil rekordní pokutu v přepočtu 100 miliard korun americké technologické firmě Google ze skupiny Alphabet. Pokutu firmě v roce 2018 vyměřila Evropská komise za to, že Google podle ní zneužívá operačního systému Android k potlačení konkurence na trhu vyhledávacích služeb. Zprávy se nachýlily ke konci, po nich si poslechněte Iron Maiden na Rádiu Beat.

0: Ota Petřina, jeho čas neodeslených dopisů dohrál tady na beatu 10 minut po 17. S vámi je Standa Rubáš, který přeje příjemné odpoledne a rovnou přináším, i když není ještě pátek, jeden z takových typů, kam se můžete vypravit o víkendu, protože už lec, kdo si při čtvrtku dělá nějaký ten plán na to, kam se jít podívat. No a jednu pozvánku totiž poslal i kolega Petr Korál, tak tu si nemůžu nechat pro sebe.
1: Legendární krytý parket v Dolní Lhotě u Klatov znovu ožívá. V neděli 5. července tam od 18 hodin zahrají západočeské rockové kapely Podvraťáci a Greyhound. Na akci vás srdečně zve Petr Korál, který přesně na tomhle kultovním místě trávil v 80. letech skoro každý letní víkend.

0: Já ti tu chatu, Františku, závidím. Ráno vstaneš, vyjdeš ven a co vidíš?
1: Sousedku, jak pleje záhony.
0: V plavkách?
1: Jo, ty od 83. nezměnila.
0: A ona?
1: Ona se změnila.
0: Tak třeba pro tebe něco má.
2: Sousede, to je dost, že jste vylezl. Nechcete cuketu?
3: Chybí vám nějaké oživení v letních měsících? Taková cuketa, to je na chvíli.
4: Hele, jak letí?
3: Tak co s tím uděláme?
5: Zesilte svůj rozhlasový přijímač. O zbytek už se postaráme my.
3: Ty nejlepší živé nahrávky těch nejslavnějších rockerů. Každý všední den od 9 hodin po celé prázdniny.
5: Léto jako živé.
3: Na rádiu Bee.

0: Ještě YouTube na rádiu Beats ti dohrávají 2 minuty před 17:30. Chystá se shot menšinových sportů za celý dnešní den, tedy menšinové sporty v té odpolední verzi, ty odstartují za malou chvíli. Z českých se chystá Vláďa Mišík a z těch zahraničních třeba Deep Purple. Ty si dáme za malou chvíli.
1: Býťáci na 4 kolech.
0: Chce nechce, předtím se musíme podívat na dopravní situaci, abychom si řekli, jak to kde vypadá či nevypadá, jak se nám to kde komplikuje či nekomplikuje. Tak jedna z věcí, která stále ještě visí ve vzduchu, tak je příjezd po D8 na Prahu, ale zkrátilo se to výrazně. Počítejte před zdiby, že začíná špunt, který jde ku Praze. Na D5 se někde před Rudnou zpomalujeme, od Chrášťan stojíme a z druhé strany to má někde ocásek u tunelů, protože krom toho, že to tady normálně stojí, tak je to ještě dneska u Ořecha vylepšeno nějakým tím čukancem, který bere leckomu pozornost, ale třeba zase dobrou zprávou může být, že se rozpouští pomalu a rychleji se rozjíždí ta kolona před Brnem na D1. Z červené je žlutá na dopravní mapě, což je vlastně dobré znamení. Počítejte, že někde od Domašova to asi nebude na tu povolenou 130, ale není to zase úplně tak, že bych vás hnal na objízdné trasy a nutil vás to objíždět, protože, jak říkám, nestojí to úplně nehybně, pohybuje se to. Brno, Žabovřeská ulice, nehoda osobního auta, to mi tady hlásíte, to je jedno místo, kde být opatrní na 50 u Uherského Brodu ve směru od Uherského Hradiště, tak počítejte s havarovaným nákladňákem na 68 u Hrádku na Frýdeckém Místecku ve směru na Třinec je tady hlášena havárie osobního s nákladním autem, projíždějte velmi opatrně. V Ostravě na křižovatce Varenské a Novinářské ulice, nehoda 2 osobních aut, no a opatrní buďte také na D3 na 122 km ve směru na Kaplici od Mezna. Tady je taky nějaký porouchaný auták, který tam nepříjemně překáží. Všem šťastnou cestu.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
1: Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď 4 kolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
3: Dobrý večer, máte vybráno?
4: Dobrý den, pane vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergie na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
3: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxík.
5: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Ruková pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť a patřičně si to také užijte. Náš pan vrchní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme každou sobotu od 7 večer. Ruková pípa na Rádiu Beat. Menšinové sporty na Rádiu Beat.
6: Polský skialpinista Andrej Bargiel sjel z vrcholu Nanga Parbatu až do základního tábora bez kyslíku. Stal se tak prvním člověkem, který zvládl sjet na lyžích všech 5 pákistánských 8000. Navázal tím na loňský sjezd z Mount Everestu. Skialpinistka Iris Pessy vytvořila nový rychlostní rekord výstupu na Mont Blanc. Francouzka zvládla výstup za 5 hodin a 2 minuty. Po dosažení vrcholu se navíc na paraglidu vrátila do Chamonix a vytvořila další rekord kombinovaného výkonu. Připomeňme, že běžně se na Mont Blanc leze 2 dny. Terénní triatlonista Tomáš Dvořák vyhrál závod Valachymen v Novém Hrozenkově, mezi ženami zvítězila Štěpánka Bisová. Triatlonista Matěj Procházka skončil 7. v juniorském závodě Evropského poháru ve sprint triatlonu ve Velsu. Při premiéře mezi elitou žen se blízkla Češka Vanda Křížová a obsadila 24. místo. Závod ve windsurfingu Pohár Vysočiny na Velkém Dářku provázely silné větry. Ve třídě raceboard zvítězil Petr Kučera před Radimem Kamenským a Petrem Kalabisem. V kategorii Techno 293 vyhrál Jakub Štěpánek před sestrou Janou a Tomášem Jiříčkou. Volejbalový reprezentant Antonín Klimeš přestupuje do Itálie. 20-letého blokaře získal z Karlovarska vicemistr Lub Čivitanova. Poslouchali jste další magazín Rádia Beat.
5: Rádio Beat.

Nezalejváš, tak uvadá Láďo, tak to je k téhleté písni, která dohrála v 17.41 tady na Beatu. Sliboval jsem českou muziku, tu jsem taky doplnil, když jsme u toho zalévání a usychání, tak předpověď počasí prozatím říká, že v příštích dnech to nebude úplně peklo jako minulý týden, ale že bude poměrně příjemné takové letní počasí s těmi maximy někde okolo 25 stupňů, což se myslím celkem dá. Dokonce by to mohlo do konce víkendu víc, tak že nebude ani příliš pršet. To nás čeká prý snad až na začátku příštího týdne. Jenom taková rychlá vsuvka. Vladimír Šík je za námi.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Gypsy Rock and Take Me Home, je 17.56, tady na beatu se chystá Pepe Klábusu na dnešní poslední čerstvé zprávy a já už tady chystám v archivu rádia být taky nějaký výběr šedesátkových slavných melodií, protože po šesté jinak nehrajeme, jsou tu vždycky věci schované pod takový všeříkající název Six O'Clock Rock. Myslím, že se Steppenwolf bychom to dneska mohli odstartovat, ale víc vám zatím neprozradím.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Co vám prozradit můžu, tak to jsou vaše býťácké zprávy týkající se dopravy. No a ty přichází třeba z Orlové, z Masarykovy třídy, kde se řeší teď čerstvá nehoda dvou osobních aut, jak jsem pochopil přímo, na tom kruháči s ulicí Osvobození. Tak tam buďte opatrní a počítejte, že ten průjezd bude omezen. Že postojíte taky na 38 u obce Čistá na Mladoboleslavsku, tady to vypadá na nehodu osobního s motocyklem a vzhledem k asistenci celého IZS, tak to myslím, bude nehoda velmi vážná. Brno, Žabovřeská, havarovaný osobák na D3, jedete-li na 122. kilometru na Kaplici od Mezna, tak počítejte, že je porouchaný auták. No a v Ostravě, že se vyšetřuje stále ještě na křižovatce Varenské a Novinářské ulice nehoda dvou osobních aut. To už tady myslím zaznělo, ale taky mi to tady pořád svítí v těch vašich zprávách jako aktuální informace. Tak všem šťastnou cestu a jděte opatrně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude polojasno s kupovitou oblačností. Na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Ráno bude v jeho východní polovině území oblačno až zataženo místy s doznívajícím deštěm nebo přehánkami. Večer ubude oblačnosti až do vyjasnění. Maximální teploty dosáhnou 24, na jihu Moravy až 27 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalista Jakub Pešek předčasně skončil ve Zlíně a vrátil se do pražské Sparty. 33-letý bývalý český reprezentant, ale už nebude v letenském klubu hrát nejvyšší soutěž. V třetiligové rezervě bude dělat mentora trenérovi Luboši Loučkovi. Sparta o tom informovala na svém webu. Premiér Babiš se dnes při sněmovních interpelacích ostře vymezil proti Spojeným státům. Reagoval tak na informace, že čeští diplomaté dostali od americké administrativy před summitem NATO v Ankaře varování, ať začnou platit závazky místo vysvětlování, proč to nejde. Řekl, že Spojené státy nemají co plísnit Českou republiku. Nejsme jejich kolonie, jsme jejich partneři. V České republice se dlouhodobě nedaří splnit závazek vydávat na obranu aspoň 2% HDP. USA navíc do budoucna hovoří až o 5%. Úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm se otevře o měsíc dřív, už v červenci. Měří 3,5 kilometru a stál zhruba 900 milionů korun. Po dálnici jezdí v hlavní sezóně až 20 tisíc vozidel denně, tedy skoro o třetinu víc než v běžných dnech. K hranici s Rakouskem bude chybět jen pár set metrů. V noci na 30. června začal v Chile ostrý provoz jedné z nejambicioznějších astronomických observatoří současnosti. Velký přehlídkový dalekohled má po dobu 10 let pravidelně snímat jižní oblohu a vytvářet její zatím nejpodrobnější časozběrný záznam. Vědcům umožní sledovat nejen blízké planetky nebo hvězdy, ale také vzdálené galaxie i události v okolí černých děr. Dnes to napsali Novinky.cz. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte hudbu zlatých 60. na Rádiu Beat.
0: Six o'clock rock na Rádiu Beat.

Time is on my side zpívala v této písni Irma Thomas, tedy jedna z těch legendárních zpěvaček z let 60. který, i když třeba, myslím si, nemusíte být fandové vyloženě a už vůbec ne pamětníci, tak prostě její jméno musíte znát. Není jich mnoho, Aretha Franklin, Etta James, Irma Thomas, to jsou pořád jména, která rezonují. Navíc ona, vlastně můžeme říkat, že je takovou sousedkou Davida Gora, protože pokud se nemýlím, tak ona se také narodila v Louisianě, stejně jako David Gore, což už je tady takový oslý most, kterým vás vedu se Six O'Clock Rocku na příští hodinu, protože se tady rozezní American Rock Show. No a David Gore je právě tím průvodcem americkou muzikou, která se tam bude hrát. Ale teď sledujte, zpátky se vrátím do Six O'Clock Rocku. Není to zas tak těžký, protože v Six O'Clock Rocku to znamená, že mám hrát 3:60 po 6, no to jsem zatím ještě nesplnil. Máme za sebou Steppenwolf, Magic Carpet Ride, dali jsme právě z Louisiany Irmu Thomas a její Time is on my side. Do třetí nohy pojďme vsadit na osvědčenou kvalitu, dobře známou, a to by mohlo být třeba Brian Poole s kapelou The Tremolos. Do You Love Me, tu a tam vytáhnu v Six O'Clock Rocku a dneska mi to přišlo jako super nápad. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. But now I'm back to let you know that I can really shake 'em down.

0: předklonit a zaklonit.
1: Cokoliv, fič, už je 6. Teď tady máme zkoušku my, tak s tím vaším aerobikem jděte třeba před Sokolovnu.
2: Sebevědomí rockovým kapelám určitě nechybí.
1: To si píš, čeče.
2: Tento prodloužený víkend proto strávíme v jejich společnosti, abychom zjistili, jestli mají na to dostat se z okresního přeboru do první ligy, či možná ještě.

0: zase příště.
1: Po celý prodloužený víkend hrajeme pouze kultovní kapely. Tedy kapely z Kulturáků a Sokoloven. Na rádiu Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Byťáci na čtyřech kolech.
1: Zpátky na silnice, Byťáci. Kéž bych tady pro vás tuhle chvíli měl jenom dobré zprávy, ale to by nebylo ono. Tak teď mi přišla jedna velmi čerstvá týkající se dálnice D1 na 325. kilometru směr Ostrava, tedy mezi sjezdy Mankovice a Hladké Životice. Tak tam došlo k dopravní nehodě. Velmi vážné, probíhá zásah všech složek IZS, tvoří se kolona a je uzavřeno zatím bez nějakého odhadu, jak dlouho to může trvat, tedy pokud se blížíte k tomuhle místu. Tak čekejte zpoždění, sjíždějte právě na Mankovicích na 320. prvním, najíždět zpátky můžete na tom 330. kilometru. To je jedna z aktualit ředitelství silnic a dálnic, potvrzená už taky několika býťáky z místa. Mělo se tady srazit dvě osobní auta s jedním nákladákem, ta nehoda nevypadá vůbec hezky. Na Hradecké dálnici je situace o něco lepší, ale taky to není úplně růžové. 28. kilometr z Prahy na Hradec, tam je nehoda dvou osobních aut a vyšetřuje se v Orlové na Masarykově třídě, tak jsou v sobě dva osobáky, s tím byste měli počítat a stále zřejmě platí i ta 38 u Čisté na Mladoboleslavsku. To už jsme si říkali před půl hodinkou, že tam došlo ke kolizi osobního s motocyklem. I tady si to vyžádalo zásah IZS a tím pádem i tady v tuhle chvíli pořád ještě platí, že to není zřejmě 100% průjezdné. Jeďte prosím velmi opatrně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Prosím vás, vy jste cukrárna?
4: Ne, autoservis.
3: Jo, tak já bych si dal jednoho indiánka.
4: Povídám, že jsme...
3: Indiánka, rychle.
4: No, jak chceš. 20 korun.
3: Cože?
5: Když vás honí mlsná a chcete něco opravdu dobrého, jděte na to správné místo. Větrník. A neb Jaromír Tůma servíruje jednu hudební laskominu za druhou.
3: Větrník.
5: Prostě pošušňáníčko pro každého rockera.
3: Větrník. A je čerstvý?
5: Ten už čerstvější ani být nemůže. Posuďte sami. V neděli od 7 večer na rádiu Beat.
0: Beatoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
6: Hezký den vám u Beatoskopu přeje Pepa Lábus. Víc než 30 sportů si budou moci zájemci vyzkoušet na 15. ročníku ČES Lipno Sport Festivalu. Akce, kterou loni navštívilo 55 000 lidí, se uskuteční u Lepenské přehrady od 14. do 23. srpna. Festivalu se zúčastní také známí sportovci jako například fotbalista Jan Koller, cyklista Roman Kojcik nebo motocyklový závodník Filip Salač. Největší zájem tradičně bývá o cyklistický a běžecký závod. Pořadatelé nabídnou i některé novinky. Zájemci si budou moci například poprvé vyzkoušet kombinaci běhu a střelby jako v moderním pětiboji. Význam řekne ředitelka festivalu Kateřina Neumannová.
7: My jsme rozhodli, že zařadíme nový sport a nový závod a bude to něco ve stylu Hyrox a bude to vlastně závod pro takovou tu fitnessovou komunitu. To znamená kombinace silových cvičení s během, takový ty populární závody pro lidi, kteří chodí hodně do fitka, ale nakombinovaný právě s běháním a bude to v podobě jak pro veřejnost, tak i pro takovou tu profi klientelu.
0: Beatoskop.
6: A MX-30 je starý francouzský hlavní bojový tank z 60. let minulého století, který by v dnešních podmínkách už neobstál. Železo ale jen tak nezestárne. A tak ho tamní zbrojovky přestavili na robotické vozidlo. Z tanku zůstal podvozek, na který inženýři přimontovali robotické komponenty. Chtěli tak ukázat, co lze udělat z tisíci stárnoucích tanků, které razivějí ve skladech napříč Evropou. Beatoskop je v závěru. Teď si poslechněte další kvalitní Big Beat na rádiu Beat.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Classic Rock.

No tak to ani náhodou, žádný back in the USSR, ale back in the USA bychom měli říkat zvlášť dneska, protože za malou chvilku už nastane památný okamžik, kdy se éterem Rádia Beat rozezní American Rock Show, kde to právě nebude z USSR mít nic společného, ale bude to z druhé strany spektra, řekl bych. Dave Gore je připraven, americká muzika je připravena, tohle to všechno si dáme od 7. Od 8 se těšte na Otu Semana večer u Repráku, je to vůbec celkem nabitý večírek, takže pak můžu pokračovat dalším pořadem a dalším jménem, které zní Marek Hlavica, dáme si Bluescast, je první čtvrtek v měsíci a tak tedy ve 23 odstartuje tenhle ten pořad, no a celé to potom zakončíme trochu Hard and Heavy z desky The Sick, The Dying and The Dead kapely Megadeth. Tu jste si vybrali, tak si ji také užijete celou od začátku až do konce. Jak říkám, dnešní večer, ten čtvrteční, je velmi nadspaný vším možným a myslím, že se tam každý musí zákonit najít to své, takže vám popřeju příjemný poslech. Ale až za chvíli, já ještě nepůjdu. Ještě mi zbývá nějaký ten čas a to bych si neodpustil, kdybych ho nevyplnil muzikou. Tak tady jsou třeba Queen.

millions of years, mankind lived just like the animals.

Tohle Pink Floyd, Keep Talking, muzika poslední, tedy alespoň když se bavíme o odpolední beatovém, protože úplně poslední muzika to tady rozhodně není. Naopak, té muziky, kterou dneska ještě zahrajeme do éteru, tak je víc než dost. A začíná ten, jehož už jsem mnohokrát zmiňoval, a který se jmenuje Dave Gore. Takže pokud máte rádi muziku americkou a komentáře s brutálním americkým přízvukem, takže Dave'a si prostě nespletete, i kdyby na vás to lidi řvalo, budete vědět, který z nich je Dave Gore, tak to je přesně vaše chvíle. Po dlouhých letech se vrací jako ten dobrý holub, nebo orel, vlastně Američani mají orla ve znaku, tak jako dobrý orel se vrací sem k nám a za malou chvilku už začne jeho American Rock Show. Užijte si ji, já si ji jdu užívat taky, po cestách autem budu pozorně poslouchat, no a těším se zase zítra, vlastně ne, tak v pondělí, naslyšenou.

0: Radio Beat. Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pydlovo kamery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na pantek.cz.
1: Ta nejlepší muzika made in USA. American Rock Show na Radio Beat.
2: Ahoj Beatáci, po 6 letů vrací na Radio Beat American Rock Show a jsem vaše průvodce David Gore, Američan z Lafayette, Louisiana, to stát Louisiana. Jestli neznáš, kde je Louisiana, protože já znám hodně lidí nezná, kde je Louisiana, to je vedle Texasu, protože všechny zná, kde je Texas, so já vždycky říkám, bydlím vedle Texas, a všechny zná. Ale bydlel jsem tady v České republice už 32 letů a mám tento, po 32 let, mám tento úroveň čeština. Protože vaše jazyk je těžký jako prase, so tento je nejlepší, co můžu dělat v 32 letů. A tento dny jsem v Železný Brod, to je v Český ráj, a taky na Greenway Izera, to je jako cyklotezka. A já jsem tam jako skoro každý den a pracovám okolo naše rodiny, apartmány, kafe a půjčovna kola. So, to je jako výborný na řeka, so to mám velký klid tam. A dvakrát za měsíc já přijedu do Radio Beat a dělám tento American Rock Show. Jestli neznáš to American Rock Show, musím řekni teď, já hraju hudba z rock, blues rock, jižanský rock a country rock. A jestli říkáš country rock, to neexistuje, ale je, existuje a to je jako výborný tento dny. Ale hlavně nehraju jako za známé kapely. Nebudeš slyšet AC/DC, Black Sabbath, jako všechny kapely jsou všechny zná. To nemá smysl. Já hledám a hraju jako kapely z jako neznámé kapely. A jako vybrám jako jednou skladba od ní a hraju. A můj cíl na American Rock Show je, já chci ty objevovat tvůj nové, doufám, oblíbený kapela do budoucnosti. So, jedeme na první kapela a tento kapela je nové. Já viděl poprvní krát na YouTube Shorts a to byl jako úžasný, perfektní rock, výborný, jako retro styl rock, jako za 70 letý styl. A to je absolutně super. Možná viděl jste taky, ale jestli ne, tento je kapela jako prase. So, to kapela je The Band Feel. Oni z St. Louis, Missouri. A to je stiži kluky, jako normální, základní, jako rockové kapela. Výborný zpěvák, výborný kytary a výborný skladba. A mají jako další skladby, já můžu vybrat jenom jednou, co já vybral tento Find a Love od její deska Find a Love, stejný název, od 2023. So jedeme na to, The Band Feel.

0: American Rock Show na beatu.
1: American Rock Show z hrob do život zpátky po 6 letu. A tento další písnička, co budu hrát teď, to je jako country rock. So tento je z jednou zpěvák Cody Wayne, on z Texasu, jako mluvil jako předtím, znáš, kde je Texas, východní Texas. To je blízko na Louisiana. A tento je výborný vzorek nové country rock. Tento skladba od jeho deska Making Love in the Moonlight, to je jako tekle mekle nebo horký láska v světlo měsíc od 2015. A to je výborný, jestli neznáš country rock, to nové tady je. Jedeme na to.

0: American Rock Show na Beatu.
1: Tak jsme zpátky, American Rock Show, David Gór. A teď máme, jedeme na rockové stran. A tento kapela, co budu hrát teď, je Black Coffee. Ale tento kapela teď neexistuje. Ale co budu hrát teď, to je od její deska Take One od 2018. A to je kapela z Columbus, Ohio. To je Power Trio. So jenom tři lidi. Basák, kytarista a bubeník. A zpěvák. Ale zpěvák dělá dvakrát práce. A to je jako styl rock od 1970 lety. A to zpěvák je absolutně výborný. On je Američan, ale původný z zemi Jordán. So on je jako zpěvák a taky basák. A má hlas jako prase. To je výborný. So budu hrát teď, to je Black Coffee, bylo Black Coffee. Teď oni mají jako nové kapely, se nové název, a to je South of Eden. A South of Eden, to je jako stěží lidi teď. Ale co budu hrát teď, je od 2018. A to je, to název skladba je Creamer. I barely know her.

0: American Rock Show na beatu.
1: American Rock Show, David Gore jsme zpátky a jedeme zpátky do country rock stran. A tento je z jednoho zpěvák, Brad Dunn. A on je původně z kapela Brooks and Dunn. A to je jako slavný country kapela, ale on dělá jako jeho solo deska. A to je, on z Dallas, Texas, so další Texas muž. Od Austin, Texas. Nemusíš mít strach na začátek. Protože když budeš slyšet, budeš mít strach. To bude vypadat jako starý country, ale to není. Jenom čekat několik sekundy a začíná to maso. Jedeme na to.

0: American Rock Show na beatu.
1: Tak, American Rock Show. A jestli neznáš American Rock Show, jakože kál na začátek, já vybrám jako různý kapely, neznámé nebo relativně neznámé kapely a hrát na tento pořád. Ale já mám jako nápad, tento pořád být jako spolupráce mezi já a vy, a nebo ty, jestli mluvím rovně na tebe. Jestli znáš jako neznámé nebo relativně neznámé kapela, protože já neznám všechny, mám velký knihovna kapely a skladby, ale neznám všechno. So jestli máš tip, jenom poslat na American Rock Show Facebook stránka, jenom hledat American Rock Show na Facebook a jako dělat komentář nebo poslat zpráva tvůj tip na kapela nebo skladba. A jedenkrát měsíc já budu vybrat jako vítěz a vítěz bude mít jednu noc v apartmene Riverside Apartments v Železný Brod a taky jednou den půjčovny zdarma dva trekový kola od Ride Izera. A to je to obchod, to půjčovna a můžeš jít jako na cyklotezka okolo Izera, to Greenway Izera. So, jestli máš zájem, jestli máš jako skladba nebo kapela, těším se na vaše tip. So, jedeme dál na další kapela. Tento je J. Curly Spiegel. Jeho jméno je Curtis Spiegel, ale to název kapela J. Curly Spiegel. To je jako bluesový tip. Blízový styl rock, to kapela za Nashville, J. Curly, on je zpěvák, kytarista a skladatel. So to je něco mezi jižanský rock a blues. Myslím, budeš rád. Jedeme na to.

0: na beatu.
1: American Rock Show, jsme zpět a teď máme další do country rock stran a tento je jako slavný zpěvák v country rock. Možná neznáš, protože on je slavný v Amerika, ale myslím tady určitě ne. Jeho jméno je Brantley Gilbert a on z Georgia, stát Georgia, a jeho styl hudba, on říká, to je outlaw country rock. A on je jako zpěvák, skladatel a producent, so on dělal jako jeho písničky, jeho skladby a taky skladby pro další jako zpěváky a kapely. Ale to je taky výborný country rock. Jestli neznáš country rock, tento je další super zvorek. So Brantley Gilbert, a to název skladba je Kick It In The Sticks od jeho deska Halfway To Heaven od 2012. Jedeme na to.

0: ta nejlepší muzika made in USA. American Rap Show na Radio Beat.
1: OK, a teď máme něco speciální pro vás. To je, co říkám, to je wild card, divoký karta. Každý American Rock Show mám jako divoký karta a to bude jako kapela, nebo skladba, nebo něco, co je mimo normální hudba, co hraju. A každý American Rock Show bude tento divoký karta. Tentokrát mám jedno christianský rock kapela Shunned at a Funeral. A to je jako, oni říká, to je Christiani neo-rock. A to je, tři hlavní členy je Madison, to je jako tři holky a kočky, určitě je kočky, budeš vidět jako na video. Já budu uložit tento video na American Rock Show Facebook stran a můžeš vidět jako tři holky. Ale... To je Madison, je zpěvák, kytarista a hraje na klavesi taky. Kendra Whitaker, ona na kytara. A Cassandra Ryder, ona na banjo a mandolin. So to je banjo spolu se Tverdity Rock. A to je absolutivně výborný skladba. A výborný to kapela je super. Já slyšel jako další skladby a všechno je super. So... Budeme slyšet tento skladba teď, ale po tento skladba já budu řekni, proč to je wild card, divoký karta. Jdeme na to.
2: Hey! You see that little lady over there with the tiger guitar? I owe her everything.

0: American Rock Show na beatu.
1: Tak, a proč tento skladba, výborný, doufám, to byl dobrý pro tebe, a proč tento skladba a tento kapela byl jako Divoký Korta? Protože neexistuje tento kapela. To je všechno je AI, umělé inteligence. A to byl jako živé skladba v koncertu. A jestli budeš koukat na videa, vidíš, jako tento tři ženský hraje na pódium, všechno, ale neexistuje tento hudebnice, neexistuje tento tři ženský. So to je náš moderní svět, co máme od umělé inteligence. To je strašidelný. Ale musím řekni, je dobrý. A tak jedeme teď na jižanský rock strán se jednou kapela Copperhead. A to je kapela z Morganton, North Carolina. A to hlavní zpěvák, on má perfektní whisky hlas. Jestli kdy budeš slyšet. On je zpěvák a kytarista. A je jako klasický jižanský rock, ale to je, má maso jako prase, to je suprové. Skladba jsou, vybral je Born Loser od její deska, první deska, stejný název jako kapela Copperhead od 1992. So, jedeme na to, Copperhead, Born Loser.

0: American Rock Show na beatu.
1: American Rock Show, David Gore, jsme zpátky a teď mám kapela, co je... Tento kapela neexistuje teď, ale bylo jako velmi slavný v Amerika. Já nevím, jak slavný to byl tady, myslím, není moc. A to je kapela Warrant. Oni z Ohio, ale celý kapela stěhoval do Hollywood před tou první deska. Hlavní zpěvák je Janie Lane. On je zpěvák a skladatel a kytarista taky. Absolutivně super. Jestli neznáš Warrant, nejlepší deska, co oni dělal, je Cherry Pie o 1990. Já vybral můj nejoblíbenější skladba od ní a to je Uncle Tom's Cabin. So čekat na to intro, na začátek, to bude jenom jedno kytar a to je jako akustický, ale potom to má začínat. Jedeme na to.

0: American Rock Show na beatu.
1: American Rock Show, David Gore, a teď máme poslední skladba na tento American Rock Show. Jestli máš rád všechno, co hrál dneska, můžeš jít na Facebook, American Rock Show Facebook stran, bude tam jako playlist a taky na tento Facebook stran dělám jako linky a videa z různých video občas, so můžeš jít tam jako přes týden nebo kdy máš čas a můžeš taky objevovat jako jiný hudba tam taky. So tento poslední skladba, to je od jednou kapela, všechny ženský. To je Phantom Blue, ale tento ženský, hlavní to kytarista, ona má kole, velký kole. A ona jmenuje Michelle Meldrum a byla, bohužel je mrtvý teď, ale byla manželka John Norum. A John Norum je kytarista z kapela Europe. A tento kapela, Phantom Blue, její první deska byl víc jako glam rock, ale druhý deska, to je Built to Perform od 1993, je masovec. Perfektní. So celý kapela je super, ale to kytarista, Michelle, je super. Jenom poslouchat její solo v tento skladba a uvidíš. Tak, ještě jednokrát, jestli máš tipy na neznámé kapely, jít na American Rock Show Facebook stránka a dělat jako komentář na post nebo poslat zpráva se tvůj jako tip na neznámé kapely. A jestli vybrám tvůj skladba nebo jestli vybrám tento kapela, co dělal jako tip, bude hrát na American Rock Show a taky budeš jako cena notes. Jedno noc u Riverside Apartmenty v Železný Brod a taky dva trekkingové kola, co můžeš jít na Greenway Izera cyklotezka, taky v Železný Brod. Nebo poslat na e-mail studio@radiobeat.cz. Děkuji moc krát. American Rock Show vrací, je tady na Radio Beat a uvidíme se, nebo uslyšíme se za dva týdny. Čago bylo.

0: večery u Repráku.
1: Na Rádiu Beat. Tak býťáci, navrátivší se Dave Gore vás bavil do 20. hodiny, teď už máme minutu po 20. a budu vás bavit já, tedy se o to aspoň budu snažit. Ota Seman s vámi na beatu dnes večer a budeme si tak nějak jako povídat u Repráku, jak to tady děláme na beatu. Co se týče muziky, no tak když zavoláte, dáme řeč, tak třeba můžete i vymyslet, co budeme dál hrát, to samozřejmě víte, takže volat můžete sem do studia na 210 32 33 34, vyjadřovat se můžete pochopitelně i prostřednictvím býťácký apky, což je ideální způsob, jak konverzovat, v podstatě to tam namluvíte, odešlete a pak už se nestaráte, a nebo můžete psát SMSky na 720 001 222, maily na studio@radiobeat.cz, případně můžete psát i přes tu naší býťáckou apku. Takže máme před sebou celý večer, budu to do 23. hodiny, teď, jak jsem říkal, jsou teď už tedy 2 minuty po 20. hodině, máme 2. července, čtvrteční večer na Rádiu Beat. No a co k tomu 2. červenci, tak snad jen to, že už jsme tedy konečně vkročili do toho červencového období, což je období dovolených. A tak možná bych mohl nadhodit, že to dnešní téma, ke kterému bychom mohli všichni říct svoje, tak by mohlo být právě o těch dovolených. Jestli máte radši dovolený ve vedru, anebo třeba radši vyrazit někam do hor, případně někam i na sever, kde takový vedro není, protože upřímně řečeno, když se ty tropy posunuly k nám, tak jako lítat někam do tropu není úplně jako v kurzu, jo? I když někdo to má rád samozřejmě. A někdo rád lítá na dovolený třeba v zimě. I o těch zimních dovolených si můžeme pokecat. Nicméně, jak říkám, letní měsíce jsou dobou dovolených a pojďme o tom prostě hodit nějak. Jaký to slovo. Zatím si pustíme nějakou muziku.

No, co vám budu povídat? Píše mi tady Pepa, který se zapojil přes naši býťáckou apku, píše ahoj o to. Já už roky jezdím v létě na hory, protože tam není takový teplo. No ano, to se dá brát jako docela dobrý tip. A vlastně vidíte, to by mě nějaký zajímalo, jak jste na tom třeba s aktivní dovolenou. Jo? Protože někdo to má radši, když sebou flákne někde na pláži a někdo zase naopak potřebuje právě lézt po horách, třeba i nějaký horolezectví, někdo paragliding, taky mám kámoše, který se tomuhle tomu věnuje. No a někdo třeba zase vyráží na kole. Teď je poměrně dobře populární stezka Českem, jako jo, chodit pěšky, vzít bágl, vyrazit, anebo třeba do Španělska, do Santiago de Compostela. Taky je to taková pěkná túra, která se jde, že jo, ta nejdelší trasa je nějakých 840 kilometrů, takže to si myslím, že než člověk našlape, tak pěkných pár dnů tam stráví, jako jo, v tom místním počasí, podnebí. Tak i tyhle věci se dají využít, jako třeba dovolená samozřejmě, i když je to teda potom velká dřina, když člověk jde takovýhle flak cesty. No tak klidně mi o tom napište, klidně mi o tom i třeba případně zatelefonujte. Pepa by chtěl zahrát Foreigner Jukebox Hero. No tak mu ho zahrajeme.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večery u repráku. Na Rádiu Beat.
1: Ota Rádio Beat, halo?
2: No, čau, Oťas, tady Marťas, autobus.
1: Čau, Marťas, ahoj, povídej. Co no, máš na srdci, jak ty to máš s dovolenou? V autobuse se nedovolenkuje, viď?
2: No, no ty, jako, to je takový, my plánem dovolený už v půlce listopadu na další rok.
1: No, ono to tak bývá, no, musí se vykrejt služby. Ono konec konců tady v rádiu je to taky, že vlastně leden, únor, už si hlásíme, co budeme v létě, jako jaká, no, kdo, jak dovolené.
2: To jsou na tom ještě dobře, my už v listopadu.
1: No, no, berete to víc hákem.
2: Ale je to tak, no, tak už člověk, buď to se přizpůsobí, nebo musíš jít někam jinam, no. Tak jako, nedá se nic dělat, je to pro a proti. No.
1: Jasně.
2: Já jsem měl svýho času, když jsem jezdil ještě zájezdy po revoluci, tak jsem měl pracovně, takže jsem se docela i podíval. Tenkrát jezdil Španělsko, Costa Brava, Blané.
1: Mm, a pod šálky, no, ti kradli teda, jo, jako normálně.
2: A pod šálky nebyly, to byly jenom ty, to byly, ty černý, to byly ty černý klínky.
1: Tak to ještě nebylo ty co krást, jasně.
2: Ne, to ještě nebylo, to začínalo. No a já jsem se z mýho času, vlastně jsem se dostal nejdál na pobřeží Atlantického, takže já jsem si smočil kotníky a kousek v Atlantickém a pak jsem vylezen, protože jsem měl obavu, že bych se nevyčural.
1: Jo, ten Atlantický je přece jenom studený, viď? To je pravda.
2: No, hele, ale prosím tě, byl jsem venku z klimatizované autobusu nejvíc než 5-6 minut a večer, když jsme šli mate s kolegou, tak jsem koukal, že jsem měl ošle hlítilko na sobě.
1: Jo.
2: Jenom za ten kousek. A to byl takovýhle příjemný večer, co je dneska. Aha. Jo, ale ty o nějakých 35-38, tak jako bylo zajímavý.
1: Tam bývají na Atlantiku, bývají i velký ty odlivy a přílivy, to je vždycky velký, to musíš fakt si hlídat, aby ses neutopil.
2: Tohle jsem chytil, teď konec jsme byli dvě sezony zpátky s dětma, s menšíma, tak jsme byli u Makaronu, nahoře jenom, ne na Makarské, ne na tý, ale...
1: Myslíš v Itálii, že jste byli někde, v severu Itálie, jo?
2: No, a tam
1: Bibione,
2: tam ty odlivy,
1: Bibione.
2: No, vedle. A tam ty odlivy jsou taky krásný, protože tam potom si je nemohu dostat doma z vody, protože jak to odestoupilo, takže vlastně ten průh té pláže se posunul někam a tam si stejně šel 5 minut, tak stejně tam jsi do pasu nebo po prsa maximálně.
1: Tak to jste byli u Balatonu, to ty nevíš vůbec asi.
2: No, tam jsem projížděl. Ale já se chystám ještě, já nevím, jestli to stihnu, ale domluvali jsme se s klukama bez matek našich dětí a podobně, jo, že bych jsme zkusili ty severské země, tam jsem se nedostal.
1: Jo, to je tam jako, je to hodně zajímavé, je to poutavý určitě, to víš, jo.
2: A... Jo, ta krajina takový, když ty sruby, jak jsou připravený, že přijedeš prostě, zatopíš si, chytíš si rybku, nebo si ji koupíš někde v krámě u nějakého toho rybáře tam, tak to mě láká, co se týče dovolenkových ještě destinací, jinak už asi nic.
1: Jo, fjordy, hele, norský fjordy, to stojí za to, jo.
2: No jo, ty jako, no, to je to samé, jako kdyby se letěl někam tam na Maldivy pomalu.
1: No.
2: Ale tak, hele, ty dovolený, jako odpočinou ty musíš a starat se o sebe na starý kolena, protože jinak bychom hynuli na úbytě.
1: Jasně, chce to. Co zahrajem, hele, chceš něco zahrát?
2: Prosím tě, zahraj něco z původní tvorby staršího pražského výběru, ale co se mi hraje, něco tam najdi.
1: Jo, tak vytáhneme něco ze Straky v hrsti. Něco ze Straky v hrsti tam dáme. Dobře.
2: Jo, něco tam vyber.
1: Jasně.
2: Měj se,
1: čau a díky za zavolání, ahoj.
2: Dělej.

0: předpažit, zapažit, unožit, přinožit, předklonit a zaklonit.
1: Cokoliv, Fitch, už je 6. Teď tady máme zkoušku my, tak s tím vaším aerobikem jděte třeba před Sokolovnu.
2: Sebevědomí rockovým kapelám určitě nechybí.
1: To si píš, čeče.
2: Tento prodloužený víkend proto strávíme v jejich společnosti, abychom zjistili, jestli mají na to dostat se z okresního přeboru do první ligy, či možná ještě.

Po celý prodloužený víkend hrajeme pouze kultovní kapely. Tedy kapely z Kulturáků a Sokoloven.

0: Studio B.
1: Když jsme tady před chvílí dávali řeč s autobusákem Martinem, tak došlo na to, vlastně já jsem to zmiňoval, ono mi to tak jako naskočilo, ty norský fjordy, že to skutečně ten sever, že stojí za to. A mně vlastně v tu chvíli došlo, že jsem, prostě mě to tam naskočilo pravděpodobně proto, že zase po delší době jsem se začetl opět do Stopařova Průvodce po galaxii, už jsem viděl samozřejmě film, jednou už jsem to četl a teď jsem se do toho pustil znova, že mu je to hrozná zábava. Jestli víte, o co jde, věřím, že většina z vás ví, že Stopařův Průvodce po galaxii je opravdu velmi zábavný. Tam dojde ke zničení planety Země, pak se zjistí, že planeta Země vlastně je uměle vytvořená, že ji vytvářeli na planetě, kde se ty planety na zakázku vyrábějí, že si to objednala vlastně nejinteligentnější část nebo nejinteligentnější tvorové na planetě Zemi, tedy bílí myši, člověk je až třetí nejinteligentnější. Tak to je taky jasný. Nicméně tam je nějaký Slartibart Fast, což je chlápek, který právě v tom týmu těch lidí, který tvoří ty planety, tak on vyrábí fjordy. Jo? A dostal za to dokonce cenu, tam se chlubí tím, že dostal cenu za to, že vyrobil ty norský fjordy, jsou krásný, ale když ta Země byla zničena a oni teda se dohadují o tom, že budou muset vyrobit novou a udělat jako kopii teda a tu Zemi znovu zpracovávat, tak on říká, já dělám ty fjordy a teď se těším na to, že oni mi přidělili Afriku a já budu dělat to v té Africe krásný fjordy. To bude opravdu nádherný, celá Afrika bude plná nádherných fjordů. Načež teda jako pak se trošku smutně zmiňoval o tom, že mu všichni říkali, že se to do Afriky nehodí, že to není ve stylu. A on říká, já jsem umělec. Já prostě dělám, tvořím umění, nádherný fjordy. A když dělám v Africe, tak já prostě udělám v Africe krásný fjordy. No, zakázali mu to nakonec, ale to není tak podstatný, jenom tak jako, že mě napadlo, že fjordy v Africe by opravdu stály za to. Nicméně, pojďme na další tady vzkazy od vás býťáků. Píše mi tady, ahoj, o to dlouho době žijí na Floridě a to píše Petr, na východním pobřeží, takže oceán mám za rohem, jestli úplně za rohem je ten správný výraz, ale chápu, jak to myslíš. Celý rok tady je teplo a teď v létě tu je na umření, takže preferuji dovolenou v chladnějším prostředí. Před pár lety jsme byli v Alpách v létě a byla to fantazie. Takže za mě v létě na hory. Díky a s pozdravem věrný posluchač Petr z Floridy. A prosím o zahrání Miss Misery od Nazaret. No tak jo, poletí až na druhý konec toho placatého světa.

0: Večery u repráku. Na Rádiu Beat.
1: Ota Rádio Beat, halo.
2: Ahoj, Oto, ten Mikuláš.
1: Nazdar Mikuláši, čau.
2: Ahoj, mohl bych si přát jednu písničku na přání pro našeho tačuldu, celý živ nebrcnici.
1: To bys mohl, ale nejdřív, mi prozradit, jak to ty máš s dovolenýma, hele.
2: Já s dovolenýma, no, já letos to mám tak, že mám dovolenou a hlídám bráchu.
1: Počkej, dovolenou hlídáš bráchu, kolik je bráchovi?
2: 4.
1: Bráchovi jsou 4, ty jsi vzal dovolenou nebo budeš mít dovolenou teprve?
2: Už jsem si ji vzal.
1: Už jsi si ji vzal a teď ho teda hlídáš jako, že ho venčíš normálně, chodíš na pískoviště a tak, nebo bereš někam na chalupu nebo tak někam do světa?
2: Ne, běháme tady kolem baráku, je na pískovišti, jezdíme na výlety.
1: Jo. Tak si ho vyfasoval takhle jako jo, na hrbu, no to je dobře, jako proč ne, víš, jako starat se o bráchu, tak to je docela fajn. Baví tě to jako se 4letým frajerem?
2: No jasně, mě je teda už 33, takže trošku věkový rozdíl, ale pořád bude.
1: Tak jasně, tak pořídil jsi z takovýho bráchu, tak se prostě starej, to je jasný, ne?
2: Já jsem si ho nepořídil, to je právě náš tatulda, který teďka leží v nemocnici po operaci kyčle.
1: No vidíš, tak neměl tou kyčlí tolik házet, člověče, no, to se nedá nic dělat, no. Ale už se hojí, ne, dobrý, ono s tou kyčlí, člověče, to mě docela překvapilo, když jsem já ležel s ramenem, to mě překvapilo, že když se vymění kyčel, tak druhý den ty lidi už běhají, člověče.
2: No, oni ho před chvilkou dooperovali dneska, takže tak, ještě neběhá. Pořádě.
1: Tak zítra půjde na nohy, hele. Normálně fakt, no, jako po 24 hodinách oni toho člověka postaví na nohy a běžte. Jako ne, že by ho poslali domů, jako jo, ale musí normálně fakt jako šlapat. To není, že ležíš a nic. To vůbec.
2: No, tak to bude rád, protože on teďka poslouchá Rádio Beat, jo. Tak to určitě rád uslyší, že už bude muset běhat.
1: Ona je to opravdu takováhle věc, že oni do toho jdou šlapou, oni říkají, když, tak se to musí rychle rozchodit, takže normálně druhý, třetí den už prostě ty lidi dostanou, mají takovou tu, jako i ten stojan s tou kapačkou třeba, jako víš, a normálně a už musí prostě si pár kroků udělat, jako vůbec to nikdo neřeší, jako že bys ležel, vůbec ne, naopak, pěkně se to rozchodí, člověče. Takhle no ostrý oni jsou. Jo, to víš, že jo, hele, vem mu tam balón, ať si kope na bránu nebo něco takového, ne, ať se nenudí. No dobrá, tak jo, cože jsi to chtěl zahrát pro něj?
2: Já bych tě poprosil Maideny Run to the Hills.
1: Run to the Hills, hele, to je taky o běhání, to může táta hned u toho běhat, no, to je ono.
2: Nebo já nevím, znáš nějakou lepší písničku o kyčlích nebo o běhání?

0: myslím, že tahle stojí za to určitě. Hele, takhle, dal by se pustit samozřejmě nějaký, jak, ale to my nehrajem, ale takový to o tom Zátopkovi, víš, jakože když nemůžeš, tak přidej víc a tak. Taková ta. Ale to není náš styl, takže ta tady není, úplně nezapadla by do našeho programu, čímž jako ji nějak nehaním, ale nezapadla by. Takže si zůstaneme u Run to the Hills, jo?
1: Jasně, díky moc.
0: Tak jo, měj se, čau, čau, ahoj, díky, ahoj.

0: Večery u Repráku.
1: Na rádiu Beat.
2: No a pokračujeme u Večeru u Repráku na rádiu Beat, ano, přesně tak. A mám tady další z těch přání, kterými tady přistávají. Píše Býťák Luboš, který napsal, že jezdí vlastně taky nejradši do hor, že tam jezdí na horských kolech a že má radši ty sjezdy, nebo rád ty sjezdy. To znamená lanovkou nahoru i s kolem a potom sjezdy dolů. Což je teda hodně aktivní dovolená a řekl bych, že je to dokonce i riziková dovolená, takže to chce příplatek na nějaký ty úrazy. Ale každopádně věřím, že Luboše to musí bavit a že je to velká, velká sranda, legrace. No a docela tenhle adrenalin člověk může i závidět. Já jsem říkal, že mám vlastně kámoše, který se věnuje třeba paraglidingu, taky rogalisti, ty si to taky užívají v těchto dnech na těch dovolených. Takže fajn. No, co chtěl Luboš? Luboš chtěl Accept a Metal Heart, tak ty si dáme hned na úvod další hodiny. Tady u nás večera u Repráku a máme, no, když se dívám na hodiny, tak máme 2 minuty po 21. čtvrtek 2. července.

0: večery u Repráku. Na Rádiu Beat.
1: Čau, tady Lucka.
2: Nazdar, Lucie.
1: Ahoj, prosím tě, já volám ohledně...
2: Dovolení. Nedovolení. Chceš dovolenou zaplatit od nás, to ti nedáme.
1: Je, tak to je škoda, tak třeba zítra, kdybych zavolala,
2: jo, to zkus to Standovi Rubášovi, hele. No, ne, povídej, co máš na srdci?
1: No, já bych chtěla popřát k narozeninám.
2: Komu? Já nemám narozeniny, to mi nemusíš přát.
1: No, neboj, to by to není, je to pro mýho bráchu Honzu. A narozeninám.
2: Bráchovi je 35 a ty jsi mladší nebo starší?
1: Já jsem mladší.
2: Jsi mladší, no jo, tak to jo. A co dělá brácha, prosím tě? Je na dovolený.
1: Ne, teď uspává syna, ale na dovolenou se chystají, zvolili teda letos k moři, ale střídají to tak různě.
2: Jo, a ty nejedeš na dovolenou žádnou, co?
1: No, já jsem těžce pracující člověk, ale to určitě všichni někam vypadnu.
2: To jsme všichni, hele, my dřeme od rána do večera. A jako takhle, máš ráda spíš takovýto flákání se u moře, nebo někde hory, anebo sport, nebo jako, jak ty vidíš dovolenou jako ideál?
1: No určitě někde aktivně na severu, kde je zima, chlad, žádný jakoby horka a takhle.
2: Jo, že jsou tam ty fjordy.
1: Ty Čechy, ale i zahraničí.
2: Jo, fjordy v Africe, no to je jasný. No, jasný. Ne, no, tak jako zajímá mě to právě, jako jak to lidi vnímají, protože dřív to bylo samozřejmě, že se lítalo do tepla, ale dneska to teplo přišlo sem, jako jo, tak teď jako je otázka, jestli má smysl ještě lítat do tepla.
1: Určitě nemá, je to zbytečný, přeplněný a já nevím, já mám ráda tady poznávání té české krajiny, takže s tím...
2: Jo. Já jsem tady zmiňoval stezku Českem, už jsi šla nějaký úsek?
1: Šla tady, ale jenom, já nevím, 30 kilometrů, pak jsme se na to vyprdli s kamarádkou, pardon, vykašlali s kamarádkou, protože jsme měli sebou ještě malou holčičku,
2: no,
1: a ta to nezvládla.
2: Tak ale pokus dobrý, aspoň krátkej, dobrý, fajn. Třeba se přidají další, ono se to dá, někdo to dělá hodně takhle na etapy, třeba o víkendu jenom vyrazí kousek, ujde a zase další víkend někde kus další. Takže proč ne? Poznávání domoviny je naprosto fajn. Prosím tě, co zahrajem tomu tvýmu bráchovi?
1: Tak Krausberry táhne mi na 40.
2: Krausberry táhne mi na 40, není vůbec žádný problém. A v 35 už se dá říct, že mu táhne na 40. Říkala si, že uspává dítě, mladýho syna si říkala, že jo? Tak a uslyší to teď, když jako uspává? Asi jo, viď, za chvíli usne.
1: My jsme tady pod pergolou, tak rodina, pohodě. My to nahráváme, takže fajn. Máme to zaštítěný.
2: Tak jo, takže to si dáme a že jo, pozdravuju a přeju všechno nejlepší, jo? Když tak mu dejte hobla, dejte mu hobla, to bude rád, jo?
1: Dobře, tak potom do bazénu, až přijde.
2: Čau, ahoj.
1: Díky, ahoj.

No tak pokračujeme v tom našem večeru u Repráku na rádiu Beat. Jenom připomínám, že můžete posílat nějaký vzkazy klidně, přání třeba na nějakou muziku a samozřejmě s nějakou tou omáčkou nebo s nějakým tím příběhem týkajícím se dovolených a podobně, nebo třeba kam máte plány vyrazit. Pište mi na SMS bránu na 720 001 222, pište třeba i na beatáckou apku, což tedy už mi tady přišly i nějaký zvukový záležitosti, takže to budu zpracovávat, klidně to tam můžete namlouvat, nějaký ty věci. Stejně tak můžete využít maily studio@radiobeat.cz a nebo zavolat přímo sem do studia na 210 32 33 34, ale jelikož se tu a tam s někým z vás prostě vykecávám, tak není úplně jednoduchý se vždycky dovolat, jo? To tak bývá. Nicméně, teď se nevykecávám s nikým na telefonu, teď rovnou tady mám SMSku, která přišla od býťáka Jury, ten mi píše, já po té výhni ležím na zahradě, oh, dneska už nebyla taková výhň, včera dokonce tady je slejvák, no zase záleží, kde Jura je, protože prej se to posunulo a pořád někde ještě ta výhně. Nicméně píše, já ležím na zahradě na lehátku, popijím pivko a sleduju na obloze rorísy a už jsou i netopíři, jo, takže... Prej, jestli by šlo pustit Poletuju od Dogy, tak když poletujou netopíři, budeme poletovat i my, dáme si Dogu, Poletuju, to je ta pecka, která by tady teď mohla zaznít. Já mě teď napadá, že když máme 9:30, to si myslím, že už ty netopíři se celkem rozjeli, tak on to taky Jura posílal skoro před hodinou, no tak jo, jdeme na to, tady je pro Juru a pro vás, pro všechny Doga.

0: večery u Repráku. Na Rádiu B.
1: Tak čau Oto. Já to mám taky podobně, jako to měl Pepa. Mám rád hory, mám rád Krušné hory, mám rád Šumavu. Jsem zase ze Slavkovského lesa, takže jsem prostě takový vesnický typ. Takže vřele doporučuji, je tady krásná příroda všude okolo. No a jestli můžeš zahrát, tak zahraj něco od Greta Van Fleet, prosím. Díky.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večery u Repráku na Rádiu Beat.
1: No ahoj, tady Dudas. Zdravím tě.
2: Dudas?
1: Já jsem z...
2: Ty jsi Dudas?
1: Dudas z Janovky, z Velkého Šinova, na severu, ze severu jsem.
2: Asi Dudas, to je co? To je přezdívka.
1: Přezdívka. No, já jsem Dudáček, ale celé, všichni kolem... Fotbalisti, hasiči, všichni mi říkají Dudas.
2: Jasně, Dudáček, člověče, tak ty budeš synovec, synovec toho Švandy Dudáka, to je mi jasný.
1: Taky kamaráde hraju od 15 let na kytaru a mám už 35 let kapelu.
2: No vidíš, ale kytara nemá žádný měchy, to ten Dudák to měl lepší.
1: To je pravda, ale tam... Na to asi nemám zrovna, čověče.
2: Jasně, jak ty seš na tom s dovolenýma, čověče?
1: Ještě jednou?
2: Jak seš na tom s dovolenou?
1: Hele, s dovolenou, já mám už dovolenou takovou nějakou stálou.
2: Trvalou, jo.
1: Trvalou, protože jsem byl 28 let profík, hasič.
2: Odvážný požárník.
1: Neříkej mi požádný, to mě uráží.
2: Dobře, omlouvám se. Já vím, a to jenom, já jsem si vzpomněl...
1: Doufám, že tohle nejde do éteru.
2: Jde, co by to nešlo, všechno jde do éteru. To byl Kaiser přece v nějakým tom filmu, tam říkal odvážný požárníku, ale to...
1: Dobrý.
2: Pohodě. Takže ty už teď jako dovolenkuješ trvale a jako...
1: Já mám odslouženou 28 let.
2: Jasně.
1: No a teď jsem jakoby na tý, jak se říká tomu, ten rentier, víš?
2: Jasný, uhasil si spoustu ohně, tak teď už můžeš hasit jenom žízeň, to je dobře.
1: Tak jsem si užil 24 velitel zásahu, tak teď mám trošku klid, no.
2: Počkej, a velitel zásahu je jako dál od toho, ten není v tom největším vedru, ne? Ten jenom velí.
1: Ale ty vole! To je pravda, sice, ale velitel zásahu rozhoduje o všem.
2: No to je.
1: Když se něco děje, tak všechno jde za ním.
2: Jo. Tak to je...
1: Jenom, abys byl v obraze. Jak já jsem nebyl celou dobu velitel, že?
2: Jasně. To má to nějaký postup, to je mi jasný, že si musel dostat nejdřív nějaký frčky.
1: Já se vykecám, doufám, že to tady ze severu nikdo neposlouchá.
2: Ale poslouchá.
1: Tady budu chodit moje kanálama.
2: Dobře. Řekni mi, co chceš zahrát.
1: Ale kámo, jestli bys byl tak hodnej, od Master Plan, Back for My Life.
2: Mhm, no tak jo.
1: To by to?
2: Jo, to by to. Jo, šoupnem to tam, jo?
1: Tak seš hodnej, já jsem si myslel, že minule já jsem si něco přál.
2: Jo.
1: Jak je v sobotu takový ten mladý, tam no, nějaký, ne, no, mladý no. Úplně není, ale podle hlasu.
2: Radek Lajtl, no.
1: No. A my jsme kecali snad asi 4 hodiny.
2: Aha.
1: A já říkám, doufám, že to nebude jako v reálu. A on mi říká, já to teď ustřihnu a pak bude teprve ten reál.
2: Jo.
1: A já jsem si myslel, že to s tebou bude to samý.
2: No to ono to je to samý.
1: Ono je to samý.
2: Jo, ale v pohodě.
1: Ty jsi ze mě udělal prdel, víš, trošku.
2: Ne, v pohodě, tohle všechno jde do éteru. Akorát, že o něco pozdějiš, než my spolu mluvíme, víš?
1: Já vím, že jo. Já jsem si myslel, že... Nešlo by to nějak trošku utnout?
2: A co bys chtěl utínat? Je to v pořádku, takhle je to správně.
1: Já vím, že jo, no, tak jako, no. Jak to má být, tak to má být, jo.
2: Jasně, dít ježišmarja, mluvím spolu. Hele, já jsem si ještě ohledně těch hasičů vzpomněl na Hrabala v tom, ježišmarja, jak se to jmenovalo, chcete vidět Zlatou Prahu, tam bylo, jak ty hasiči myli tu stříkačku u řeky a on tam na ně křičel přes tu řeku, ať vám ty vaše stříkačky fungujou, a oni vždycky běhli do té řeky a hrozili mu a říkali, že mu rozbijou držku. Tahle knížka mě moc bavila. No, tak fajn. Tak hele, dáme muziku.
1: Hlavně, takhle. Samozřejmě tu písničku posílám všem hasičům v celé republice, protože to fakt ty kluci nemají jednoduchý.
2: No, jasně.
1: Hlavně ty výjezdáci, nemyslím ty

nejenom černá.

0: se sklonit a zaklonit.
1: Sokole Vifič, už je 6. Teď tady máme zkoušku my, tak s tím vaším aerobikem jděte třeba před Sokolovnu.
2: Sebevědomí rockovým kapelám určitě nechybí.
1: To si píš, čeče.
2: Tento prodloužený víkend proto strávíme v jejich společnosti, abychom zjistili, jestli mají na to dostat se z okresního přeboru do první ligy, či možná ještě.

celý prodloužený víkend hrajeme pouze kultovní kapely. Tedy kapely z Kulturáků a Sokoloven. Na rádiu.

0: Radio Beat. Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
1: Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
2: Dobrý večer, máte vybráno?
3: Dobrý den, pane vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergie na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
2: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxík.
4: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Rocková pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť, a patřičně si to také užijte. Náš pan vrchní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme každou sobotu od 7 večer. Rocková pípa na Rádiu Beat.
5: Večery u repráku
4: na Rádiu Beat.
6: Tak, vykročili jsme do poslední hodiny dnešního večera u repráku. Já jsem Ota Semán a přeji vám příjemný poslech teď. Pokud tedy u toho usínáte, tak doufám, že se vám bude usínat velmi dobře a pohodově, protože muziku vybíráte částečně vy, částečně já, nějak se to tady míchá. Dnešní téma, ve kterém se pohybujeme, a je to s přesahem, tak jsou víceméně dovolený, protože jsme načali červenec a červenec už je tím obdobím, kdy se nejvíc na ty dovolený jezdí. Už i díky tomu, že třeba děti, které jsou školou povinný, tak mají prázdniny, takže se s nima dá potom třeba někam vyrážet. Někdo si užívá dovolenou tak, že děti pošle někam na tábor, k babičce a podobně, a sám si potom dá nějaký to volníčko, což je taky samozřejmě varianta. O tom všem se tady bavíme a jak říkám, je to s přesahem, takže když se to v tom tématu dostaneme někam úplně stranou, takový úkrok, tak není žádný problém. Můžeme prostě pokecat o čemkoliv. Když budete mít chuť si pokecat, tak můžete klidně zavolat 210 32 33 34. Kdybyste se nedovolali, můžete využít býťáckou apku, kde můžete vzkaz normálně namluvit. Tam je nahrávátko, stisknete, namluvíte, odešlete, vyřešeno. Jo, já to tady potom uslyším a taky to dám do vysílání. Tedy pokud to bude použitelný a nebude tam příliš moc, řekněme, těch ostřejších slov, ale to věřím, že ne, protože vy býťáci se chováte velmi, velmi korektně a slušně, což je dobře. No a můžete tedy využívat býťáckou apku, můžete využívat býťáckou apku i pro písemné vzkazy a stejně tak můžete psát vzkazy na mail studio@radiobeat.cz, případně můžete využít i SMS bránu 720 001 222. Přišla mi SMSka od Martina ze Zlína. Píše, zdar o to. Dovolená u moře se švagrem, pak kola po Česku a nějaký ten metalový festival. Tak to je jeho představa do ideální dovolený, což není vůbec špatný. Pozor, jako to se mně docela líbí, tato takováhle aktivní dovolená. A píše, pro mě bych prosil pro zítřejší manželčiny narozeniny Markýz John Důvod žít. Dík, Martin ze Zlína. Markýz John, Důvod žít.

0: Ubi.
1: Honza, čau.
2: Čau, Honzo. Cože nespíš?
1: Tak, můžu k těm dovoleným.
2: No, povídej.
1: My to máme trošku jinak. My jsme se ženou uspořádali tábor pro děti po onkologické léčbě, takže se budeme dovolenkovat, takže budeme dělat těm dětem radost.
2: Hele, to je bohulibá činnost, velmi bohulibá činnost, jo, to je super. Děti, jaký věkový kategorie tam máte na tom táboře, člověče?
1: Od nějakých prčků až do nějakých asi 15 let zhruba.
2: Kolik to bude čítat dětí?
1: Asi 17 dětí, duším, že to je.
2: A někde, kde, jako jižní Čechy, nebo kde?
1: Resort Landštejn je to vlastně rozhraní Jihočeského kraje a Vysočiny.
2: Jihočeského a Vysočina, aha. Skvělý, a to máte na 14 dnů nebo na 3 neděle?
1: Ne, na týden.
2: Na týden, jo.
1: A dokázali jsme to zmáknout, takže komplet ty rodiny, které tam s těma dětma budou, tak to mají zadarmo.
2: To je skvělý. Sehnali jste sponzory, jo, na to? To je výborný.
1: Sehnali jsme sponzory. Majitel rezortu je úplně jako skvělý, super spolupráce s ním. Takže se zadarilo.
2: Tak to je fajn, to je super. Kdy začínáte?
1: Teď v pondělí a končíme příští týden v sobotu.
2: Aha, to bude... No, povídej.
1: Potom bude nějaká se pracovní činnost a pak si jedeme užít volno do termálu na Slovensko.
2: To je skvělý, já si myslím, že vás to neskutečně nabije, ta práce s těma dětma, nebo práce, ona se nedá říká práce, ale takovej ta činnost s těma dětma, to soužití s těma dětma, tak to si myslím, že vám dá obrovskou energii a chuť do dalších věcí. Takže no, držím palce.
1: Jako tím dětem a tím rodinám.
2: Držím palce, ať se daří. A vy vezete ty děti a jako rodiče budou mít volno, nebo jedou tam s nima rodiče, nebo jak
1: jedou,
2: to vůbec?
1: Jedou tam s nima rodiče a je pro ně připravený tak nějak program činnosti pro všechny.
2: To je skvělý. A to jsou děti, které teda prodělali v letošním roce nebo už dřív jako onkologickou nějakou léčbu?
1: Jako v minulosti, tam nebyla úplně ta podmínka,
2: jo.
1: Že to muselo být letos, loni, předloni.
2: Ono, asi ty, co by to prodělali třeba v nedávné době, tak možná budou mít narušenou imunitu a tak, takže by to bylo možná komplikovanější, že jo?
1: Tam jde o to, co dovolí jo, lékaři a tak, to už...
2: Jasně.
1: To už není úplně na mě, já jsem jenom spoluorganizátor.
2: Hele, skvělý, máš můj obdiv, držím palce, ať to všechno klapne, ať je to naprosto skvělý. Co zahraju?
1: Ale já bych to viděl na Kručepisk, něco z Alba Druide.
2: Aha.
1: A řekněme Keltský osud.
2: Keltský osud je, myslím, velmi, velmi pozitivní a velmi dobrá záležitost. Takže si ji dáme, jo?
1: Jasný.
2: Díky za zavolání, měj se, čau, ahoj. Keltské.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večery u repráku. Na Rádiu B.
1: Tak co se dovolených týče, tak je to samozřejmě podle chutí. Třeba takovej Pavel mi tady napsal, že ty dovolený má vlastně ve dvojím provedení. To znamená, že vyráží na jednu dovolenou, kde je aktivní, to znamená, že courá po hradech, zámcích, horách, kopcích, lesích a tak různě. No a zároveň ale druhou dovolenou prý vyráží k moři a tam sebou prostě flákne na lehátko a válí se. No, je to taky varianta, samozřejmě. Je otázka, co z toho je větší odpočinek, co je větší dřina, ale to už nechám na Pavlovi a případně i na zvážení každého z vás, který byste třeba takový dvě dovolený dával. No, to je samozřejmě zase spíš o tom, jaký máte možnosti, ať už tedy finanční, případně i časový, protože ne všude máte možnost, abyste se urvali na dvě dovolený v tom roce. Ale pokud ta možnost je, tak já nejsem vůbec proti. Já si myslím, já každému dopřát, že jo? Každý podle svých chuti, tak ať si třeba užívají. Každopádně Pavel po mně chtěl taky novou růži, Anděl fantazie, a to je to, co si právě teď poslechneme.

0: Já ti tu chatu, Františku, závidím. Ráno vstaneš, vyjdeš ven a co vidíš?
1: Sousedku, jak pleje záhony.
0: V plavkách?
1: Jo, ty od 83. nezměnila.
0: A ona?
1: Ona se změnila.
0: Tak třeba pro tebe něco má.
2: Sousede, to je dost, že jste vylezl. Nechcete cuketu?
3: Chybí vám nějaké oživení v letních měsících? Taková cuketa, to je na chvíli.
1: Hele, jak letí.
3: Tak co s tím uděláme?
4: Zesilte svůj rozhlasový přijímač. O zbytek už se postaráme my.
3: Ty nejlepší živé nahrávky těch nejslavnějších rockerů. Každý všední den od 9 hodin po celé prázdniny.
4: Léto jako živé.
3: Na Rádiu Bee.

0: večery u Repráku. Na rádiu Beat.
1: No, jo, to tady Jirka, čau.
2: Nazdar Jirko, čau. Co máš na srdci?
1: Já bych chtěl pozdravit nejlepšího moderátora rádia Beat.
2: A kerej to je, prosím tě?
1: Ota Seman.
2: To je čověče, to nevím, jestli to teďka neznam. Nebudu pyšnej, hele, abych teď tady s nikým nemluvil asi tak 14 dnů, ale díky, hele, ale to není tak podstatný, že mě zdravíš, ale děkuju za pozdrav samozřejmě.
1: To teď jako spontánně napadlo, no. Já jsem byl v Lokti, jsme se spolu fotili ještě s kamarádem,
2: jo.
1: A pak nakonec fotky nebyly nikde na webu, nevím proč, Tanda Rubá říkal, že to nikdo takhle rychle neumí a tak.
2: Jo, ne, já ti to řeknu na rovinu, já jsem se flákal. Jo, já jsem toho měl tolik, že jsem ty fotky do dneška pořádně nespracoval. Takové já jsem lempl, jo. Takže jako...
1: Tak nejlepší moderátor, ale špatný fotograf.
2: No, o fotografii nejde. No, ten postproces. Já, víš co, jak pak přišly ty vedra a to všechno a nějak se to prostě všechno nějak zamotalo. Já jsem se k tomu normálně vůbec nedokopal. Do dneška.
1: No, jo. Takže už nebudou.
2: Ale já nevím, já se přiznám, něco jsem udělal, já jsem to posílal hlavně těm muzikantům, přiznám se, jo, klukům, jako co jsou z kapel, tak jsem něco posílal a možná, že na to zaspomínáme teďka v létě, že bychom mohli si udělat takovou vzpomínkovou nějakou akci, že bych ty fotky, protože...
1: Nenápadně to tam nějak...
2: Ono toho bylo strašně, no, to jsou tuny fotek a ono není legrace to všechno zpracovat, víš. Takže a pak byly ty vedra a to a člověk jako fakt neměl úplně jako chuť a sílu sedět u počítače a dělat takovýhle věci, no.
1: Jasně, já to chápu. To je...
2: Jo, takže... No,
1: takhle jenom, jak jsem řekl, že jsi nejlepší moderátor, tak já jsem váhal mezi tebou a jako...
2: Pepou Lábusem.
1: Jako, mám, ne, mezi tebou a Kohoutem. Jo,
2: Daník.
1: Jo. Ale ty seš prostě takový lidský. Jako,
2: a tak Dan taky ne. Přišlo... Počkej, já mám pocit někdy, že Dan je mnohem lidštější než já teda. Jako, jo.
1: No, jako my jsme spolu mluvili už hodněkrát a vždycky jsem se jako přikláněl k tobě, s Danem taky dobrý, jo.
2: No.
1: Ale někdy má třeba takový pichlavý poznámky, takový, jo, jako, nevím. No.
2: Ale to není asi úmyslně. Daník pichlavej není nikdy. Daník je naprosto pohodový člověk, velmi příjemný.
1: Pozitivní. Je to prostě takový, no, tak jo. Prostě nebudeme to rozvádět.
2: No, jasně, a... hele, nebudeme se v tom rejpat, není to důležitý, spíš mi řekni o té dovolený něco.
1: No, dovolený, my jezdíme na dovolenou akorát s pejskama, protože manželka má 4 border collie.
2: Jo.
1: A musíme vyhledávat ubytování.
2: Takový destinace.
1: Vezmou s pejskama a... jezdíme, teda, když bych to zkrátil, jezdíme do Itálie na psí pláž.
2: Tohle si uvědomuju vlastně i, jak to funguje, že opravdu, když mají lidi domácí zvířátka, takhle, když mají kočky, psy a tak, tak potřebují buď najít hlídání pro to, anebo potom, a zvláště, jako když říkáš 4 borderky, no tak to už jako neseženeš úplně někoho z rodiny, kdo by řekl, jako já se ti o ně postarám, že jo?
1: No, to ani ne. Máme teda sice 3 děti, ale ani jedno není schopný se o ně postarat.
2: Já tomu věřím, no tak ono to je to zodpovědnost. No. Mají svoje starosti, takže ono to určitý omezení, takhle, je to něco, co ti to do toho života hodně dává, ale vlastně svým způsobem ti to částečně i bere, že jo?
1: Omezuje mi to.
2: No, svazuje. No, tak to víš, to se stává. Hele, a co zahrajem teda?
1: Ale já teda úplně jsem tohle jako...
2: Ty jsi nečekal, že se vůbec dovoláš, viď?
1: No, právě to byl na první pokus. Já bych třeba něco českýho, Vláďu Myšíka, Byl jsem dobrej, tak napadlo teďka. No.
2: No tak dáme Vláďu Myšíka, Byl jsem dobrej, to bychom mohli klidně. No.
1: A on je dobrej pořád.
2: Jo, on je dobrej pořád, no. A my jsme taky dobrý a pořád, ne? Já konec konců, teď jsem to od tebe slyšel, tak teď už budu mít frňák jenom nahoru a vlastně je to jasný. No. Ale... Hele, a já se s těma fotkama polepším. Já se omlouvám všem, kteří na ty fotky čekají. Já s tím něco udělám, no.
1: Ne, ale na tom bylo to krásný na tý, v tom lokti a mně se teda, jestli ještě můžu vteřinku, pak jsme v sobotu, jak skončil koncert, tak já jsem se potkal s Jirkou Růžkem v poslední hospodě, která byla otevřená v lokti.
2: Jasně.
1: A pařili jsme tam do 4 do rána a mám s tím krásný fotky ještě.
2: A to, ano, a to Jirka Růžek pařil už den předtím do 4 do rána.
1: On by to říkal.
2: Jo, jo, ale tak to prostě víme všichni, jaký je pařmen. A to je, dítě to dobře tam, užívá života.
1: Dal jsem si tam fisko s Romanem Dragounem, mám taky fotku.
2: Jo.
1: No, takže já byl úplně v sedmém nebi. Jako.
2: Hele, tam je to každý rok fantastický v tom lokti.
1: Já jsem tam byl asi už, myslím, že po sedmý.
2: No a budeš tam příští rok po osmý. A já do té doby možná zpracuju i fotky.
1: Super.
2: Měj se hezky, díky. Čau, čau.
1: Ahoj, čau.

0: pro mě máš?
1: Já volám ohledně těch dovolených.
0: Příběh z dovolené.
1: Já mám na to úplně jiný systém, protože to mám sezónní práci. Aha. A já si užívám dovolenou vždycky v zimě.
0: Jasně.
1: Když se prostě zbalím a na 2 měsíce odjedu do Asie prostě.
0: Do Asie? A který země tě jako nejvíc baví?
1: Jihovýchodní Asie, Kambodža, Vietnam, Laos.
0: A to už jsi tam byl, kolikrát jsi byl takhle v té jihovýchodní Asii?
1: Asi 6x, 7x.
0: Tyjo, to je paráda. Jo, tam. A takhle, zeptám se čistě, nějaký nemoci přivezl jsi z odtamtud?
1: Jo, něco málo, jo, ale tam to řešej, já to beru takhle, jejich nemoci, jejich pravidla, takže pak mě tam léčej místníma polívkama.
0: Jasně, jo, jako ono, to je přesně, když letíš do Egypta, tak jak vždycky říkali tu faraonovu pomstu a tak, nemá cenu si brát naše léky, protože ty na to nefungujou, vždycky je lepší si koupit ty léky tam, jako u nich, protože oni vědí velmi dobře, co na to funguje, jo. A i v tomhle případě asi věřím tomu, že když dáš na ty domácí medicínu, takže to nějak jako člověka to napadá, je to přece jenom nějakým způsobem exotika a člověka napadne, hele, co kdybych si přivez nějaký parazity, že jo, nebo něco takového, tak jako jak tyhle věci fungují, jako jak se to léčí, tak dáš se dohromady ještě tam, jako než odletíš zpátky, jo.
1: No, tak když to vyjde, tak jo, ale jak říkám, to se mi stalo asi tak dvakrát jenom, takováhle jako zvrácená nemoc, jako jasný. Nějaká.
0: A jak tam žiješ? Jak tam žiješ? Nějak v luxusu, nebo jako bereš to vyloženě jako na punk?
1: Ne, půl na půl. Občas se válím, hodně, jako půl na půl. Válím se, cestuju.
0: Jo.
1: Takže jako, a líbí se mi ten starý styl, třeba vietnamský dráhy se mi strašně moc líbí, že tam může kouřit ve vlaku.
0: Jo.
1: No, to bych
0: já jako nekuřák neocenil, to, že jezdí vlak o 15 minut později, zažiju i tady, takže v podstatě...
1: No, jasně, ale tam je ta výhoda, že pokaždé, když přijede, taky ve 3 ráno na peronu máte prostě tu babičku prostě s tou rejží, s kuřetem a všechno tam prostě je, což tady už dávno není, že?
0: Jasně. Jo, je to nostalgický určitě, jo. Já se přiznám, že jsem nebyl v těchto končinách, ale dovedu si představit, že bych tam mohl vyrazit a že by mě to určitě bavilo. Jako fotografa by mě to bavilo, musím říct, jo. To musí být fantastický, no. Takže...
1: Já jsem si nejvíc vlastně oblíbil ten Vietnam, což je velká dlouhá nudle, že jo, kde na severu máte zimu. Dole máte vedro, takže tam je to takový jako hodně divoký, že jo, od toho. Takže tam se dá zažít prostě veškerý tyhle ty věci tam jsou, jakože na pokoukání.
0: A lítáš tam sám nebo s partou nějakou?
1: Ne, s manželkou.
0: S manželkou, jo. Dobře, tak a zatím tě nenapadlo, že bys jí třeba prodal do otroctví nebo tak něco?
1: Ne, tam otroctví nefunguje, ale vždycky se rádi vracíme, ale spíš do budoucna už mám jako naplánováno tak půl roku žít tam a půl roku žít tady.
0: A domluvíš se tam jako dobře, v pohodě?
1: Rukama, nohama, kreslením, ta angličtina není moc můj velký koníček, ale dneska už jsou ty překladače a takovýhle.
0: No a tam prej jako je docela i dobrý signál všude, že jo, co se týče jako data.
1: Tam jo, tam to mají takový, jako celkem slušně pokrytý, hodně těch operátorů tam mají. A jako ty ceny jsou tam hlavně nesrovnatelně jiný.
0: Jo.
1: Já když jsem tam ty 2 měsíce, tak vlastně mě to vyjde skoro stejně vlastně, jak když jsem tady, protože mezi mé koníčky patří alkoholismus, cigára a cestování, že jo. Takže je to takový skoro stejný, no.
0: Žiješ zdravě, jsem.
1: Jo, mě to baví.
0: Jasně. Ne, no to jsem proti gustu žádnej disputát.
1: No, hele, jasně,
0: co zahrajem, prosím tě?
1: Co bychom zahráli hezký, asi Iron Maiden by šel, moře?
0: No, můžeme dát Iron Maiden, co bychom nedali, to víš, že jo. Kterou jsi říkal?
1: Moře, sí.
0: Jo, no tak jo, tak to zkusíme, dáme a ty si užívej další dovolenou, kdy odlítáš?
1: Jo, já teďka určitě vždycky začátkem prosince odlítáme a vracíme se samozřejmě ten únor. Já mám sezónní práci, takže u mě to ani jinak nejde.
0: Jasně, tak jo, tak se měj a šťastnou cestu a třeba až někdy zase, tak zavolej a popovídáme, jak to tam vypadalo zas, jo?
1: Jako vždycky, dobře.
0: Čau.

0: o kořenech, na kterých vyrostl rok a stále jimi proudí čerstvá míza. Bluescast na Rádiu Beat.
1: Dobrý večer, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího dílu Bluescastu, tedy pořadu, který se dotýká blues, a to nejenom z té hudební stránky, ale prostě všeho kolem téhleté muziky, která byla na počátku vlastně rock'n'rollu a big beatu a úplně všeho. A samozřejmě i hosté, kteří se zúčastní tohoto pravidelného měsíčního pořadu, nějakým způsobem s blues souvisí. Jméno dnešního hosta, když vyslovím, tak všem bluesovým fanouškům by se měly rozsvítit oči, protože dnešním hostem je Markus Jurkovič. Při vyslovení jména Jurkovič snad už tušíte, že je to syn slavného otce, kytaráře, bluesmana, o kterém byl natočen celovečerní film, autora nástrojů, které mají ve svých sbírkách takový lidé jako Eric Clapton nebo Billy Gibbons. No a Marek, jakožto správný následovník, se muzice věnuje na 100%. Ahoj, Marku.
2: Ahoj, Marku. Taky, Marku.
1: Je to tak?
2: Děkuji za pozvání.
1: Já bych uvedl to dnešní povídání jednou historkou, protože já znám Marka doslova od narození a je to už teda hodně dlouho. A v době, kdy to byl takový ten blondětý andílek, který prostě se toulal Petru Jurkovičovi, svému otci, pod nohama a provázel ho na nejrůznější hudební setkání, tak velmi často měl na uchu obrovská sluchátka a něco poslouchal. A já jsem jednou mu říkal, Marečku, co pak to posloucháš za písničky? A očekával jsem nějakou odpověď typu, když jde malý bobr spát, nebo něco takového prostě pro děti. On se na mě usmál a pravil: Zízáče.
3: Hey now, I'm bad, I'm nationwide. 3, 4.

0: podcast na rádiu Beat.
1: Tak to jsme slyšeli ZZ Top, velmi dávnou vzpomínku na to, co blondětý Mareček, předškoláček, poslouchal, ale ty jsi vyrůstal v hudební rodině, prostě otec byl fanatik do blues, se dá říct, máma taky jako nebyla úplně standardní faninka, prostě holek z naší školky. Tak co se u vás poslouchalo, na čem jsi jako dítě vlastně, jako, co jsi měl, pod jakým vlivem jsi byl?
2: No, jak jsi to říkal, pod tím bluesovým. Že vlastně všechna hudba, která vycházela z blues, se u nás poslouchala. Málo kdy česká, takže nějaký rádio a takovýhle, to se prostě neposlouchalo.
1: To
2: takže, takže tam jela jako Lynyrd Skynyrd, ZZ Top, Muddy Waters, Little Walter, tyhle ty všichni Buddy Guy. Takže já jsem vlastně byl dost jasně jako nasměrovaný.
1: To jsi byl ale trošku jako na základce aut, jako to jsi se, moc, se spolužákama moc jako no, neměl o čem bavit.
2: Bavili jsme se o jiných věcech, o hudbě ne.
1: Aha. No dobře, a když si vybavíš ještě nějakou takovou jako písničku z té doby, pokud si vybavíš, tak která tě bavila už tenkrát jako školáka a baví tě dodnes, co by to třeba bylo?
2: Tak to budou ty Lynyrd Skynyrd, no, Swamp Music.
1: No tak jo, no tak to tady určitě máme, pojďme si to pustit.

0: Bluescast na rádiu Beat.
1: No, tak to jsme se snad už vypovídali o jarém dětství Markuse Jurkoviče, který je můj host. Táta z tebe chtěl mít kytaristu, což je pochopitelný, vyráběl kytary, byl to kytarista, já to vím, protože tě znám od malička, ale to se nějak nepovedlo. Jak jsi se dostal k bicím a proč jsi se vymknul tomu jeho vlivu a kdy se to stalo?
2: Stalo se to někdy kolem 13 let, kdy jsem vlastně chodil na klasickou kytaru, ale to nebylo to, co jsem jakoby vlastně chtěl.
1: A táta tě neučil? Jako přímo?
2: Tak když jsi ho taky znal, takže vlastně víš, že on nikoho neučil, pokud jsi nešel zeptat. Mm-hmm. A já jsem se nešel jako zeptat tenkrát, aha, protože mě to vlastně asi tolik nezajímalo, ta kytara.
1: Jo,
2: jako, že jsem na ní chodil, protože jsem chtěl hrát jako táta na kytaru, aha, ale vlastně jsem
1: nechtěl cvičit, no to je normální,
2: no, cvičit,
1: no,
2: jasně. Jako, no.
1: Chtěl jsem být slavný kytarista, ale bez námahy, to chtějí všichni,
2: ideálně,
1: že jo, no, jasně.
2: A takže jsem vlastně jako potom jsem nějak skončil s kytarou a byla tam třeba nějaký jako rok jako pauza. A potom jsem tam našel bubny u táty v dílně a začal jsem hrát na bubny, no.
1: Hele, ale kromě toho, že teda když někde stojí bubny, tak člověk má prostě tendenci za ně sednout a zkusit, jaký zvuk se z toho poline, tak ještě musela být nějaká hudební inspirace, teď si poslouchal spoustu muziky, tak vybavíš si nějakého bubeníka nebo nějakou skladbu, která ti prostě jako do té hlavy nasadila brouka, říká, jo, tak tohle bych chtěl být prostě.
2: Jo, tak první bylo Petr Eichler.
1: Aha.
2: Který vlastně hrál s tátou v kapele Highway 61, mm-hmm, s Charlie Slavíkem. A to mě bavilo, protože jsem jezdil na ty koncerty, takže to byla vlastně ta přímá inspirace. No a potom, jak člověk začal brouzat tou hudbou a tak, tak našel kazetu a tam bylo napsáno Billy Cobham Spectrum a tam hned první písnička, kterou určitě tady taky máte, tak tu si můžem pustit.
1: No
2: a to je to, co mě vlastně jako
1: to ví, že ji tady mám.
2: Katapultovalo k tomu, že to je prostě super nástroj.
1: Tak ji teďka pustíme schválně, kolik bubeníků se po poslechu této písně ozve. Novejch bubeníků.

0: Bluescast na rádiu Beat.
1: Máro, ty jsi měl poměrně unikátní příležitost hrát s otcem a navíc ještě s bráchou v jedné kapele po nějakou dobu, kdy Petr provozoval kapelu Motion Food a ty už se tam hrál na bicí a vlastně to byly jako první, říkáme tomu profesionální, tady před publikem koncerty, který se absolvoval jako bubeník. Bylo to tak?
2: Nebylo.
1: Nebyl.
2: Já jsem začal ve své podstatě ve chvíli, kdy jsem začal hrát na bubny, tak přišla máma s tím, že tady schání nějaká kapela, prostě schání bubeníka, že mám jít hrát.
1: Aha.
2: Jsem říkal, tak já jdu hrát. Takže jsem vlastně jako, já jsem hrál třeba půl roku na bubny a hned jsem šel jako hrát s kapelou.
1: No to je sen.
2: A z Motion Food to se vyvíjelo potom, jo, takže to Aha. je, to jo, to nebylo první, to už jsem vlastně hrál už předtím ve více kapelách. Jako.
1: Hele, a tak teď skočme do horké přítomnosti. Ty jsi vyhledávaný a docela frekventovaný bubeník. S kým teďka vlastně hraješ?
2: Hraju s Jirkou Maršíčkem, to je super bluesový kytarista. Ondra Žlábek, to je zase harmonikář z té nový nebo mladší generace. A pak samozřejmě s Charlie Slavíkem.
1: Čili jsou to bluesmeni všecko tohle?
2: Všechno je to blues. Jmenuji. Já už jsem jako dospěl po tom, co jsem si vyzkoušel všechno, mm-hmm. protože mi tenkrát Petr Eichler poradil, hraj všechno, ať zjistíš, co tě baví. Tak jsem vlastně zase zjistil, že já už nechci moc hrát jinou hudbu, než která se odvíjí jako od bluesu.
1: No tak se vrátíme k otcově tvorbě. Já mám tady napsáno, že teď si zahrajeme písničku Tuc tu mám ošklivý obličej, kde ovšem žádný bicí nejsou, tak proč jsi ji vybral?
2: Protože tam nejsou tam bubny fyzicky, ale vlastně, když to člověk poslouchá, tak je tam, za prvý je tam perkusivních jako těch úderů, nebo jak to říct, od hudce je dost. A za druhý to je zase to, proč se mi líbí Swamp Music od Lynyrd Skynyrd.
1: Je tam ten groove.
2: Je tam prostě. Zase ten groove, který je naprosto furt dokola. Je to jak to, co mě pak dovedlo až jako k reggae, afrobeatu a těmhle stylům.
1: Jo, tak si to pustíme a schválně, jestli posluchači to ocení stejně jako bubeník.

0: Bluescast na rádiu Beat.
1: Mám ošklivý obličej, no, to je písnička, ale hodně stará. Ta písnička vyšla v roce 1992 na albu Tuctu, co takhle zbalit nějaký baby, která teda, a to nevím, jestli posluchači vědí, vyšla teď před několika málo měsíci v reedici. Ty tu desku musíš znát jako i na ruby, ne? Předpokládám. Jak si pamatuješ si vůbec, když jsi ji poprvé slyšel, nebo jestli se s tím nějak jako zabejval, co to je vlastně za muziku?
2: Tak předpokládám, že jsem ji slyšel, jako když jsme byli tak dva.
1: Aha.
2: Jestli to vyšlo, nebo možná rok. Takže já myslím, že to taky hrálo doma. Ale my jsem jezdil na ty koncerty, protože máma byla dost častokrát jako ten, který dovážel, nebo i ty jste dováželi tátu na ty koncerty, takže já jsem vlastně taky kolikrát musel jet.
1: Dodejme, že pan doktor Jurkovič neřídil celý život.
2: Ano, i když si v 55 udělal řidičák, tak neřídil a jsem za to rád. Tak, ale... Znám tu desku samozřejmě, no, to je...
1: No ty musí znát i proto, že vlastně, když ta deska se po letech více než 30 vrátila zpátky na trh, a to nejen v podobě CDčka, ale taky jako vinyl a samozřejmě na platformách, tak k téhle události byl koncert, kde ty jsi se obklopil řadou hudebníků, s kterými spolupracuješ teďka, a no možná drtivou většinu těch písniček, který na tom albu se hrál vlastně v podobě, a teď mi řekni, v podobě tak, jak jí hrál táta potom s kapelou Motion Food, anebo tak, jak jí vlastně dneska cítíš ty?
2: Hráli jsme ji v podobě, co nejvíc zachovat ten tucet jako původní. Z čehož samozřejmě se dostáváme k tomu, že ten Motion Food je tam taky.
1: Mm-hmm.
2: Ale to je vlastně jenom díky tomu, že ta skladba těch instrumentů na tom pódiu potom je jiná, než co jste měli jako to trio, jo? Protože to byly jako... Hudec hrál vlastně... Já když jsem to naposlouchával teď, tak jsem zjistil, že hudec na tu 12-strunou kytaru vlastně definuje to, co tam má hrát buben.
1: Ano, hudec, takže to je 12-strunný jako... kytarista, pokud tu sestavu neznáte, tvořili pouze tři hudebníci, z toho dva kytaristi a jeden zpěvák. A Petr Hudec, dnes už nežijící specialista na 12-strunnou kytaru, tak ten vlastně obsluhoval buben, basu, dechy, harmonie, prostě všecko možný. No, tak to byl tucet, ale... S kým ty si to hrál na Blues Alive na festivalu, protože před dvěma lety to bylo, nebo loni? Před dvěma lety, tuším.
2: Dva roky, podle mě.
1: No, jste se tam probojovali z Blues Aperitif. Jaká to byla zkušenost, jako soutěž prostě kapel, to je takový mistrovství světa ve hře na banjo, to jsme si vždycky z toho dělali srandu, my rockeři, že jo?
2: Jo, tak já myslím, že i bluesmeni se dělají trošku srandu z toho, že jako... Soutěž, kdo hraje líp blues, je jako těžká soutěž.
1: Jo, no nicméně, hele, vyhráli jste, jo?
2: Vyhráli
1: dostali jste se až do finále, tak si pojďme poslechnout něco, co vlastně mohli slyšet lidi na blues, ale před dvěma roky. Marku, moc krát děkuju za návštěvu a potkáme se na pódiu, určitě.
2: Děkuju moc.
1: Mějte se krásně, naschle.

to tady. Den končí, všechno je hotové. Je čas se posadit a dát si nohy na stůl. No dobře, tak nohy nechte na zemi a užijte si tu pohodu. Půlnoční album na Rádiu Beat.

0: Půlnoční alčí.
1: Na rádiu Beat. Jockey, what you live for? Jockey, you junkie.

0: Petr Korál.
1: Příjemný večer vám od mikrofonu přeje Petr Korál. Začaly další uši, první prázdninové a já tady vítám tedy prvního prázdninového hosta, kterým je Lexa Fedorov, zpěvák a kytarista skupiny SP25. Ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
1: Ty už jsi v uších byl, takže jejich pravidla znáš, nemusím vysvětlovat. Tak půjdeme rovnou na první píseň, co ty na to?
2: Jdeme na to.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Posloucháte Uši, za námi první skladba určená k ohodnocení ze strany Lexi Fedorova z kapely SP25, tak hodnoť.
2: Tak tohle to je moc příjemná píseň, je to od kapely, kterou jsem teda poznal, poslouchal jsem jí hodně mládí, inspirovala mě i v rámci budoucí tvorby a byla to kapela Green Day.
1: Jasně, ale ona to byla předělávka, to totiž nebyla jejich vlastní píseň, to je prastará věc od Boba Dylana, Like a Rolling Stone, kterou udělal kde kdo. Že?
2: No první, co mě právě napadlo, že tu písničku hrozně znám, ale úplně jako Green Day mě jako první nenapad, jo? Si říkal, to jsem slyšel určitě ještě někde dřív, jako, takže tím si mi to vysvětlil, děkuju.
1: Tak pojďme i na domácí scénu, tady je první česká píseň.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia B.
1: Třetí píseň dnešních uší, jejichž hostem je zpěváka, kytarista skupiny SP25, Lexa Fedorov je za námi a před ním tedy další úkol, aby vyjádřil svůj postoj k tomu, co slyšel.
2: Tuhle tu kapelu taky poslouchám, ale jenom okrajově. Tady mi trošku napověděl charismatický hlas Micka Jaggera a byla to kapela Rolling Stones.
1: Co ty a Rolling Stones?
2: No tak samozřejmě já Rolling Stones jsem poslouchal, ale spíš jakoby z rádia, nebo vím, že tady měli vlastně veliký koncert v devadesátkách, kdy si myslím, že tenkrát jsem pozval Václav Havel, no, že jo, no. takže v té době mi bylo zhruba 10-11 let, takže vnímal jsem to jako začínající puberťák.
1: Je neuvěřitelné, že teda podobně jako náš Olympik, tahle kapela stále existuje a hlavně stále vydává nové věci, protože teď vlastně za pár dní vydají Stouni další řadové album.
2: Je vidět, že to je jejich životní styl. Nejlépe asi pro muzikanta na pódium i umřít.
1: Tak. Tak teď ti pustím něco, co asi nechci tě podceňovat, ale co nejspíš znát nebudeš, ale opět jde o to prostě to okomentovat, ohodnotit, líbí nebo nelíbí a proč. Tak jdeme na to.

0: Vaše Rádia Vít a Petr Korál.
1: Stále posloucháte Uši, tohle byla píseň, která po svém reagovala na události v srpnu 68. A co na to Lexa Fedorov?
2: No, ta písnička byla zajímavá, podle nahrávky jsem poznal, že to je asi nějaký starší kousek.
1: 20 let nebo 21 let stará nahrávka?
2: 21 let stará nahrávka, takže to jsme v nějakých 2000.
1: 2005, no.
2: 2005. No, takže nepoznal jsem to úplně, co to je, protože poslouchal jsem to a mně se to líbilo, poslouchal jsem ty nástroje, hezky tam byla slyšet basa, byl i ten projev velmi, asi reflektoval tu dobu 68. že jo. Takže si nechám poradit.
1: No, možná tě překvapí, že na této nahrávce a v této kapele, která tehdy existovala, hrál současný tvůj spoluhráč, bubeník Lukáš Trichler. Byla to plzeňská skupina Nukleon.
2: Nukleon. No, tak možná proto jsem to nepoznal, ale tak teď mi Lukáš za to vynadá. Ale jako pamatuju si ještě v dob, když jsem hrál vlastně v Aušusu, tak ten Nukleon s náma hrál, třeba jako předskokani nebo hosté byli. A prostě jsem to nepoznal, ale jako dobrý, líbilo se mi to.
1: Nicméně já to samozřejmě pustil záměrně, abychom se dostali k vám, tedy ke kapele SP25, protože tam je něco nového, tedy tím myslím hlavně nové album, že?
2: Ano, je to tak.
1: Povídej.
2: No, nám se vlastně povedlo a dávali jsme si jako dostatečný čas na to v průběhu zimy a jara natočit nový album, už právě pod hlavičku SP25, dříve Septic People. A vlastně to album vznikalo tak, že jsme na to měli klid, rozvahu a vzniklo vlastně 12 písniček, album se jmenuje Popel a růže. Je vlastně v distribuci hudebního nakladatelství AV Pron a v distribuci Suprafonu.
1: My si z něj pochopitelně také něco pustíme, ale to má čas, to bude vždycky až na konci, jako takzvaná bonusová píseň. Teď se vydáme zase někam do zahraničí a bude to do amerických 80. let. Víc nebudu napovídat.
2: Dobře.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Přátelé, kdybyste viděli tu reakci hned, jak začala píseň, tak Lexa Federov, který je hostem dnešních uší, okamžitě věděl. Vyplývá mi z toho, že tuhle písničku asi opravdu dobře znáš a tak musíš vysvětlit, proč a co to bylo.
2: No, tak samozřejmě poznal jsem to hned, protože tahle ta písnička mě inspirovala vůbec k tomu začínat se víc jakoby o hudbu. Úplně vidím ty devadesátky, jak je mi nějakých 10 let a bratránek má prostě gramec a má prostě ty velký sluchátka a já říkám, hele, já bych si chtěl něco poslechnout, tak tam šáhnul, já jsem si ty sluchátka vzal a prostě tahle ta písnička mě okamžitě jako strašně drapla a zarila se mi do hlavy dokonce tak, že já jsem jí dlouhou dobu tu kapelu neposlouchal a po x desítkách let jsem se k ní zase jakoby vrátil, dokonce jsem si ji prostě podle té melodie musel jako vyhledat a byla to kapela Wasp, jako samozřejmě.
1: Ano.
2: Takže
1: WASP.
2: Tak, ano. I wanna be somebody.
1: Přesně tak. Mimochodem, víš o tom, že tuhle písničku v těch 80. letech tady v Čechách hrála skupina Arakain na svých tanečních zábavách?
2: No, vůbec mě to nepřekvapuje. Nevěděl jsem, jako, že to hrál i Arakain, ale jako proč ne? Písnička je to super.
1: Přesně tak, proč ne? Pojďme na další písničku.

0: Šupina si užívá svou velkou chvíli, ale přichází podobně velká chvíle pro našeho Jarina.
1: A? Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia B.
2: Vrátili jsme se opět na domácí hudební scénu a jak sami slyšíte, můj dnešní host, tedy host uši Lexa Fedorov, je, doufám, že příjemně pobaven, tak povídej sám.
3: Teď jsem se fakt pobavil, to je úplně tvůj balón, je můj balón, ale to byly tři sestry.
2: Je to tak?
3: A hlas Upice nezaměnitelný, stejně jako Loufanánka. Mně to přišla nějaká nahrávka ze živáku,
2: jo,
3: protože jsem
2: živák
3: tam slyšel, nevím, jestli to nebyl nějaký jejich výroční koncert, protože tam byla slyšet krásně dechová sekce. Aha. A vlastně bylo to obohacený dalšíma nástrojema, takže samozřejmě je to cover písnička, kterou převzali tři sestry, že jo, a jak to jak se to tam zpívá? Takže jo, je to tak, no.
2: Jenom na doplněnou, řekl si to vlastně všechno přesně, protože to byl skutečně záznam z jednoho výročního koncertu Tří sester, kde se dali dohromady s velkým orchestrem, takže proto tam bylo slyšet spousta těch nástrojů jako dechy i smyčce. Jako, jak to na to působilo, že i tahle muzika s tím jde spojit, viď? Když se to povede.
3: Jako dá se zahrát dobře i rocková dechovka, jako proč ne, taky máme prostě i dechovou skladbu, která se dá zahrát rokově, že jo, a na mě to působilo hlavně hrozně veselé a mým uším se to teda velmi líbilo. Já tu kapelu mám rád, protože to je česká kultovní punková kapela, že jo, a prostě ty texty jsou takový nezaměnitelný, jsou prostě co se člověku vryjou do hlavy.
2: Tak jdeme dál.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia B.
1: Tak tohle byla opět věc, která Lexovi Federovovi, který je mým dnešním hostem, nedala vůbec žádnou práci, poznala to okamžitě. Tak já předávám slovo, vysvětli, jestli to je tedy interpret, ke kterému máš tak blízko, nebo jak to je?
2: Mám k němu velmi blízko, dokonce se vidím někde v posteli ve 2 ráno, jak koukám na prostě televizi s hudebníma videoklipama a úplně ten klip vidím a vidím tam samozřejmě John Bon Jovi, jak je ještě mladý, krásný, dlouhý vlasy. Dneska je to pán v letech samozřejmě, ale pořád se udržuje na scéně, takže za mě Bon Jovi, že jo, úplně. A spoustu, tahle ta písnička, že jo, je hodně převzatá i od českých kapel, protože vidím se i na tancovačkách u nás na Domažlicku, kdy vlastně tuhle tu písničku coverovalo spoustu Big Beatových kapel. Spousty.
1: Mimochodem, slyšel jsi novou desku Bon Jovi?
2: Slyšel jsem jí.
1: Mě teda osobně velmi příjemně překvapilo.
2: Taky. Líbí se mi na ní její zvuk, prostě Bon Jovi má pořád nezaměnitelný hlas, prostě takový vyzrálej, krásný a mě tenhle ten styl jako je velmi příjemný.
1: No a když jsi zmiňoval ty západočeské tancovačky, tak teď se na ně přímo dostaneme prostřednictvím jedné kapely, ale víc nebudu říkat.
2: Dobře.

0: No to se mi snad jenom zdá.
1: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
2: Stále připomínám, že hostem dnešních uší je kytarista a zpěvák skupiny SP25 Lexa Fedorov a musím teda přiznat, že mě vyrazil dech, protože jsem si myslel, že třeba tuhle kapelu nepozná, ale on po chvíli teda identifikoval a to teda skutečně ten pomyslený klobouk sundávám dolů, protože ona je to 26 let stará písnička jedné kapely, která bych řekl, že je docela zapomenutá, ale on věděl, tak co to bylo a jak jsi to poznal.
3: No tak podle nahrávky jsem poznal ty naše boostry, prostě fakt 25 let starý. A hlavně mi dal teda malou nápovědu, že to je kapela ze západních Čech, že jo? Takže jsem se snažil identifikovat a pak jsem říkal ty trošku skřeky, to mi připomíná zpěváka z kapely Čaj, vlastně Pavla Božka, který ne vždycky s tím Čajem hrá, že jo? Ten Čaj vzniknul až prostě déle, ale samozřejmě v dobách, kdy jsme vymetali prostě Big Beatový sály typu Dlažov, Uklatov a tak dále, tak občas jsme se potkali, anebo s náma hrála kapela Credence, takže já jsem prostě potom vsadil na to, že to je Pavel Bošek a jeho bývalý projekt zapomenutý kapela Credence.
2: A je to tak, já jsem prostě kýval, že ano. Ale vlastně tam byla i souvislost s tou bývalou kapelou Auschwitz, protože Kamil Šulan z Credence pak nějakou dobu hrál i s vámi, že?
3: Ano, ano. My jsme vlastně, ať je ta kapela třeba víc známá nebo méně známá, tak pořád jsme tam jako i v těch západních Čechách taková jedna velká muzikantská rodina.
2: A ještě jedna velká zajímavost, kterou moc lidí neví, takže baskytaristou Credence byl dnešní jako velmi úspěšný solový zpěvák, že jo? Tehdy Mirek Slodičák, dneska Marek Ztracený. Že?
3: Ano, ano, ano. Takže je tady aspoň vidět, že ten svět je opravdu malej.
2: Tak ještě jednou někam za Humna.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia.
1: V rámci dnešních uší jsme se dostali i k trošku metalovější záležitosti, která právě dozněla. A co na to, Alexa Fedorov? Ptám se.
2: No úplně, když jsem slyšel ten první nápěv,
1: no a to byla citace ze slavného muzikálu.
2: Samozřejmě. Tak, přesně tak, ale to je samozřejmě nezaměnitelný hlas Jamesa Hetfielda, samozřejmě kapely Metallica, a je to z 90. let prostě jeden z těch hitů, kdy jsme vlastně poslouchali Černý album.
1: Ano. Nebo? Bylo to z něj.
2: Bylo to.
1: Nemám co dodat, snad jenom to, že půjdeme na poslední píseň, respektive předposlední, nesmí chybět potom bonus, ale poslední určená k tomu, aby si se k ní nějak postavil.
2: Dobře.
3: 1, 2, 3, my jsme bratři, který je to mezi námi, co se schoval do tý slámy, ten nebo ten, vyhoďme ho z kola ven.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Dnešní uši, jejíž hostem byl Lexa Fedorov, kytarista, zpěvák skupiny SB25, jsou téměř ve finále, za námi poslední, respektive předposlední píseň, ale než se dostaneme k tomu, co jsme slíbili, tedy k nějaké věci od SBček, tak musíš se vyjádřit k tomu, co právě doznělo.
2: No tak to jsou taky takový, řeknu, hudební kolegové, co hrajou už strašně moc let. A myslím si, že poslední dobou se jich ten band hodně omladil, že tam zůstali asi dva původní členové. A ta kapela vlastně teď je de facto zase mladá, by se dalo říct. A samozřejmě to ze Gdyně, zvláštní škola. A to byla píseň, myslím, z alba Skola ven.
1: Přesně,
2: takže
1: titulka.
2: Samozřejmě, taky jsem na tom vyrůstal, taky to znám a děkuju, že bylo to mým uším velmi příjemné.
1: Tak pojďme do uší posluchačů Rádia Beat pustit něco z nové desky skupiny SP25. Co navrhuješ?
2: Tak, jelikož je to nový album, který teprve budeme chtít veřejnosti ještě představit, tak já navrhuju, aby jsme si pustili písničku Padlej anděl, a je to i z důvodu toho, že prostě v průběhu července na tu písničku chceme natočit opravdu silný videoklip a já bych ti chtěl nabídnout roli. Jestli ji přijmeš teda.
1: To musím zvážit.
2: Tak až skončí pořad, tak to tady ještě probereme.
1: Dobře. Tak to byl Lexa Fedorov, kapela SP25. Já ti děkuju za návštěvu.
2: Já děkuju moc za pozvání, bylo to moc fajn, moc si to vážím, děkuju.
1: Loučí se i Petr Korál a teď už Padlej anděl, skupina SP25.

0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
3: Všem přeju dobrý večer. Je 1:20 od mikrofonu Rádia Beat vás zdraví Dan Kohout. Je úterý, 1:20, co to znamená? No samozřejmě roková zpovědnice. Teda řeknu vám, bylo to těžký toho dnešního hosta sem dostat. Vůbec ho sehnat. To bylo tak náročný, víte proč? On je takovej, jak to říct, takovej rozlítanej, furt někde lítá, no za chvíli se dovíte víc.

0: Radio Beat. Roková spovědnice.
1: Přátelé, víte, co člověka, takového starce, jako jsem já, nejvíc potěší, když proti němu sedí mladý člověk, mladá, usměvavá, svěží tvář, ano? Takový je i můj dnešní host. Za chvilinku ho představím. Je to chlap, prosím vás, tak si nemyslete, že jsem nějaký divně zaměřený. Nejsem, jo? Jsem normálně na ženský, tak abyste si nemysleli nebo nedomýšleli nějaký ptákoviny. Tak, teď už ho představím. Nakonec podívejte se na webovky naše Rádia Beat, kamery jsou zapnuty, můžete si ho prohlídnout sami, holky, jo, hlavně. Tak, já nejdřív budu krátkými dvěma větami citovat z oficiálních zdrojů. A budu ještě tajnej. Chvíli, tajemnej, chci říct. Český akrobatický pilot, mistr republiky a několikanásobný vícemistr republiky, stříbrný a bronzový medailista z mistrovství Evropy v akrobatickém motorovém létání a medailista z mistrovství světa v akrobaci klozáků. Tak tento machr, který furt je někde v oblacích, se jmenuje Lukáš Pařízek. Lukáš, já tě vítám ve studiu Rádia Beat. Čau.
2: Čau, díky za pozvání.
1: Ale řekl jsem to dobře?
2: Jo, jo, řekl.
1: Píšou to tam správně, jo, takhle.
2: Jo, je to tak.
1: Na nic se nezapomnělo. Prosím tě, rovnou ze začátku, motorový lítání víme.
2: Jasně.
1: Tak máme, a teď mě opravu, jo, protože já jsem nikdy nelítal, teda lítal, jo, když jsem jel
2: na Hrovču.
1: Tamhle na Hrovču, jo, jsem seděl po straně strachy, že jo, když to lítal. Ale abych já řídil, tam to by mě v životě nenapadlo. Jak jsi k tomu přišel? Tvý vzorem bude možná třeba jeden z našich nejlepších akrobatických letců Šonka.
2: Ano.
1: Jo, je to tak?
2: Byl, no.
1: Ale on je o dvě generace starší než ty, ne?
2: No jasně, já ještě než jsem začal lítat, tak jsem mu fandil.
1: Jo.
2: To, že jsem se dostal tak, že už je to můj soupeř daleko, tak to jsem moc rád, ale je to tak, no, byl to můj vzor, v zásadě je furt a pak tam byly i jiní samozřejmě, jako Petr Jirmus a tak, takže...
1: Taky znám to jméno, ano.
2: Ano.
1: Já jsem si myslel, že to cyklista, ale... Dobrý, no, tak.
2: Ne, to je dokonce náš jediný absolutní mistr světa v letecké akrobaci a dokonce dvojnásobný.
1: No tak to se panu Jirmusovi omlouvám. Ne, já si jen srandu, já vím, že lítal na nějakém letadílku určitě. Kolik je ti let, se zeptám?
2: Teď je mi 35.
1: 35 jsem říkal, jo, že je to cucák. No a už takovýhle úspěchy s Šonkou třeba lítáte proti sobě, tedy jako soupeříte spolu na těch
2: ano,
1: závodech?
2: Ano, letáme proti sobě a zároveň spolu závodíme i jako tým, jo. Závodíme za Českou republiku, takže tam je jak individuální, tak týmový ohodnocení. My létáme kategorii Unlimited, to je ta nejtěžší na světě, tam vlastně můžete použít letadlo jakékoliv chcete, ale musíte zaletět tu sestavu, takže se používají...
1: A musíš ho umět uřídit,
2: zkrátka. Přesně tak, ale používají se na to akrobatické speciály, německé výroby, jako jsou například Extry a... ty letadla mohou plus minus 10G, letají 400 km v hodině.
1: Prosím tě, já vím, jo. Já mám tady naše paní produkční, ta mi taky doma říká vždycky, ona je zase přes lékařství, víš?
2: Jo.
1: A teď mi říká ty odborný výrazy, jo?
2: Jo, dobře.
1: A že měla holčičku na rehabilitaci a že ta holčička měla extrus, potajmus, bláznivus, kloubus, rozumíš, já nerozumím ani slovo. Tak tady ty 10G, přetížení, jo, nebo?
2: Je to tak, je to přetížení. Představ si, že by si vážil 10x tolik, co vážíš teď.
1: Tak to v případě bych opravdu nerad. To by se s náma tady propadla podlaha.
2: Je to tak, no, a to plus minus znamená, že buď tě to tlačí do sedačky 10x tolik, anebo tě to tlačí ze sedačky 10x tolik.
1: To znamená, 10x tolik máš pocit, že vážíš, nebo ano, ten pocit máš, nebo?
2: No ono tě to jako mačka a máš, takže tlačíš do sedačky 10x svou váhu, 10násobnou, a když tě to tlačí ze sedačky, tak tam seš jako, tě to tahá z pásu ven, takže na bederním pásu a na těch rameních prostě držíš váhu 10x svýho těla.
1: To musí být docela podlitiny, ne?
2: No, jsou velký podlitiny potom.
1: Fakt opravdu, jo, to jsem no, se trefil.
2: To pak jako vždycky je to, že vypadám prostě, jak kdyby mě někdo zbyl. A pak je tam ještě jedna věc a to je to, že vlastně ta krev, kterou máš v těle, tak ona samozřejmě teče, takže když tě to tlačí do sedačky, tak se ti snaží dostat z horní části těla dolů, takže ty musíš vnitřníma svalama udržet tu krev v hlavě, hlavně,
1: aby se neomdlel.
2: A ty záporný, to je zase naopak, tlačí ti to krev do hlavy, tam většinou se, nebo neznám nikoho, kdo by omdlel, je to nebezpečnější a spíš se tomu říká takzvaně red out, že místo toho, aby si viděl šedivě, což se ti stane, když ti oteče krev z hlavy směrem dolů, tak vidíš červeně a pak bys vomdlel, ale to neznám nikoho, komu by se to stalo, ale samozřejmě tyhle ty Gčka opravdu se létají jenom v té nejvyšší kategorii Unlimited a musí ti to asi ne tak vadit. Oni bolej někdy, ale samozřejmě prostě no takhle, není to příjemný, jo, ale já myslím, že mě to až tak nevadí, což je výhoda pro to, no.
1: Mhm.
2: No, ale jako...
1: Jak jsi to teď vysvětlil, promiň, tak já jsem dospěl k tomu, že já jsem vlastně letec.
2: Jo?
1: No jasně.
2: Máš přetlaky v hlavě?
1: No, já vidím šedivě normálně běžně, jako už skoro, jo, takhle. A občas vidím fakt rudě, ale nevím, čím to je, ale je to, když vidím nějaký politik třeba některý, tak jako... Jo. To nebudeme rozebírat, prosím tě, Lukáši. Poslední otázka v tomhle vstupu, než si pustíme písničku, kterou jsi vybral. Kolik vážíš?
2: Já vážím teď 87 kilo.
1: 87
2: chtěl bych to dostat na 82. Vážil jsem i víc.
1: No jasně, to se můžeme pak popovídat. Já se taky snažím.
2: Je to lepší vážit míň, no.
1: je to jasný. Takže řekněme, že vážíš 80, takže se to líp počítá. Říkal jsi, desetkrát víc
2: jo,
1: se cítíš.
2: 800 kilo prostě ti
1: tlačí. Jaký to je? Jaký je to pocit vážit 800 kilo?
2: Hele, normálně jako ty kladný géčka dlouhý, mě to je vlastně příjemný. Já mám pocit, jako, že se jako takový to, jako když si narovnáváš páteř a tak. Ty záporný to je horší, to máš ty podletiny, to bolí, ale vlastně je mi to někdy příjemný, no, ty géčka. Mám pocit, jako, že se to tělo jako rovná, protahuje vnitřně, no, jako... Není to sadomasochismus, to ne, prostě ty kladný mi někdy jsou příjemný, ale samozřejmě do té doby, dokdy jako vidíš, nebo prostě se stane, když je třeba horko a ta krev je fakt řidčí a jsi třeba vysoko, tak ona ti rychlejc jako odtejká z té hlavy, tak opravdu se stane, že když tlačím dlouho 8G, tak musím trochu povolit, protože už cítím, že jakoby to vidění se začíná trochu jako měnit, tak nechci samozřejmě to dostat tak daleko, abych jako ztratil, abych viděl šedivě. Ono to má různý fáze, vidíš prostě šedivě, tunelově, zasne se ti a furt jako vnímáš, ale když sledujeme správně ty fáze, tak si umíme prostě povolit, aby jsme prostě tu cestou dolítali bezpečně, jo, takže no,
1: chtěl jsem tě požádat, jestli bys mě třeba někdy nevzal.
2: Jo,
1: se tak jako provodně, ale to, co říkáš, tak jako opravdu, hele, mi stačí, že občas vidím rudě tady na zemi, než abych viděl,
2: ne, tak rudě
1: ještě
2: neuvidíš.
1: Rudě ve vzduchu.
2: No tak když budeš vidět trudě, tak tě vezmeme a zešedivíme to. Ať se není tak krudý.
1: Zajímavý spektrum v tom lítání. Co jsi vybral za kapelu a za písničku pro úvod?
2: Tak jako první jsem vybral Pink Floydy Learning to Fly.
1: A já jsem vybral živou verzi.
2: A perfektní. Koncert Pulse je super.
1: To je výborná.
2: A tím bych chtěl pozdravit i fan klub Pink Floydů.
1: Dobře.
2: České republiky.
1: Seš členem.
2: Nejsem členem, mám tam kamaráda Michala Šimka, takže čau Michale, tohle je pro vás.
1: Výborně, pouštíme.

0: Povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Mým hostem je Lukáš Pařízek, pilot, profesionální pilot. Ty se tím živíš, ne?
2: Ne, nejsem. Je to vlastně vrcholový sport a hobby. Já normálně pracuji jako projektový manažer na řízení letového provozu, takže mám normálně zaměstnání. A třeba to jednou bude zaměstnání, samozřejmě tak létáme jako airshow a tak, za to

0: to se dá říct, že za nějakou kačku.
1: Za nějaký šušeň.
0: Nějaký šušeň, no, ale nejsem zatím profesionální pilot, který by se jako živil tím. Uvažoval jsem o tom, ale...
1: A chceš být nebo ne?
0: Asi ne úplně dopravní, mě by lákalo testovat letadla, třeba i ty akrobatické...
1: Akrobatickým lítáním se uživíš, že máš kšeft, jako když lítáte ty airshow.
0: No, neuživíš, ale jako dostaneš za to
1: dostaneš
0: tu kačku.
1: Dostaneš za tu šušňu, no, ano, jasně, ano. To jsme si...
0: Tak dobře, na základě tohle můžeš říct, jako akrobat, který si vydělává na základě airshow, je profesionální, ale já prostě potřebuji zaměstnání a schánět sponzory, bez toho to prostě nejde.
1: Aha, sponzory vlastně jsou taky. No. Víš, to mě nenapadlo asi. Jsem z toho nějakého profi biznesu vypadl. No, takže, jakoby profi pilot, tím si myslel, naznačil jsi to, ředitel jsem chtěl říct, pilot dopravního letadla jsem chtěl.
0: Ano, třeba dopravního
1: letadla. A to má vždycky, to má dopravní, tam jsou dva piloti, že jo, jeden je ředitel a druhý je náměstek. Vy tomu nějak říkáte kapitán a...
0: First officer. Je to tak, ředitel a náměstek je dobrý.
1: Dobře, tak to je už samozřejmě profi lítání.
0: A nebo vojáci jsou profi letání, pak mě lákala, já jsem začal letat ty vrtulníky. A to je super, mě jako lákala by mě i záchranka, ale ta cesta tam je ještě delší než k tomu dopravnímu létání, tak uvidíme. Zatím jako nařízení letového provozu je to super, super kolektiv a hlavně prostě mohu dál závodit, protože samozřejmě ta kategorie Unlimited obnáší spoustu tréninkových kempů, spoustu času, který tomu musím věnovat. A to si myslím, že u toho dopravního létání jako spoustu kluků nelétá tu akrobaci, že na to nemá ten čas. Takže i tohle je jeden aspekt, který jako mě určuje tu cestu zatím mít jako tím zaměstnáním, kde jsem a zároveň závodit.
1: Takže... Ale ono totiž to akrobatické lítání, já se budu ptát jako naprostej like, jo?
0: Jasně.
1: To je přece jenom složitější kategorie nebo složitější způsob ovládání letadla, než když normálně sedneš do letadla, že jo, rozjedeš se, jo, klapky, nebo jak tomu říkáte, jo,
0: ano.
1: Páka tohle, vzlet nahoru, jo, letíš, tak letíš jako přes mraky, nad mrakama, říká, kurňa, to už je nuda, když budu na tom Tenerife, dobrý, fakt, jak zase přistaneš, nazdar. Ale to akrobatické lítání, to je přece...
0: Je to složitější na ovládání toho letadla,
1: protože to letadlo je chová jinak.
0: No jasně, ty musíš, je to opravdu složitější pro toho pilota jako takovýho na ovládání toho letadla. Nicméně jako dopravní letadla nebo jiná letadla jsou technologicky daleko dál, jsou těžší. My to snažíme, my v tom letadle máme jenom základní přístroje a zbytek je na tobě. V tom je to těžký. Ale pokud lítáte s dopravním letadlem nebo s vojenským, tak je tam spousta systémů, který prostě ten pilot by měl ovládat.
1: Já si myslím teda.
0: By měl ovládat a rozumět jim. Takže proto ten proces toho trvá déle a prostě navíc má tu zodpovědnost za ty lidi, které veze. Je prostě, má tu zodpovědnost, že se pohybuje v prostoru, který je daný pro veřejnost a ta veřejnost prostě jako spoléhá na něj, jo? Takže vlastně je to jako symbioza všech věcí dohromady a proto vlastně ta cesta k tomu dopravnímu pilotu je jako dlouhá, protože prostě se snaží eliminovat jedince, který by na to kašlali. Tak takhle bych to asi jednoduše shrnul, jo, ale...
1: Musí mít ten dopravní pilot, z toho teda to vyplývá, aspoň mě to vyplývá, musí mít ten dopravní pilot v podstatě, jak bych to řekl, vyšší technické vzdělání kvůli těm technologiím, které jsou v tom letadle, než pilot, který lítá svým tím lehkým letadlem, jak tomu říká ultralight,
0: Ty zkoušky samozřejmě na ultralight jsou lehčí mnohem, ano, měl by mít, nicméně teď asi někdo promine, ale nemyslím si, že pokud děláte několik tisíc otázek stylem ABCD, to zajistí to, že tomu budete více rozumět. Jo, to znamená, já bych to spíš bral, že to je na každým to záleží jinak, každý k tomu přistupuje jinak a samozřejmě i člověk, který nemá vysokou školu a zvládne se ty otázky naučit a navíc třeba může mít proto cit, jo, někde je prostě i ta kombinace toho citu pro letadlo plus nějaký ty vědomosti, to musí být vybalancovaný, jo, člověk může být naprostej genius, nebude mít ten cit, tak by nebylo dobrý, aby jako létal, jo? Proto tam je i ta praktická zkouška a tak. Takže nechci říct, že člověk musí být ultra genius na to, aby létal dopravně, protože tam je ten aspekt toho, že to letadlo musí cítit. Na druhou stranu je dobrý, aby prostě měl ten technický background, aby tomu rozuměl, protože furt je to prostě stroj, který by měl jako ovládat a pokud by se něco dělo, tak by měl chápat, co se děje. Jo? Není to jako, že by musel rozumět fyzice na úrovni matfyzu, ale měl by prostě aspoň nějaký základní rovnice dát dohromady.
1: Já jenom připomenu, to jako není nějaký blbej seriál, který je mimo život, ale opravdu dokumentární seriál kanadský. Asi letecký. Víš, o čem mluvím, letecký katastrofa. Můj syn se na to strašně rád kouká.
0: Můj nevím, táta taky. Do screenu celý, jako, a to vždycky přijdou dotazy, že? Ale já prostě nejsem dopravní pilot, takže samozřejmě ty dotazy nedokážu. Pak jsem samozřejmě Google, jo? Jo, nebo se ptal kamarádů, který jsou dopravní piloti a no, takže nedokážu všechno zodpovědět. Ne,
1: já jenom narážím na to, že právě tam v mnoha případech,
0: ano,
1: když je to chyba pilota,
0: což je většinou pilotů, vždycky, no,
1: což je většinou, to nevím, to jsem zase tak nepočítal, ale je to pravda, je to tam.
0: Jo, je to vždycky.
1: Tak to je
0: to
1: třeba v některých případech, je tam příčinou nedostatečný vyškolení těch pilotů a nedostatečná znalost toho letadla konkrétního, třeba, ano, protože lítali tamhle na Tučku a pak přešli na Boeing, já nevím, jo. Takže teď zmateně tam na to, čo měli, ty tam začalo něco blikat světýlkou, který v životě neviděli, jo. A tak dále, dělám si trošku to jako samozřejmě, jasně, zlehčuju, ale skutku tam je spoustu případů, že nebyli dostatečně vyškoleni a že neměli nalítáno dost těch hodin,
0: okay, jo,
1: a tak dále. Tak ne, já jenom, že se to shoduje s tím, že v skutku musí ten pilot to letadlo cítit. To za prvé. Ano. A asi obrovská část toho, aby byl špičkovým pilotem, je asi psychický stav. Že?
0: Taky,
1: ale
0: ano.
1: O tom se budeme bavit pak. Jo. To pak.
0: Rozumím.
1: Já bych se bavil klidně dál, ale musíme taky hrát. Že?
0: Jasný.
1: Tak pojďme hrát. Tak co jsi vybral teď?
0: No tak jako když jsi říkal ty letecký katastrofy, taková Highway to Hell.
1: Jsi vůl. No jo, no, tak nejhorší na tom je, že se to hodí. Tak jo, jdem do toho.